0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s big beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Rá!

se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: Zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Fora!

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic, a právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

S kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým slavíkem opět Karel Gott a Zlatou slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na dosmrti navždycky

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech,

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

příbrašno. Chodí mi totiž dopisy z výsky, zvané Rokytnice, od mé statné sestřenice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý
6: ano,
5: den, Aleši.
6: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
5: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
6: Ano, my jsme ukryti.
5: Ano,
6: teď už
5: osvěžíme
6: je to dobrý,
5: se humorem.
6: Teď už jsme nabiti
5: a můžeme
6: lánem
5: začít.
6: A humorem.
5: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky 1 z 5 z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
0: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku humory, ať je tedy Aleš Uhl?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, a zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušující opery skladatela Rossiniho, Barbier Sevilský, kterého v Čechách poznají jako lazobníka. Byl to Talián, tento chlapec Rossini, a treba povedať, velmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rozina zpěvá, teraz Figaro, opäť Rozina a zas Figaro. Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa zpěvá v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdává sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený. No, Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rozinou.
3: Teraz sa aj Rozina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj, chcela by chcela, no už nemôže. No, treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu. Aj to temperamentné talianské publikum pozbuzuje svojho Figara a teší Almavivu. No, vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rozina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní arii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessundormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho.
0: Ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak, ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, páčně to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte k výškám, no, tak jako to...
1: Vinčeru. A, ale...
0: To mě nenapadlo, jako podle terénu.
1: No, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako, já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... Což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy k sem koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to
1: snědé
0: řekli?
1: Tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: No a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jděte zpívat popinu nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval té klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, býval, ano. Zpíval árie.
1: Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To bychom
1: ale...
0: se zase nepotkali v Humoriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Takže
1: já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala
1: jinam. A ono se to nasměrovalo takhle. A už jsme hráli country pak. A...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezi A nebo B.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do Humoriády. Aleš Ulmi naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana tak. Urma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
3: Dobrý. Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Ohumo, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata spolužačky ptali, že jak je, slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojí. Že pro tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: Jo, a šipkový čaj, pane Ulm, ano. Vyvařím do dneška.
5: Pořád výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
5: Já
6: to vím. Šípkový jasně, nádhera děkuju. A šípkový čaj, céčko si vaříme celý život.
3: Tak.
5: Ano.
6: Manželem. Děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych Bčko.
3: Ano, tak ano. Jo. Víme, že si vaříte Cčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme. Děkujeme.
5: Moc.
3: Mějte se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn. No, se jmenuje scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje,
9: no.
8: Pár úderů od kraje, Helenko. A počkej, to je moc. No, znova, jo?
9: Tak
8: znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo? Tak a teď píš.
9: No.
8: Soudruh Josef Pipka je... Ukaž. A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22.
8: Ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno.
8: Ano,
9: ne?
8: Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko
9: překračuje
8: pravidelně plán o 2-3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Zpamatuj se.
9: Pardon.
8: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý, ne, mezi zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: Dál. No. Povahu, tam je čárka. Povahu, ano. Čárka, pro ano. Svou, počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka.
9: Tak.
8: Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství.
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš, hrdinství.
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak, tak třeba pro svou upřímnost.
8: No tak.
9: Pro kritický přístup k práci, pro svou přímost,
8: no dobrý,
9: ne?
8: Dobrý, přímost, píš, přímost, přímost, čárka, pro kritický přístup k práci.
9: No.
8: Počkej, počkej, jak bychom to teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
8: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No, a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka tu odměnu
8: dostal. Prosím, hrdina u telefonu.
10: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
8: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli včera ta schůze, víte? Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
10: Jo, hrdina,
8: jo.
10: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
8: Ono jej, soudruhu řediteli.
10: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
8: Ano, no. Hned to bude, soudružiteli, čes. Tak, Helenko, a honem nový papír.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Stena Hadrbolcová, tedy Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu. Takže jsem k ním měl jako takový bližší vztah, třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem jim měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo Pyšná princezna.
3: Myslíte
5: tři prince,
3: takže ano. Mirek Horníček a Miloš Kopecký.
5: Horníček,
3: ano.
5: Lubomír Lipský
3: a
5: Miloš Kopecký, ano. A ten dělal toho bojovného Kopecký, ano. Teda Lipan.
3: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle i po letech nalíčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali je.
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takové setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak
3: už jsou
5: máme to natočený.
3: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu. Načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit? Budete-li chtít? Ačko v tom případě? A nebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho.
11: Znáš mě?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost, volba, dostala bod. Bod, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky, nastavte.
1: Díky, taky, máme to na střídačku. Kdo se teď ozve?
5: Haló?
1: Ano.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
3: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuju.
6: Děkujeme.
1: Ať se daří.
3: Hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
7: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
8: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
8: Dobrý večer, paní Halino.
9: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
9: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no. Že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
9: Lado, ale... správně, protože ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že dva. Všichni to opakují.
1: A všichni
9: to
1: ale víme, že tři.
9: Tři, no, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. S kým jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
9: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně
1: kopec.
9: Musela jsem, já nevím, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části. A,
1: musím to popisovat, posluchačům, stačí ten YouTube kanál.
9: Já právě mám takovou zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
8: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
9: Ne, ale když mluvím, že tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé ze zadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
8: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
9: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
9: pan
1: tady...
9: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
8: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, na poprvé potkala?
9: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jako, že tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam,
6: no, no.
9: Což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
6: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás s Ladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
9: No to ne.
6: Aha, tak ne.
8: Ne, ale upřímnáste, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
9: Já to tajím, ale...
8: Ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
9: Děkuju.
8: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tedy několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
9: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
6: No, že jo.
9: To teda. Ten by stal za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
10: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný takový pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
10: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
10: Ano, ano.
1: Abyste pak spali uděláme, každý v jiné
10: postel. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek, jo?
10: Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkon, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná
10: postel? To není možný.
1: Ne?
10: Ne.
1: Ne?
10: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohle to zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
10: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky. Ne,
10: já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
10: U té kanceláře mám jako, že to mají být. Made double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, ano. Speciální přání a poznámky.
10: Ano, ano. No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
10: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
10: Jako když...
1: Takže ano. Na sebe voláte přes pokoj.
10: Ne přes, co, přes
1: každý
10: mezeru.
1: Na jiné straně přes
10: mezeru. Zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
10: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosila bych s Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
2: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas. Potichu i řvát.
2: Jo, dobré odpoledne, tady zdraví Zena ze Sadský.
1: Ano.
2: A pane Ume, já vás moc zdravím. Už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku? No jo, to víte, že jo.
1: Já
2: jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka, ano. Mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
5: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
5: Ale jo, ale to byla taková nějaká
2: zvěře.
5: To je dávno, ale že? To je dlouho.
2: Jestli
5: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel.
5: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
5: Ano.
2: Tak kdyby vás moc zdraví.
5: Děkuju.
1: Komu dáte
2: a
1: bod?
2: Prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
2: děkuju.
1: Rozhodnu to, bude to Bčko, bude to změna zase.
5: Pro vás,
1: a
5: díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
6: Ty mě neslyšíš, Boženko?
7: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
6: Co to je za výrazy, co dělám, co já dělám, já hulákám.
7: Jsi slyšel hulákáš?
6: Kde jsi to řekla?
7: Jsem řekla halekáš.
6: Promiň.
7: Prostě, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
6: Taž by a dvě hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
7: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
6: Jsi sedni, jak tomu můžu.
7: Jo.
6: No jo, ty máš.
7: Co?
6: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou dírku, prosím tě. Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Do bijáku je to něco jiného, ale jdeme do opery.
7: No, a
6: když do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
7: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec. Mě se vás...
6: Hrvko, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam jdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
7: Jo.
6: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
7: No.
6: Ten genius.
7: Yeah.
6: Ten...
7: No.
6: Ital.
7: No.
6: Se smolil a šmulil s tou operou 5 let a teď to prošlínem půjí dírce a knoflíku.
7: Puccini mi nikdy nic neříkal.
6: Ty jsi nevzdělaná. Já ti budu něco říkat Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby nebyl mrtvej. Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
7: No tak, že on je cizinec, mrtvý, já ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
6: Boženko.
7: Nepůjdu.
6: Boženo!
7: Půjdu!
6: Ale
7: až se podíváš na tu pračku.
6: Proč tě mohla bys naskavně říct? Proč si pořád jednu věc podmiňuješ druhou?
7: No.
6: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
7: No co?
6: Babička sem přišla místo drbů ve Slávii, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou, prosím.
7: Ne, nerozčuj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
6: A co mám
7: jít? Babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
6: Proba tě, prosím, aspoň to, že to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. A to jde nesmysly. To už dneska každý dítě ví, co je to elektrický proud, no? Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
7: No,
6: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne, tvoje brní. No.
7: Tak to si někdo brní, tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
6: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
7: No
6: tak není, proč mi brala prádlo?
7: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my!
8: To je pravda.
9: Jak bychom to udělali? No to nesíhnu tohleto, nebude opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu proud, to je hned a babičce se nemůže nic stát. To je...
8: Nad svým babičku, do skříně děti, do bojtníku, to je taky hned. Ty vrahu!
9: Děkuju ti, Otelo, že jsi mi ukázala cestou, že teď už to nestihnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, co ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete
1: doufám,
0: odpovídat, vy budete potvrzovat
1: doufám,
0: jenom správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se připojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky, je pět. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět, pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček,
1: pantolína.
0: Ano. Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání, tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme, děkuju moc, co se daří.
2: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menčíkem, nebo Jitku Moravcovou. Přemýšlejte, 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale
1: Říšek
2: dost mi to
1: popelku,
2: dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, dá se tam vstupit teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak, no. Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod, dobrý den?
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
2: Děkujem.
4: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty jsi tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jdeš stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak bych byl už na placku.
4: Zvedni, jo?
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: Já nemám od garáže a od autáku klíče, jak to?
5: No to tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a koupíme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj, buď tak laskavý.
5: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba, ne?
4: Jak já můžu ztratit
5: věc? Já tam třeba.
4: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
5: já,
4: klíče.
5: Určitě.
4: Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košile. Vyndá jsem kapesník, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opeu mám. Lístky, já musel mít ty klíče v ruce. Proč jsi mi dal? Do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš.
4: Ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak mi
5: no, to taky.
4: Povídá, dej mi ty moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, a je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhuláka?
5: Ale
4: no to, no parkovat
5: ale
4: tam
5: to
4: asi,
5: vím
4: ne?
5: Taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Ježíšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebylo překvapení, ty. Hloupá.
5: Neříkej mi, Boženo, pro vás, otrubo, jsem už zas jen slečna biskupová.
4: Miláško, posaď se. Já ti to říkám, ty máš něco buď se ústachovou klubicí nebo s hlavou. Máš takovýhle nesmysl, bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě mám přát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... Dej si tě papaj, od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsem šachista, tak si tu zahrál šachový turnaj, no, tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nemyslím, ale trapím.

0: Humoriáda.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne, zatočme osudním a vytáhneme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. Dvojka, 2. To je úterý, věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Děkuju, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Do jednodenní výstražné stávky dnes vstupují pracovníci Českého rozhlasu a České televize. Plán revitalizace Jihlavského náměstí počítá s posílením zeleně. Írán a Spojené státy se podle Kataru a Pákistánu dohodli na harmonogramu k dosažení konečné mírové dohody. Očekáváme jasno až polojasno, později oblačno i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Pracovníci veřejnoprávních médií dnes stávkují. K jednodenní výstražné stávce přistoupili kvůli návrhu zákona, kterým chce vládní koalice přesunout financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vedle toho, že návrh přiznává oběma institucím výrazně méně peněz, než mají teď, se obávají také toho, že by se pod politickou kontrolu mohl dostat také obsah vysílání. Premiér Andrej Babiš znutí ano, ale něco takového odmítá.
3: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
2: Dnešní stávka se projeví ve vysílání obou médií. Organizátoři plánují i doprovodné akce v Praze, na Kavčích horách, na Vinohradech, ale také v regionech. S vysazením většího množství zeleně počítá revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě. Aktuálně je v centru stromů nedostatek. Nejvíc je to znát při horkém počasí. Podle vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Kataryny Ruškové totiž zeleň venkovní prostory ochlazuje.
4: Za prvé vzrostla zeleň jako stromová zeleň, dělá stín, do kterého se lidi rádi schovávají, a pak stromy jsou v podstatě nejlepší klimatizační jednotky, protože odparem ochlazují prostředí kolem sebe. A to, že odparem se samozřejmě ochlazuje všechno kolem, je vidět i z toho, že se třeba stříkají ulice.
2: Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které rozhovory zprostředkovávají, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Podle iránského ministra zahraničí Abbase Arakčího jednání dosáhla významného pokroku.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Španělska uhráli ve svém druhém utkání na mistrovství světa první vítězství nad Saúdskou Arábií, vyhráli 4-0. Belgie naopak remizovala 0-0 s Íránem a Uruguay hrála s Kapverdami 2-2.
0: Počasí.
2: V Jihlavě a Černovicích teď mají 15 stupňů, v Přibyslavi 17. Očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Přidá se slabý, během dne mírný severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském

0: webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Doprava v kraji je teď plynulá a bez nehod. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 5 hodin 4 minuty, to je aktuální čas a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné pohodové pondělní ráno. Je 22. červen, dnešní pondělí je prvním jarním pondělím letošního roku a zároveň posledním pondělím aktuálního školního roku. No, zajímavé přívlastky má ten dnešní den u sebe. Čím zajímavým se zapsal do historie, to nám už za chvíli řekne Petr Jungmann, ještě předtím muzika Marie Rotrová nebo Pavel Bobek.
0: Dobré ráno s Jožou Kolářem.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: bratrová písnička Déšť. No toho se asi dneska nedočkáme, i když nějaké bouřky nám meteorologové plánují na odpoledne. Podrobnosti si řekneme v počasí, v předpovědi počasí za pár minut, teď v 5:11 míříme do kalendáře společně s Petrem Jungmannem. Řeč bude mimo jiné i o 22. červnu roku 1941, kdy Německo napadlo Sovětský svaz.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření betlémské kaple na Starém městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem v noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. Vám všem přeju pěkné pondělí a dobrý

0: 5 hodin 18 minut a v Českém rozhlase Vysočina jsme si v našem ranním vysílání udělali příjemný výlet do přelomu 80. a 90. let, kdy Nick Cayman bodoval s touhle písničkou I Promise Myself. Určitě potěšila i dnes po ránu.
1: Počasí.
0: Jak to vidí meteorologové s počasím? Aktuálně se nám teploty na Vysočině nejčastěji drží kolem 15 až 17 stupňů. Dnes má být jasno až polojasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia. Předá se slabý, během dne mírný severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pondělním hostem dobrého dopoledne bude krizový manažer a ředitel nemocnice Pelhřimov Michal Kozár.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

vítr do plachet jsme dali díky Markovi Ztracenému. 5 hodin 22,5 minuty ladíte Český rozhlas Vysočina. Pokud ještě nemáte program třeba na dnešní odpoledne a podvečer, tak můžete zamířit na závěr historické slavnosti Barchan do Jemnice na dnešní den. Pořadatelé připravili vystoupení kapely Vonička V-band, které začíná v 16 hodin v Zámeckém parku, a od půl 7 večer v Zámeckém parku nebude chybět taneční zábava se skupinou Wasserband. Já vám přeji hezkou zábavu a příjemné a pohodové pondělní ráno. 22. červen a kapela Rangers neboli Plavci se svými škatulemi přichází, pak taky Taneta Tykanám, a pak už bude půl 6 a čas pro další aktuální ranní zprávy.

0: úžasný hit z roku 1989, Aneta Tikaram, Twist in my Sobriety. Teď už se blíží půl šestá a to je čas další aktuální relace, se kterou už ve studiu je Jaromír Kulhánek.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vláda má dnes rozhodnout o tom, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel novinářům řekl, že se jednání nezúčastní. Pavel chce být součástí delegace. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá. Prezident předem řekl, že pokud mu vláda neumožní na summit jet, má připravenou kompetenční žalobu. Oprava silnice číslo 19 z pohledu na Havličko-Brodsku potrvá déle, než ředitelství silnic a dálnic předpokládalo. Úpravu nestabilního svahu tam bude nutné provést v daleko větším rozsahu. Práce měly být hotové v červenci, teď ředitelství počítá s obnovením provozu na silnici až na podzim. Při zahájení stavby uvedlo, že za práce zaplatí zhruba 46,5 milionu korun bez DPH. Silnice je v pohledu uzavřená od 23. března. Přes 40% Čechů vyrazilo minulý rok na dovolenou do zahraničí autem, uvedl to Český statistický úřad. Nejraději vyráží do Itálie, Chorvatska nebo Rakouska. Dlouhá cesta je ale pro řidiče náročná. Podle Tomáše Neřolda z Besipu by měli na cestu vyrazit od počatí a naplánovat si na trase zastávky. Důležité je také mít sebou v autě dostatek jídla a vody. Britský premiér Keir Starmer by dnes mohl oznámit odchod z čela vlády. Tvrdí to některá tamní média, například deník Guardian nebo stanice BBC. K dalším spekulacím přispělo i včerejší vyjádření ministra pro podnikání Petra Kaila. Ten uvedl, že premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel v domácí velké ceně České republiky na třetí příčce v kategorii Moto2. Stal se tak prvním Čechem od roku 2018, který se v Brně dostal na stupně vítězů. V kategorii MotoGP obhájil loňské vítězství mistr světa Španěl Marquez. A ještě počasí, očekáváme jasno až polojasno, později oblačnost. I s možností lokálních přeháněk a bouřek teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 98. kilometru na úrovni Slavníče. Na vozovce tam leží kusy roztrhané pneumatiky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: O půl šesté a tři minuty vám přeji příjemné a pohodové pondělní ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Ještě na konci března byl fotbalový trenér Miroslav Koubek za hrdinu, když s českým národním týmem postoupil po 20 letech na mistrovství světa. Po dvou utkáních na šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku se ale nejenom na něj snáší kritika. Jak na ně reaguje generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd? To se dozvíte za chvíli. Teď muzika. Katapult, někdy příště.

zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: 5 hodin 40 minut aktuální čas a v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina jsme poslouchali Jaromíra Nohavicu a kapelu Čechomor Kometa. Tohle byla písnička, která právě doznívá.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.
0: Naděje české reprezentace na to, že na mistrovství světa ve fotbale postoupí do vyřazovací části, jsou minimální. Před závěrečným utkáním ve skupině proti domácímu Mexiku mají svěřenci trenéra Koubka bod. Zklamaní jsou z výsledku, ale i výkonu národního týmu fanoušci, kteří, včetně televizních expertů, ostře Čechy zkritizovali.
2: Lavina kritických reakcí se na sociální síti X rozjela během několika minut po zápase s Jihoafrickou republikou. Zklamaní komentující označili výkon národního týmu za ostudný. Servítky si nebral ani anglický expert televizní stanice CBS, Troy Deeney.
3: Asi nikdy jsem neviděl profesionální zápas s tolika střelami z dálky. Upřímně, bylo to jako dětský fotbal. Víte, jak máte jedno dítě v týmu, které dokopne nejdál a všichni mu proto říkají, střílej odkudkoliv. Tak přesně takhle to vypadalo.
2: Zhodnotil Deeney. Hráči o kritice veřejnosti vědí. Fotbalisté účty na sociálních sítích mají stejně jako někteří členové realizačního týmu v čele s generálním manažerem reprezentací, Pavlem Nedvědem.
4: Samozřejmě ta kritika byla nekompromisní, kritiku přijímáme, že byla i zasloužená, ale nemáme žádný alibi, připravovali jsme se na to svědomitě, ale myslím si, že zatím ty výkony zůstaly pro mě za očekáváním, ale na druhou stranu jsem si přál, aby jsme měli šanci v posledním zápase hrát o něco.
5: Já nemám sociální sítě, já mám WhatsApp akorát a nemám ani Instagram, ani Facebook, lidi si toho věřte.
2: Tvrdí Jan Suchopárek, asistent trenéra národního týmu. Zajímavostí je, že někteří diváci, kteří fandili Česku přímo na stadionu v Atlantě, tak kritičtí vůči národnímu týmu nebyli a náladu si výkonem fotbalistů zkazit nenechali.
6: Vybavili jsme se dobře, všechno bylo super, organizace byla perfektní, atmosféra byla skvělá, hodně lidí, to jsem nečekala, že na vlastně Česká republika, South Africa přijde tolik lidí fandit, to bylo skvělý.
2: Šanci získat si zpět na svou stranu zklamané fanoušky mají fotbaloví reprezentanti ve čtvrtek. Aby Češi na mistrovství světa postoupili do vyřazovací fáze, musí v závěrečném utkání ve skupině s domácím Mexikem ideálně vyhrát. Z Texasu Mikuláš Jáša, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.

0: There Must Be An Angel, kapela Eurythmics. Pondělní ráno, 5 hodin, 48 minut, nejvyšší čas k tomu, abychom se podívali na počasí.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty nejčastěji u nás na Vysočině pohybují kolem 15 až 17 stupňů. Dnes meteorologové očekávají jasno až polojasno. V průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Proudy řeky táhnou k nám, tvou

Petr Kolář jednou nebe zavolá, písnička nám doznívá v 5 hodin 52 minut, čas vypravit se za našimi makovičkami. Začalo léto, slunce pálí a my se jich dnes zeptáme, jak jsou na tom s opalováním.

0: zima, tak jdou někam, kde hodně svítí slunce, kde je strašný vedro a když je to trochu zahřeje, tak zase jdou domů.
1: To jí třeba do Ameriky a vypadá stejně.
2: Když vylezeš vody, pak si lehneš na lehátka, na sluníčka, a na tě to pak vysuší.
3: Když máme holou kůži, tak se můžeme opálit.
4: Co se s tou kůží stane?

0: České televizi.
1: ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Vysočina patří k regionům s nejnižším počtem zaměstnanců ve vědě a výzkumu. Na anektovaném Krymu začínají chybět už nejen pohonné hmoty, ale také elektřina a voda. Očekáváme jasno až polojasno, později oblačno i s možností lokálních přeháněk nebo bouřek. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Iniciativa veřejnoprávně vyhlásila na dnešek v Českém rozhlasu a České televizi stávku. Zaměstnanci obou médií nesouhlasí s vládním plánem na změnu financování institucí z poplatků na státní rozpočet a také s plánovaným snížením příspěvků. 24-hodinová výstražná stávka se projeví ve vysílání obou médií. Organizátoři z iniciativy veřejnoprávně plánují také protestní happeningy před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize. Říká to mluvčí iniciativy Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí různí hudebníci, třeba Aneta Langerová. Plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize na Kavčích horách. Tam lidé v poledne mezi 12. a 1. vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: Nejméně zaměstnanců ve vědě a výzkumu mají Vysočina, Karlovarský a Ústecký kraj. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu. V posledních letech přitom počet lidí v těchto oborech na Vysočině mírně rostl.
6: Na Vysočině jsou navíc vědci a výzkumníci zaměstnaní prakticky výlučně v podnikatelském sektoru. Pracovní místa ve vládním, soukromém nebo akademickém prostředí jsou zastoupena minimálně. Podobně jako ve zbytku České republiky klesá i počet patentových přihlášek. Vysočina měla loni po Karlovarském kraji druhý nejnižší počet platných patentů. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Krymské okupační úřady zavedly kvůli intenzivním ukrajinským útokům další omezení. Mimo jiné zakázaly volný prodej benzínu a nafty.
7: Moskvou dosazený starosta krymského Sevastopolu Michail Rozvožájev na sociálních sítích napsal, že pohonné hmoty se budou v příštích dvou dnech vydávat jen pro speciální vozidla zajišťující základní služby. Velká nákupní centra, restaurace, bary a kavárny mohou mít otevřeno jen do 8 hodiny večer. Kvůli přetížené a poškozené elektrické síti město nebude zapínat večerní osvětlení. Až do odvolání se ruší všechny veřejné akce, napsal Rozvožájev. Podle ruských okupačních úřadů začíná na severu poloostrova chybět voda. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: Sport.
3: Tenistka Marie Bousková ovládla turnaj v Nottinghamu. Ve finále zvítězila nad Američankou Emou Navarovou 2-1 na sety. A cyklista Matias Vacek obsadil v celkovém pořadí závodu okolo Švýcarska třetí místo. Vyhrál Slovinec Tadej Pogačár, který ovládl i závěrečnou horskou pátou etapu.
8: Počasí.
3: V Třebíči a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 17 stupňů, v Černovicích 15. Očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, přidá se slabý, během nemírný severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Nehodu osobního auta máme teď hlášenou ze silnice 112 u Dobré vody na Pelhřimovsku. Dávejte tam pozor.

0: a opatrně také v pražském směru dálnice D1 na 112. kilometru u Jihlavy stojí tam porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jsem rád, že do nového dne vkráčíte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Je pondělí 22. června, 6 hodin 4,5 minuty. Už za chvíli vás v našem vysílání pozveme k poslechu dalšího dílu našeho nového pořadu Osobnosti Česka.
3: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
2: No a hudba samozřejmě také nechybí a nebude chybět našem vysílání. Hana Zagorová, Láskovítej, to je písnička, která vám bude dělat v nejbližších minutách příjemnou hudební společnost.

0: Brick in the Wall zpívala kapela Pink Floyd v 6 hodin 12 minut v pondělním ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Od června vám v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině nabízíme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. Jeho dalším hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Tady je malá ochutnávka.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo?
2: Ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž byste třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná, je to pořád něco jiného.
0: Pořád Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Za chvíli pohled na oblohu, jaké počasí nám na dnešek slibují meteorologové, to se dozvíme, jen co Jiří Korn dospívá svůj letní hit Windsurfing.

0: Místa ve stínu se teď na Masarykově náměstí v Jihlavě plní jako první. Stromů navíc není zrovna dostatek. Do budoucna by jich ale mělo přibýt. Více se dozvíte za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: Teď v 6 hodin 16 minut pojďme zkontrolovat počasí. Aktuální teploty se na Vysočině nejčastěji drží kolem 16 až 18 stupňů Celsia. Má být jasno až polojasno. V průběhu dne občas oblačno. Později i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pondělním hostem dobrého dopoledne bude krizový manažer a ředitel nemocnice Pelhřimov Michal Kozár.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: Lucie Vondráčková, písnička, která vás určitě pohladila po uších i po duších. Růže v 6 hodin 20 minut. Na nedostatek stinných míst v centru si při současných vysokých teplotách stěžují obyvatelé Jihlavy. Někteří lidé poukazují především na nedostatek zeleně. Právě ta přitom může v letních dnech pomoct v ulicích teplotu snižovat. Stinná místa pod stromy v centru jsou v aktuálním počasí rychle zaplněná.
1: My máme problém, že jsme na hřišti, tam není zastíněno, no. Že vlastně jako jediný hřiště, kde jsou stíny, tak je prostě jenom jedno a vlastně v ostatní hřiště jsou na plném slunce a tady teda taky je to takový hodně na slunce, no. Takže my, když se třeba dáme zmrzlinu, tak jsme se posazení prostě tamhle stínu.
2: Ukazuje paní Nikol na okraji Masarykova náměstí, kde teď pod stromy sedí asi desítka lidí. Podobně jsou obsypané i lavičky ve stínu kolem Morového sloupu. Jinam už většinou zasahuje slunce.
1: Na tom sluníčku to dítě mít úplně nechcete. Ale jen otázka, kam to tady dát.
2: Kam zeleň umístit je skutečně klíčová otázka. Podle vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Kataríny Ruškové rozplánování výsadby není vůbec jednoduché.
3: Jsme ale v městské památkové rezervaci, jsme velmi výrazně limitováni tím, co můžeme a nemůžeme vysázet. Musíme respektovat to, že musí zůstat výhledy na velmi důležité památkově chráněné objekty. A dalším obrovským problémem ve všech městech jsou samozřejmě inženýrské sítě, podzemní inženýrské sítě, protože do jejich ochranných pásem nemůžete ty stromy vysázet. V Jihlavě máme ještě 3 patra podzemních chodeb, takže to je další limita.
2: I přes tyto obtíže by do budoucna mělo ale stromů přibýt. Počítá se s nimi totiž v plánované revitalizaci náměstí.
3: Začneme právě tou západní stranou náměstí, kde, jak jsem říkala, že jsou problémy i s inženýrskými sítěmi, tak tady právě je páteřní vodovod a kanál, takže současně s výměnou té vodárenské infrastruktury bude potřeba vyměnit i ty stromořadí.
2: Vysvětluje Katarína Rušková, že ale vše půjde po jednotlivých částech už vzhledem k velikosti náměstí. Za nultou etapu označuje takzvaný pokojíček s jedlíny, který je na náměstí už čtvrtým rokem. Současně musí město v zastavěném centru využívat i speciální substrát.
3: Je vidět, že výsadba do strukturálního substrátu funguje, protože vlastně už dnes, když sázíme třeba, když nahrazujeme lípy, při východní straně náměstí jsme sázeli náhradní lípy, místo těch, které jsme museli pokácet, tak jsou vysazované do strukturálního substrátu a daří se jim velmi dobře, takže je to asi cesta správným směrem.
2: Díky stromům pak z náměstí rychle neodtéká voda, ale spíše se postupně odpařuje, což ochlazuje okolí. Další důležitou výhodou v horku je samozřejmě i poskytnutý stín pod zelení. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Přichází půl sedmá a to je čas a prostor pro další aktuální zprávy Českého rozhlasu Vysočina, které pro vás dnes po ránu chystá Jaromír Kulhánek.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zaměstnanci úřadu vlády, kteří od 1. července přechází na ministerstvo kultury, se dnes sejdou s šéfem rezortu Otou Klempířem z motoristů. Tématem by měl být přesun agendy národnostních menšin. Ta se z úřadu vlády přesouvá na několik ministerstev, části na kulturu. Někteří zaměstnanci s přesuny nesouhlasí a tvrdí, že to agendu ohrozí. Vedoucí úřadu Tinde Bárta ale tvrdí, že nový systém bude efektivnější. Část nové cyklostezky otevřeli v neděli v Brtnici, vede z ke zřícenině hradu Rokštejn. Stezka měří necelých 5 kilometrů a vede říčním údolím. Město má už téměř hotovou i navazující část stezky do Brtnice. Celá stezka bude dlouhá přes 8 kilometrů. Právě otevřená část navazuje v Přímělkově na dálkovou cyklotrasu mezi Jihlavou, Třebíčí a Rakouským Rábsem. V těchto dnech můžou lidé na noční obloze vzácně zahlédnout takzvané svítící oblaky. Podle vědců je to způsobené polohou slunce nad obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování trvá přibližně do konce července. Objevit se mohou i za jasného počasí. Výbuch v katarské průmyslové zóně zranil nejméně 54 lidí, dalších 18 je nezvěstných. Stalo se to poté, co dělníci se pokusili znovu zprovoznit zařízení v energetickém komplexu Ras-Laffan. Dnes o tom informoval agentura AP. Oblast Ras-Laffan je největší producent zkapalněného zemního plynu na světě. Dnes bude rozlosován nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024 vyloučila. Slezský klub se ale proti verdiktu odvolal. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne ještě před losováním, ze soutěže sestoupí Dukla Praha. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme jasno až polojasno, později oblačno i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehodu osobního auta máme hlášenou ze silnice 112 u Dobré Vody na Pelhřimovsku. Policie na místě, dávejte tam pozor a opatrně také na 112. kilometru pražského směru dálnice D1 u Jihlavy. Stojí tam porouchané osobní auto a pozor, dávejte na silnici 38 u Dlouhé Brtnice na Jihlavsku. Právě tam došlo k nehodě.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: O půl sedmi na tři minuty vám přeji pohodové pondělní ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Minuty ticha ve vysílání nebo spožděné začátky pořadu nebo jejich krácení. Právě tak se dnes ve vysílání Českého rozhlasu a České televize projeví výstražná stávka jejich pracovníků, kteří tím protestují proti vládním změnám ve financování obou médií. Podrobnosti ke stávce shrneme už za chvíli. Teď další muzika, Pavel Vítek, víš, jak se mi líbíš.

0: Jana Kratochvílová dospívala v 6 hodin 39 minut. Publikum tvé jsem já, to byl název písničky. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání.
1: Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu.
2: Výstražná stávka bude hlasitým protestem proti oznámeným krokům vládní koalice.
3: Řekli při oznámení stávky mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget a Jan Moláček. V Českém rozhlase se stávka projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8. hodinou, 12. a 18. hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
3: Omezení podle ní zároveň splní požadavky zákona a kodexu.
4: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
3: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích. Před hlavními i regionálními budovami obou médií připravili organizátoři protestní happeningy. Pokračuje mluvčí iniciativa veřejnoprávně Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize. Tam lidé v poledne vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: O stávce v České televizi se diváci dozví taky přímo ve vysílání, říká mluvčí televize Michal Pleskot.
6: Kromě ČTDčko se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
3: Podle iniciativy veřejnoprávně vládní záměry ohrožují nezávislost a stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl.
7: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku respektuje.
8: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
3: Česká televize by měla podle návrhu přijít o miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Dobré ráno s Jožou Kolářem.

0: Vanessa Paradis a největší hity hudební kariéry, troufám si říct. Žoli Taxi na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Je 6:45, čas na to, abychom s odborníky zkontrolovali počasí.
1: Počasí.
0: A proto už v našem vysílání vítám Báru Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Je to ráno všude slunečné a jasné u nás na Vysočině?
2: A na většině území slunečné je, a pokud není zcela slunečné, tak v té východní polovině tam je polojasno, ale to sluníčko by i tak mělo svítit a teploty ty se teď již pohybují většinou mezi 17 a 19 stupni Celsia.
0: No a kam až vyšplhají během dnešního dne?
2: A dnes by ještě měly být docela vysoké. Ta maxima dnes očekáváme mezi 28 a 31 stupni Celsia a přes den bude většinou jasno nebo polojasno, ale také se může občas udělat oblačno a odpoledne a večer se mohou tvořit lokální přehánky a bouřky a ty mohou být výjimečně i silné.
0: Mm-hmm. A jaké počasí nás čeká nadále? Bude pokračovat ta, řekl bych, letní intenzita slunečního záření?
2: Ano, měla by, i zítra bude podobně jako dnes, skoro jasno až polojasno, také se v průběhu dne může udělat přechodně oblačno a ty srážky se zítra mohou objevit také, ale už s poměrně malou pravděpodobností a to hlavně na jihu kraje. Zítřejší teploty ty budou trošičku nižší než ty dnešní, aspoň to teda tak očekáváme, 26 až 29 stupňů Celsia.
0: No, fanoušci opalování a koupání si evidentně přijdou na své.
2: Přesně tak.
0: Říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: My se můžeme za chvíli těšit na For Jardy Hypochondra, ale ještě předtím je tady kapela Mandraže, která pořád něco hledá. Konkrétně tedy ženu. Hledá se žena. V 6 hodin 47 minut. Hezké pondělní ráno přeje i Joža Kolář.

0: Jardo, řekni fór.
1: Tak tady mám jeden takový školní vtípek. Takhle ve škole se blíží konec hodiny a učitelka říká: tak děti, zítra budu zkoušet Světlou, Němcovou a Nerudu. A zezadu se ozve: klidně, ty k nám nechoděj.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: znamení, které ohlásí 7. hodinu, a to znamená, že tady bude čas a prostor pro další aktuální ranní zpravodajskou relaci. U mikrofonu je s vámi taky Jožek Kolář, který vám všem přeje příjemné pohodové pondělí s datem 22. června 2026.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V centru Jihlavy je málo stromů. Vláda dnes má určit, kdo pojede do Turecka na summit NATO. Irán a Spojené státy se podle Kataru a Pákistánu dohodli na harmonogramu k dosažení konečné mírové dohody. Očekáváme jasno až polojasno, později oblačno i s možností lokálních přehánek a bouřek. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Na nedostatek zeleně v centru poukazují obyvatelé Jihlavy. Znát je podle nich zejména při aktuálních vysokých teplotách. Například na Masarykově náměstí je stín obvykle pouze pod stromy v okolí Morového sloupu.
3: Hodně na slunce, no. Takže my, když se třeba dáme zmrzlinu, tak jsme se posazení prostě tamhle ve stínu.
4: Ukazuje paní Nikol do stínu pod stromy. Většina takových sezení je ale přes horké dny plná. Zeleně totiž v centru není tolik.
5: Dostačující to rozhodně není. Je to vidět, když přijdou ty letní vedra, tak většina lidí sedí pod lípami u Morového sloupu nebo se schovávají teď pod ty jedlíny.
4: Vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Katarína Rušková, že s revitalizací náměstí stromů do budoucna přibyde. Výsadba je ale limitovaná památkově chráněným územím i ochrannými zónami. Nami inženýrských sítí. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
2: Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO by měl dnes rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má spor vlády s prezidentem Petrem Pavlem, ten o post čele delegace dlouhodobě usiluje. Jeho účast na setkání ale premiér odmítá. Pavel to vnímá jako omezování svých povinností a je připravený kvůli tomu podat kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš novinářům včera řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
6: Pokud jsem dobře četl, tak od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN na valném shromáždění, takže si myslím, že ten spor vlastně tady neexistuje, že by my jsme mu v něčem bránili.
2: Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které rozhovory zprostředkovávají, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Podle íránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho jednání dosáhla významného pokroku.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Španělska uhráli ve svém druhém utkání na mistrovství světa první vítězství. Nad Saúdskou Arábií vyhráli 4-0. Belgie naopak remizovala 0-0 s Íránem a Uruguay hrála s Kapverdami 2-2. Nový Zéland pak nestačil na Egypt a prohrál 1-3.
1: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí teď mají 17 stupňů, v Dukovanech 19. Očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Přidá se slabý, během nemírný severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehody osobních aut překáží na silnici 38 u Dlouhé Brtnice na Jihlavsku a také u Sedlce na Třebíčsku. Počítejte tam se zdržením a s komplikacemi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: V 7 hodin a 4 minuty vám přeji příjemné a pohodové pondělní ráno, pokud snídáte, dobrou chuť a taky samo sebou skvělý poslech. Za chvíli se v našem vysílání podíváme do kalendáře. Mimochodem je 22. červen, svátek slaví Pavla. Pavlám gratulujeme, přejeme všechno nejlepší. No a s ostatními zajímavými fakty, které dnešní den přinesl, tedy 22. červen, nás seznámí Petr Jungmann.
1: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
0: A také s příjemnou muzikou. Písničky, které nestárnou, to je moto našeho hudebního vysílání, které...

0: Pokud podle vás je léto, jak má být, se sluníčkem a modrou oblohou, tak takové počasí si dneska asi užijeme. O tom bude řeč v našem vysílání za pár minut. Teď v 7 hodin 11 minut se s Petrem Jungmanem pojďme podívat do kalendáře. Řeč mimo jiné bude i o roku 1941, kdy Německo napadlo Sovětský svaz.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření Betlémské kaple na Starém městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem v noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahan. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. Vám všem přeju pěkné pondělí a dobrý

0: 7:17 je aktuální čas a tohle byla Lisa Stansfield All Around the World na volách Českého rozhlasu Vysočina. Filip Saláč si v seriálu Mistrovství světa silnějších motocyklů připsal v kategorii Moto2 další pódiové umístění. Za MotoGP, které o víkendu hostil Masarykův okruh v Brně, se ohlédneme ve vysílání už za pár minut.
1: Počasí.
0: Počasí zkontrolujeme už teď. Aktuální teploty se na Vysočině nejčastěji drží kolem 18 až 20 stupňů. Meteorologové dnes očekávají jasno až poljasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pondělním hostem dobrého dopoledne bude krizový manažer a ředitel nemocnice Pelhřimov Michal Kozár.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou.

0: Několik málo veršů jsme slyšeli v podání kapely Činasky Báseň, tak se jmenuje písnička, která doznívá v 7 hodin 21,5 minuty. Filip Saláč skončil v domácí velké ceně České republiky třetí a v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů si připsal v kategorii Moto 2 druhé pódiové umístění v řadě. Na Masarykově okruhu se po startu z druhé příčky propadl o několik pozic, ale v průběhu závodu je dokázal získat zpět. A reportér Českého rozhlasu byl přímo u toho.
1: Saláč žádnou závěrečnou chybu neudělal. Dojel na třetí pozici, takže po Jakubu Kornfejlovi a roce 2018 je tu další pódiové umístění českého pilota.
2: Nejlepší den v životě. Asi si to ještě moc neuvědomuji, co jsem dokázal. Vždycky se nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo. Ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla. Smůla se mě nechytla. A hrozně moc to pro mě znamená.
3: Říkal po závodě šťastný a unavený Filip Saláč. Před novináře usedl silně spocený a s rozepnutou kombinézou.
2: Já jsem byl tak vyřízený, když jsem je musel dohnat, bylo šílený horko, jak jsem jel ještě celý závod vlastně za nima. V tom slipstreamu, tak mě jenom motorka ukazovala, že má 103 stupňů, blikalo to na mě červeně. Mám úplně spálený ruce, dejme tomu, jo. Bylo fakt neskutečný horko, já jsem pomalu skolaboval.
3: Řekl po druhém pódiovém umístění v řadě jediný český zástupce v seriálu Mistrovství světa Filip Saláč. Po dalším úspěchu se opět nevyhnul otázce na potenciální přesun do královské kubatury MotoGP.
2: To se musíte zeptat mýho manažera. Je to můj sen, ale je mi to teďka jedno. Já chci, aby mě život bavil tak, jako mě baví teď. A popravdě radši budu jezdit vepředu motodvojkách, než abych jezdil ve špatném týmu v uvozovkách na kostu MotoGP.
3: Vyprávěl třetí muž ve velké ceně České republiky v kategorii Moto 2 Filip Saláč. Z vítězství se na Masarykově okruhu radoval díky předjížděcímu manévru v poslední zatáčce Španěl Ortolá. Z Brna David Prouza, Český rozhlas.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Vysočina už je se mnou Jaromír Kulhánek, což znamená, že se blíží 7:30 a další aktuální ranní zpravodajská relace. Hezké ráno, od mikrofonu přeje i Jože Kulář.
1: 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Pracovníci veřejnoprávních médií dnes stávkují. K jednodenní výstražné stávce přistoupili kvůli návrhu zákona, kterým chce vládní koalice přesunout financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Oprava silnice číslo 19 z pohledu na Havlíčko-Brodsku potrvá déle, než ředitelství silnice dálnic předpokládalo. Úpravu nestabilního svahu tam bude nutné provést v daleko větším rozsahu. Práce měly být hotové v červenci. Teď ředitelství počítá s obnovením provozu až na podzim. Při zahájení stavby uvedlo, že za práce zaplatí zhruba 46,5 milionů korun bez DPH. Silnice je v pohledu uzavřená od 23. března. Přes 40% Čechů vyrazilo minulý rok na dovolenou do zahraničí autem, uvedl to Český statistický úřad. Nejraději vyráží do Itálie, Chorvatska nebo Rakouska. Dlouhá cesta je ale pro řidiče náročná. Podle Tomáše Neřolda z Besipu by měli na cestu vyrazit odpočatí a naplánovat si na trase zastávky. Důležité je také mít sebou v autě dostatek jídla a vody. Britský premiér Keir Starmer by dnes mohl oznámit odchod z čela vlády. Tvrdí to některá tamní média, například deník Guardian nebo stanice BBC. K dalším spekulacím přispělo i včerejší vyjádření ministra pro podnikání Petra Kaila. Ten uvedl, že premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel v domácí velké ceně České republiky na třetí příčce v kategorii Moto 2. Stal se tak prvním Čechem od roku 2018, který se v Brně dostal na stupně vítězů. V kategorii MotoGP obhájil loňské vítězství mistr světa Španěl Marquez. A ještě počasí. Očekáváme jasno až polojasno, později oblačno i s možností lokálních přehánek nebo bouřek. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Silnice 38 u Dlouhé Brtnice na Jihlavsku je teď pro veškerou dopravu uzavřená. Došlo tam ke střetu 3 osobních aut. Zkuste to objet přes Pavlov a Otín. A pozor, dávejte v Číhošti na Havlíčko-Brodsku. Překáží tam nehoda.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:33 je aktuální čas a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji hezké pondělní ráno. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo bude o teplotních extrémech. Martin Písařík nám už za chvíli prozradí, kde na zemi byla naměřena nejnižší i nejvyšší teplota. No a teď je čas na další muziku. Václav Neskář Lékořice za pár okamžiků, Petr Muk a Ola Moore právě teď.

0: V ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina se za chvíli podíváme na zoubek dnešnímu počasí. No a o teplotách bude i vydání pořadu Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Právě teď, 7 hodin, 39 minut.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lút se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Like a Virgin a Madonna, písnička ze stejnojmenného alba, doznívá v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina v 7 hodin 44 minut.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty na Vysočině se drží nejčastěji mezi 18 až 20 stupni Celsia. Dnes nás podle meteorologů čeká jasný až polojasný den, později oblačno s možností lokálních přeháněk nebo bouřek. Teplotní maxima velmi teplá a vysoká 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Už 100 let se hraje fotbal v Batelově a my budeme u jejich velké oslavy. A nebudeme sami. Fotbal z Bateláky si přijede zahrát stará garda pražských Bohemians i s mistrem Dloubáku Antonínem Panenkou. Žonglování, tanec, pantomima nebo akrobacie na běžícím pásu. To všechno předvádí světoznámý soubor Cirkla Putika. A my vám představíme muže, který ho vede. Je totiž z Vysočiny.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

7 hodin 49 minut kapela Slza a jejich katarze. Začalo léto, slunce pálí a my se dnes na vlnách Českého rozhlasu Vysočina Makovičech zeptáme, jak jsou na tom s opalováním.

0: protože si nalili do bazénu hodně studenou, tak jim je zima, tak jdou někam, kde je hodně svítí slunko, kde je strašný vedro a když je to trochu zahřeje, tak zase jdou domů.
1: To jí třeba do Ameriky.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: 8 hodin a 1 minuta. Vysočina patří k regionům s nejnižším počtem zaměstnanců ve vědě a výzkumu. Mobilní univerzita třetího věku z Mendlovy univerzity přinese vysokoškolské vzdělání seniorům i do nejmenších obcí. Asi 2 týdny nevydržela reflexní vodní nádrž ve Washingtonu. Očekáváme jasno až polojasno, později oblačno i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů. Poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nejméně zaměstnanců ve vědě a výzkumu mají Vysočina, Karlovarský a Ústecký kraj. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu. V posledních letech přitom počet lidí v těchto oborech na Vysočině mírně rostl.
3: Na Vysočině jsou navíc vědci a výzkumníci zaměstnaní prakticky výlučně v podnikatelském sektoru. Pracovní místa ve vládním, soukromém nebo akademickém prostředí jsou zastoupena minimálně. Podobně jako ve zbytku České republiky klesá i počet patentových přihlášek. Vysočina měla loni po Karlovarském kraji druhý nejnižší počet platných patentů. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Mendlova univerzita v Brně spustila mobilní univerzitu třetího věku. Nově se tak vysokoškolské vzdělání dostane i do menších obcí. Odkud seniori často nemohou pravidelně dojíždět za výukou, obce si program objednají a univerzitní lektoři za posluchači přijedou, říká vedoucí oddělení vzdělávání seniorů na Mendlově univerzitě Kateřina Pevná.
4: Obce se mohou obrátit přímo na oddělení vzdělávání seniorů Mendlovy univerzity a společně potom zvolíme jak téma, tak i daný formát. Nejvhodnějším místem je Jihomoravský kraj a kraje přilehlé. Nicméně nebráníme se vlastně spolupráci s nikým.
2: Historická vodní nádrž u Lincolnova památníku ve Washingtonu, kterou nechal americký prezident Donald Trump přetřít na modro, bude znovu vypuštěná. Nová barva se začala odlepovat ze dna necelé 2 týdny po dokončení renovace. Ta vyšla v přepočtu skoro na 300 milionů korun. Voda je navíc zelená kvůli řasám a sinicím. Prezident z neúspěchu oprav obvinil vandaly.
5: Policie zatkla bývalého olympijského kanoistu Davida Herna, kterého viní z poškozování nádrže. 67-letý muž se během cyklový letu vyfotil s odlepeným kusem obložení na sociálních sítích. Prezident Trump vzkázal, že zastav nádrže mohou vandalové a federální žalobkyně Jeanine Pirova slíbila, že viníky bude stíhat v plném rozsahu zákona. Podle Bílého domu policie v souvislosti s reflexní nádrží dosud zatkla 5 lidí a dalších 5 dostalo pokutu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Marie Bousková ovládla turnaj v Nottinghamu. Ve finále zvítězila nad Američankou Emou Navarovou 2-1 na sety. A cyklista Matias Vacek obsadil v celkovém pořadí závodu okolo Švýcarska 3. místo. Vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, který ovládl i závěrečnou horskou 5. etapu.
1: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou a Telči teď mají 19 stupňů, v počátkách 18. Očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Přidá se slabý, během nemírný severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Silnice 38 u Dlouhé Brtnice na Jihlavsku je teď pro veškerou dopravu uzavřená. Došlo tam ke střetu 3 osobních aut. Zkuste to objet přes Pavlov a Otín a s komplikacemi počítejte v Číhošti na Havlíčkobrodsku. Osobní auto se tam srazilo s traktorem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: V 8 hodin 5 minut posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina a já vám přeji příjemný a pohodový start do nového dne i týdne. Pokud ještě nemáte program na víkend, tak vás pozvu za pár minut do Úsobí na Havlíčkobrodsku, kde se koná úsobské koncertní léto. Více podrobností hned po písničce.
1: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
0: Přesněji řečeno po dvou písničkách. S tou první přichází kapela Olympic Dynamite.

0: Velký hit z 80. let a také úžasný film Flashdance, 8 hodin 12 minut, to je aktuální čas, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina a já teď pro vás mám pozvánku na víkend. Pokud nevíte, co o víkendu podniknout, vyražte do Úsobí na Havlíčkobrodsku, kde se koná úsobské koncertní léto. Všechno bude probíhat na městečku, tedy na náměstí v Úsobí, již od pátku, kdy v 19 hodin 45 minut spolek Polanka uvede Poupata, což bude retro vystoupení z 80. let. Od 8 večer pak Variace a v sobotu se těšte například na cymbálovou muziku Josefa Marečka, Dašu, Petru Janů. V neděli dorazí Kamil Střihavka nebo Petra Černocká a nebude chybět ani obecní dechová hudba. Pátek až neděle Úsobí na Havlíčkobrodsku, skvělá zábava a vy tam rozhodně nemůžete chybět.
1: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: No a tohle už je Voldemar Matuška. Holky já mám všechny rád. Hezké pondělní ráno.

0: Ve středu si připomeneme 5 let od chvíle, kdy Břeclavsko a Hodonínsko zasáhlo tornádo. Jak dnes vypadají obce, které musely znovu vystavět část svého života? Za chvíli zamíříme do Hrušek a taky do Moravské Nové Vsi.
1: Počasí.
0: Teď v 8 hodin 15 minut pojďme zkontrolovat oblohu, ta je v těchto chvílích jasná až polojasná a bude tomu tak i během dnešního dne. Pouze později se můžou objevit lokální přehánky nebo bouřky. Teploty z aktuálních 20 stupňů vyšplhají až k 31 stupňům Celsia.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Lucie Bílá, ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina a 8:20. Před 5 lety stržené střechy, vyvrácené stromy a stovky zničených domů, dnes nové fasády a opravené ulice. Většina stop po ničivém tornádu, které 24. června 2021 zasáhlo obce na Břeclavsku a Hodonínsku, mizí. Třeba v Moravské Nové Vsi i v Hruškách zbývají dokončit poslední projekty.
1: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
2: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny před 5 lety strhlo tornádo.
1: Podklad je betonový, tak aby se na něm dalo tancovat. No a samozřejmě to zastřešení je z masivního dřeva, kde ještě dojde nějaký folklorní reliéf pro ty naše folklorní potřeby. Tady máme nějaké zařízení jako díra na máju, kam se umístňuje mája.
2: Jako poslední zbývá opravit náměstí. Začít se má letos v létě. Dělníci tam opraví chodníky, vybudují trávníky se záhony a zasadí 80 stromů. Právě návrat zeleně je jedním ze základních prvků obnovy. Nejenže nové stromy mají nahradit ty, které vyvrátilo tornádo, ale mají pomoct podobným katastrofám předcházet.
3: Je tady větrno, více se otepluje to území, protože větve stromů neposkytují nějakou ochranou, ochranné stínění a tak dále. A ty hrušky jsou v rovinatém terénu, nejsou ochráněni žádným lesem, ty větry přicházejí.
2: Doplňuje lidovecká starostka vedlejších Hrušek Jana Filipovičová. Tam už se po tornádu podařilo opravit všechny obecní budovy. Navíc přibyl v centru obce nový lesopark s rybníkem. A stromy mají v nadcházejících letech přibýt i v okolí Hrušek, říká Jana Filipovičová.
3: Chceme připravit velkou ochranu celého území v extravilánu obce. To znamená, připravujeme výsadbu větrolamů tak, aby to naše území ochránilo před nějakou budoucí další přírodní katastrofou. Konkrétně můžu mluvit o výsadbě několika desítek větrolamů.
2: Tornádo zasáhlo Jižní Moravu před 5 lety 24. června večer. Dalšími nejvíce zasaženými obcemi byly Lužice, Mikulčice a část města Hodonín. Spod Luží Aneška Hlávková, Český rozhlas.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Za chvíli už tady bude další časové znamení dnešního rána, které ohlásí 8:30. A to znamená, že ve studiu bude Jaromír Kulhánek s aktuálními zprávami. 8:30.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Zaměstnanci úřadu vlády, kteří od 1. července přechází na ministerstvo kultury, se dnes sejdou s šéfem rezortu Otou Klempířem z motoristů. Tématem by měl být přesun agendy národnostních menšin. Ta se z úřadu vlády přesouvá na několik ministerstev, část i na kulturu. Někteří zaměstnanci s přesuny nesouhlasí a tvrdí, že to agendy ohrozí. Vedoucí úřadu Tinde Bárta ale tvrdí, že nový systém bude efektivnější. Část nové cyklostezky otevřeli v neděli v Brtnici. Vede z Komárovic ke zřícenině hradu Rokštejn, měří necelých 5 kilometrů a vede říčním údolím. Město má už téměř hotovou i navazující část do Brtnice. Celá stezka bude dlouhá přes 8 kilometrů. Právě otevřený úsek navazuje v Přímělkově na dálkovou trasu mezi Jihlavou, Třebíčí a Rakouským Rábsem. V těchto dnech můžou lidé na noční obloze vzácně zahlédnout takzvané svítící oblaky. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování potrvá přibližně do konce července. Výbuch v katarské průmyslové zóně zranil nejméně 54 lidí, dalších 18 je nezvěstných. Stalo se to poté, co se dělníci pokusili znovu zprovoznit zařízení v energetickém komplexu Ráslafn. Dnes o tom informovala agentura AP. Oblast Ráslafn je největší producent zkapalněného zemního plynu na světě. Dnes bude rozlosován nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024 vyloučila. Slezský klub se ale proti verdiktu odvolal. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne ještě před losováním, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme jasno až polojasno, později oblačno i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehoda 3 osobních aut komplikuje dopravu na silnici 38 u Dlouhé Brtnice na Jihlavsku. Místem se už jezdí jedním pruhem a pozor dávejte v Číhošti na Havlíčkobrodsku. Došlo tam ke střetu osobního auta s traktorem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: O 8:30 vám přeji příjemné a pohodové pondělní ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Místa ve stínu se teď na Masarykově náměstí v Jihlavě plní jako první. Stromů navíc není zrovna dostatek. Do budoucna by jich ale mělo přibýt. Více se dozvíte už za chvíli v reportáži. Teď další muzika a Karel Gott. Běž za svou láskou.

0: Tak jsme stále frajery, zpíval Petr Nať v pondělním ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina v 8 hodin 39,5 minuty. Za chvíli se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem, abychom zjistili, zda nás dnes opravdu čeká teplý letní den. No a s tím souvisí i nedostatek stinných míst v centru Jihlavy. Na to si obyvatelé stěžují. Někteří lidé poukazují především na nedostatek zeleně. Právě ta přitom může v letních dnech pomoct v ulicích teplotu snižovat. Stinná místa pod stromy v centru jsou v aktuálním počasí rychle zaplněná.
1: My máme problém, protože jsme na hřišti, které není zastíněno, no. Že vlastně jako jediný hřiště, kde jsou stíny, tak je prostě jenom jedno a vlastně v ostatní hřiště jsou na plném slunce a tady teda taky je to takový hodně na slunce, no. Takže my když se třeba dáme zmrzlinu, tak jsme se posazení prostě tamhle ve stínu.
2: Ukazuje paní Nikol na okraji Masarykova náměstí, kde teď pod stromy sedí asi desítka lidí. Podobně jsou obsypané i lavičky ve stínu kolem Morového sloupu. Jinam už většinou zasahuje slunce.
1: Na tom sluníčku to dítě mít úplně nechcete. Ale jen otázka, kam to tady dát.
2: Kam zeleň umístit je skutečně klíčová otázka. Podle vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Kataríny Ruškové rozplánování výsadby není vůbec jednoduché.
3: Jsme ale v městské památkové rezervaci, jsme velmi výrazně limitováni tím, co můžeme a nemůžeme vysázet. Musíme respektovat to, že musí zůstat výhledy na velmi důležité památkově chráněné objekty. A dalším obrovským problémem ve všech městech jsou samozřejmě inženýrské sítě, podzemní inženýrské sítě, protože do jejich ochranných pásem nemůžete ty stromy vysázet. V Jihlavě máme ještě 3 patra podzemních chodeb, takže to je další limita.
2: I přes tyto obtíže by do budoucna mělo ale stromů přibýt. Počítá se s nimi totiž v plánované revitalizaci náměstí.
3: Začneme právě tou západní stranou náměstí, kde, jak jsem říkala, že jsou problémy i s inženýrskými sítěmi, tak tady právě je páteřní vodovod a kanál, takže současně s výměnou té vodárenské infrastruktury bude potřeba vyměnit i ty stromořadí.
2: Vysvětluje Kataríne Rušková, že ale vše půjde po jednotlivých částech už vzhledem k velikosti náměstí. Za nultou etapu označuje takzvaný pokojíček s jedlíny, který je na náměstí už 4. rokem. Současně musí město v zastavěném centru využívat i speciální substrát.
3: Je vidět, že výsadba do strukturálního substrátu funguje, protože vlastně už dnes, když sázíme, třeba když nahrazujeme lípy, při východní straně náměstí jsme sázeli náhradní lípy, místo těch, které jsme museli pokácet, tak jsou vysazované do strukturálního substrátu a daří se jim velmi dobře, takže je to asi cesta správným směrem.
2: Díky stromům pak z náměstí rychle neodtéká voda, ale spíše se postupně odpařuje, což ochlazuje okolí. Další důležitou výhodou v horku je samozřejmě i poskytnutý stín pod zelení. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Boniem nám dohrala a dospívala v 8 hodin 46 minut. Nejvyšší čas na to, abychom v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina zkontrolovali počasí.
1: Počasí.
0: A vítám paní Jitku Kučerovou. Dobré ráno do Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Dobré ráno.
0: Když se podívám z okna našeho studia, vidím co? Modrou oblohu a sluníčko. A bude to celý den?
2: Celý den to nebude, přece jenom nějaké mraky se postupně začnou tvořit, teď jich je pravda nad Vysočinou opravdu málo. Teploty jsou teď momentálně většinou mezi 21 až 25 stupni Celsia nebo i 26, ty nejvyšší hodnoty hlavně na Třebíčsku, tedy zhruba na jihovýchodě Vysočiny. Během dne začne oblačnosti postupně přibývat, takže by mělo převažovat, dejme tomu, oblačno, polojasno, čili nějaké ty mezery mezi mraky budou, nebude to žádná kompaktní zatažená obloha. Také se postupně mohou objevovat přehánky, hlavně tedy během odpoledních hodin. Spíše budou takového lokálního charakteru, může se objevit i bouřka spolu s tou přehánkou a někdy zhruba v podvečerních hodinách by se ty srážky, pokud se tedy vůbec objeví, tak by se měly vytrácet. Teploty dnes nejvyšší mezi 28 až tropických 31 a vítr ten začne potom v průběhu dne teď fouká slabý, tak postupně bude foukat mírný nebo pofukovat od severu a v těch případných přehánkách, bouřkách může přechodně zesilovat.
0: A jak to bude vypadat v dalších dnech, v noci, zítra a dále?
2: Noc by měla, ta by měla být skoro jasná až polojasná. Zítřek potom začne taky spíše podobně jako dnešní den, takže jenom s nějakou menší oblačností. V průběhu dne může zase být nějaké převažující oblačno, potom ale odpoledne a večer oproti dnešku, zítra je ta pravděpodobnost ještě možná zanedbatelnější na nějaké přehánky anebo bouřku. Zítra hlavně na jihozápadě nebo jihu kraje se něco takového může objevit, ale spíše tedy den beze srážek, tady s tou menší pravděpodobností ve zmíněné oblasti. No a teploty zítra ráno 18 až 15 stupňů, odpoledne 26 až 29.
0: Takže tekutiny, sluneční brýle a opalovací krémy. Tři nejdůležitější věci pro nadcházející hodiny a dny. Jak to tak vypadá?
2: Ještě klimatizace, když je.
0: Ano, to je úplně ideální varianta. Jitka Kučerová, Český hydrometeorologický ústav, díky za informace a pěkný horký letní den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Nás v našem vysílání čeká za chvíli Jarda Hypochondr se svým vtipem, pak už taky 9. hodina se zprávami a po 9. Hela Dvořáková. Žakulář, děkuji za novou společnost, přeji vám nádherný den a těšit se na vás budu zítra odpoledne po 14. hodině. Do té doby se mějte krásně.

0: Fédo, řekni fór.
1: Tak tady mám jeden takový školní vtípek. Takhle ve škole se blíží konec hodiny a učitelka říká: tak děti, zítra budu zkoušet Světlou, Němcovou a Nerudu. A zezadu se ozve: klidně, ty k nám nechoděj.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Policie po nehodě řídí dopravu v Dlouhé Brtnici. Vláda dnes má rozhodnout, kdo zastoupí Česko na summitu na

0: lehčí zranění a jedna osoba byla letecky transportována do brněnské nemocnice. V obci Dlouhá Brtnice je komunikace po dopravní nehodě aktuálně zprůjezdněna Kyvadlově.
1: Dnes má být jasno o složení delegace na červencovém summitu NATO v Turecku. Rozhodnout o tom má vláda. O účast usiluje prezident Petr Pavel. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by ale na summit jet neměl, protože v otázce plnění závazku aliance není ve shodě s vládou. Spor o účasti trvá už několik měsíců. Prezident na své účasti trvá a už dřív řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by ho vláda do Ankary nepustila.
2: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
1: Ruský dronový útok zasáhl tureckou nákladní loď plující pod panamskou vlajkou. Na plavidle následně vypukl rozsáhlý požár. Informuje o tom ukrajinské námořnictvo. Podle ukrajinského vicepremiéra Oleksie Kuleby po útoku zemřel člen posádky egyptské národnosti. Dalších 8 námořníků se evakuovalo. Podle Kuleby se jednalo o obchodní civilní loď mířící do jednoho z ukrajinských přístavů. Moskva se k informacím zatím nevyjádřila.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Španělští fotbalisté se po druhém zápase mistrovství světa dostali ve skupině H do čela tabulky. Za 25 minut nastříleli Saúdské Arábie 3 góly a nakonec vyhráli 4-0. Dvě branky dal a jednu připravil útočník Mikel Oyarzabal, který se stal v Atlantě hráčem zápasu.
4: Myslím, že po úvodní remíze bylo klíčové rychle otočit list a soustředit se na další dny a zápas. Proto jsme chtěli jít rychle do vedení. To se povedlo a byl to už úplně jiný příběh. Mám z naší hry dobrý pocit.
1: Ve zbylých utkáních Kapverdy remizovali s Uruguayí 2-2 a Irán s Belgií 0-0. Egypt otočil duel s Novým Zélandem na 3-1.
3: Počasí.
1: V Pelhřimově a Náměšti nad Oslavou teď mají 22 stupňů, v Libici nad Doubravou 20. Očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Přidá se slabý, během nemírný severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S komplikacemi počítejte na Jihlavsku u Dlouhé Brtnice a také na Havlíčkobrodsku v Číhošti. Dopravu tam blokují dopravní nehody.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je pondělní dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině. Jestli pak víte, že pod jedním názvem se třeba mohou skrývat i docela jiná odlišná jídla. My za chvíli zjistíme, jak vypadá třeba takový arménský kebab. Víc nám poví Dáša Kubíková. Ještě předtím Ricky a Povery, anebo taky skupina Buty a jejich František. Hezké dopoledne.
6: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Se zpátky na Vysočinu, i když co se týče dnešního pokrmu, tak to tedy ryze vysočinské jídlo rozhodně nebude.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Dnes nás čeká zahraniční dobrota, arménský kebab. My totiž zjistíme, čím se liší od klasického kebabu, který známe z prodejen v českých městech, a z jakého se vlastně dělá masa. To všechno díky akci Sousedi vaří, kterou pořádá Kultura Žďár, abychom mohli ochutnat jídla od lidí, kteří u nás žijí a vaří své speciality.
2: Jsou krásná místa, ideální pro návštěvu, ale někdy se tam prostě člověk nedostane. Pro mě to je třeba Arménie, kavkazská země, kde je kuchyně ovlivněná historií i sousedícími zeměmi. Současně je ale velmi originální a svá. Mně se podařilo ochutnat pár specialit od Tigrana Alichaniana, který žije s rodinou už téměř 20 let ve Žďáře nad Sázavou. Jedním z jídel, které uvařil pro návštěvníky akce Sousedi vaří, je arménský kebab. Ale pozor, neplést si ho s jinými kebaby, které známe.
3: Ten český kebab, co tady je, turecký, my tomu říkáme šaurma. Arménský kebab je tady to mletý maso. Připravené na špizu a na uhli. To je arménský kebab. To grilování na uhli, ne na plynu, jak je to u šaurmy. To je plyn, ale na uhlích právě to je ta práva grilovaný maso, kebab. Zrovna dneska jsme měli mix, to bylo hovězí, vepřový a kuřecí. Ten kebab, mletý maso, ten kebab je mix.
2: Špíz, o němž se Tigran zmiňoval, vypadá trochu jako meč. Je dlouhý a má krásnou rukojeť. Říkají mu šampura a otáčejí s ním na grilu nad uhlím. Do směsi mletých mas patří podobně jako u nás i cibule, česnek a spousta bylinek. Určitě petržel a dále, co vám roste v truhlíku. Co se týká speciální chuti koření, ta zůstává záhadou.
3: To je arménská specialita. Koření, arménské tajemství.
2: Pro koření bychom si asi museli zajet přímo do Arménie, nebo až zase příště bude někde Tigran nabízet arménská jídla. Zatím doma můžeme zkusit improvizovat. Tak dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Léto se blíží, možná i vy jste se rozhodli, že vyrazíte letos k moři nebo na hory svým vlastním autem. Ať už jedete kamkoliv, měli byste si rozhodně svůj vůz nechat zkontrolovat nebo se taky podívat na pojištění. Jak se na dlouhou cestu vůbec připravit, aby nás nic nepřekvapilo, tak to vám řekneme v reportáži už za pár minut. Teď si dáme Pavla Bobka. Hezké dopoledne vám přejeme.

0: A taky Ema Drobná, naše hriechy v 9 hodin 21 minut. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Do těchto evropských zemí loni lidé z Česka podle dat Českého statistického úřadu jezdili na dovolenou nejčastěji. Pokud se tam chystáte letos a pojedete autem, měli byste se připravit. Dlouhé cesty totiž mohou odhalit zanedbaný servis auta nebo třeba pojištění, které nepomůže v potřebné situaci.
1: Před cestou do zahraničí by řidiči měli zkontrolovat povinnou výbavu. Třeba do Polska je navíc potřeba i hasicí přístroj a ve Slovinsku náhradní žárovky. Auto by taky měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
2: Otevře se motorový prostor, zkontroluje se prostě všechno vevnitř, pak vlastně se to zvedne na zadák, vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, pak se kontroluje výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaký poškození, jestli tam něco je upadlýho, jestli tam neteče nějaká kapalina, olej, chladící kapalina, ostřikovače, pneumatiky, popřípadě se rozhušťují.
1: Sebou bychom pak měli mít řidičský a technický průkaz a doklady k pojištění auta. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod. Právě nehody a různé technické závady totiž lidé z Česka v zahraničí řeší nejčastěji, vyplývá z dat České asociace pojišťoven. Její mluvčí Tomáš Pavlík do zahraničí doporučuje mít zajištěnou asistenční službu. Je ale nutné zkontrolovat, které situace a země pokrývá, říká Tomáš Pavlík.
3: Řidiči mají často si dano jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
1: Některé asistence zahrnují i zajištění náhradního auta nebo náhradního ubytování pro posádku auta. V noci před cestou by měl řidič spát alespoň 6 hodin a na cestu naplánovat pravidelné přestávky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu, zkrátka okysličit organismus a potom případně pokračovat. Je také dobré využít ty přestávky k tomu dalšímu plánování trasy.
1: V autě by mělo být dost vody a jídla pro případ uvíznutí v koloně. A pokud už řidiči do nějaké kolony dojíždějí, měli by zpomalovat postupně. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Jako vždy i dnes přidáme i další díl pořadu Bejvávalo s Mírou Markem. Počkejte si na to.

0: Slibovala jsem Míru Marka a pověře Špinarové přichází na scénu.
1: Bejvávalo.
2: Hrst starých, jak napsal dobový písmák, říkadel pověrečných i čtveračivých. Člověk se podiví, na co všechno ti naši předkové kdysi dávno věřili. Jejich život byl obestřen nespočtem pověr a z dnešního pragmatického úhlu pohledu vymyšlených předpovědí a předtuch. Zde je pár příkladů. Tedy, ještě máte v paměti, co se vám včera nebo v noci na dnešek zdálo? Ptám se proto, že podle staré pověry má platit, že co se komu v neděli zdá, vyjeví se. Tedy to se opravdu stane. Jiný výmysl, jež otiskují v časopisu Český lid pro budoucí paměť. Jak píše autor na konci 19. století, chce bejt hezkej, říkají lidé o tom, kdo jí studenou kávu. Tou studenou kávou nerozumějme nic jiného než lager, který zbyde po vypití takzvaného turka. Svrbí-li koho levá dlaň, říká, budu peníze bráti, neb dostávati. Svrbí-li jej pravá, ajajaj, budu peníze rozdávati. Och, smrt na mě sahá, říká ten, kdo náhle a neočekávaně jako mrazem se otřese. No a zítra o svatojánské noci.
1: Bejvávalo.
0: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina se už za pár minut vydáme k vodě, tedy v pořadu Minuta pro zdraví. Budeme se ptát, jak je to s opalováním přes vodu. Někdo si může říct, když se koupu, tak se přece neopálím sem pod vodou. Jaká je realita, to nám přiblíží paní doktorka Irina Zimenová. Ještě předtím Meky Žbirka, skupina ABBA, nebo taky Kex a skladba Víš. Hezké dopoledne s námi.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

Hlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: pro zdraví.
1: Může slunce opalovat i přes vodu?
2: Ano, může. Jednak to UV záření proniká i pod hladinu, skrz vodu, ale hlavně my ve vodě necítíme ten pocit tepla, protože nás ta voda schlazuje. Takže normálně bychom si třeba všimli, že máme horkou kůži, vzpomněli bychom si, že se máme namazat. Ale jak to nevnímáme, tak na tu ochranu spíše zapomeneme. A vzpomeneme si až večer. Ale vnímáme ty následky. I když na to myslíme a používáme krém, který deklaruje, že je voděodolný, nikdy to není stoprocentní. Měli bychom krém nanášet opakovaně a přes polední a časné odpolední období raději zůstat ve stínu.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Na pražském stadionu Eden začala největší multisportovní akce v Česku. Téměř 3,5 tisíce mladých sportovkyň a sportovců se dnes a v následujících 3 dnech představí na olympiádě dětí a mládeže. Na zahajovacím ceremoniálu je ke špičkovým a férovým výkonům motivovali i ti největší sportovní hvězdy. Podrobnosti si poslechněte v reportáži, kterou vám nabídneme za pár minut.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Hello Dvořákovou.

0: 7 minut před 10. hodinou v dobrém dopolední Vanessa Williams. Hlavní město Praha pořádá poprvé v historii olympiádu dětí a mládeže. Největší multisportovní akce v zemi se účastní téměř 3,5 tisíce sportovkyň a taky sportovců. A to ve věku od 12 do 16 let ze všech českých krajů. Z Vysočiny na olympiádu vyrazilo 241 sportovců. Na zahajovacím ceremoniálu nechyběly ale ani dospělé sportovní hvězdy.
1: Zlatá medaile z Paříže. Čtyřnásobný účastník.
2: Bylo to krásný, samozřejmě. Jsem hrdý Pražan a jsem rád, že by se mohl být tím Lekonošem.
3: Říká rychlostní kanoista Josef Dostál. Na pódium pražského stadionu v Edenu vedl před 10 000 fanoušky domácí výpravu z hlavního města.
2: To, že my jako Lekonoši můžeme se ukázat, přijít do kontaktu s těma dětma, že jim může přinést nějaký krásný životní zážitek a namotivovat je to, do úspěšného života.
3: Nejen do života, ale i do úspěšné sportovní kariéry. Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval během svého proslovu řekl, že na začátku roku tu po trávníku běhali fotbalisté Barcelony a teď tu možná stojí budoucí olympijští vítězové. Ti ale musí ještě trochu vyrůst. A kdo ví, třeba bude někdo z nich za pár let vzpomínat na to, jak v tunelu těsně před nástupem netrpělivě tahal za rukáv kordistu Martina Rubeše.
4: Primárně se ptali, kdy už půjdem, tak na to jsem jim nedokázal odpovědět, ale pokecal jsem si skoro se všema, co jsem mohl, co byly blízkosti a bylo to paráda. Je super vidět mladý sportovce, kteří to mají ještě všechno před sebou a budou se snažit prostě se vyrovnat s špičkám ve svých sportech a já jsem šťastný.
3: Říká bronzový medailista z Paříže a vlajkonoš Karlovarského kraje Martin Rubeš. Olympiáda dětí a mládeže potrvá do čtvrtka a rozprostře se po sportovištích po celé Praze. Z Edenu Štěpán Bém, Český rozhlas.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Plán na revitalizaci Jihlavského náměstí počítá s posílením zeleně. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Na anektovaném Krymu začínají chybět už nejen pohonné hmoty, ale také elektřina a voda. Bude jasno až polojasno, později oblačno i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. S vysazením většího množství zeleně počítá revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě. Aktuálně je v centru stromů nedostatek. Nejvíc je to znát při horkém počasí. Podle vedoucí odboru životního prostředí Jihlavského magistrátu Kataríny Ruškové totiž zeleň venkovní prostory ochlazuje.
4: Za prvé

0: Organizátoři z iniciativy veřejnoprávně plánují také protestní happeningy před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize. Říká to mluvčí iniciativy Jan Herget.
1: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí různí hudebníci, třeba Aneta Langerová. Plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize na Kavčích horách. Tam lidé v poledne mezi 12. a 1. vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
0: Krymské okupační úřady zavedly kvůli intenzivním ukrajinským útokům další omezení, mimo jiné zakázali volný prodej benzínu a nafty.
2: Moskvou dosazený starosta krymského Sevastopolu Michail Rozvožájev na sociálních sítích napsal, že pohonné hmoty se budou v příštích dvou dnech vydávat jen pro speciální vozidla zajišťující základní služby. Velká nákupní centra, restaurace, bary a kavárny mohou mít otevřeno jen do 8 hodiny večer. Kvůli přetížené a poškozené elektrické síti město nebude zapínat večerní osvětlení. Až do odvolání se ruší všechny veřejné akce, napsal Rozvožájev. Podle ruských okupačních úřadů začíná na severu poloostrova chybět voda. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Sport.
0: Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA a shodně porazili soupeřky ze Spojených států amerických. Bousková v Nottinghamu zdolala Navarovou, Nosková v Berlíně zvítězila nad Pegulovou. Po turnaji mluvila Nosková jen o pozitivech.
4: Krásný týden, já jsem si to strašně užila od začátku do konce. S tímhle koncem jsem úplně nepočítala. Nikdy člověk vlastně neví, hlavně na prvé věc může sám od sebe čekat po soupeřek a vlastně od všech okolností okolo.
3: Počasí.
0: V Jihlavě a Vatíně teď mají 24 stupňů, v Moravských Budějovicích 26. Bude jasno až polojasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Přidá se slabý, během dne mírný severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte, v pražském směru dálnice D1 na 87. kilometru na úrovni Jiřic v levém jízdním pruhu leží stavební desky.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I 9:40 je s vámi u mikrofonu Hela Dvořáková. Krásné dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Pro hráče fotbalu dnes funguje v Batelově hřiště i zázemí, ale před desítkami let si kluci bez pokosení louky ani nezahráli. V reportáži si na staré časy zavzpomínají fotbaloví pamětníci.
3: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Divoké změny počasí provázely sobotní oslavy 100 let fotbalu v Batelově. Tropické horko přešlo v déšť, později i v bouřky a lijáky. Ale fanoušky nejpopulárnějšího sportu u nás to neodradilo. Na hřišti se předvedli hráči FC Batelov všech generací. Od fotbalové školičky přes žáky až po zkušené fotbalisty, kteří sehráli zápas se starou gardou Bohemians Praha 1905. Mezi diváky sedělo mnoho pamětníků, kteří si zašli zavzpomínat do síně slávy na svá mladá fotbalová léta.
2: My jsme s panem Josefem Hradeckým na výstavě, která připomíná 100 let fotbalu v Batelově. Tady jsou spousty fotografií. Jste na některé hrála?
3: No určitě. Od 60. až do 90. asi. Pro batelovský sport, musím říct, nejenom pro fotbal, tak jsem se mu věnoval 50 let. Tady budu taky.
2: Jste na topce. Tady, ano, už to vidím. A tady jsou i seznamy týmu. A kde jste hráli?
3: Jako, začínali jsme jako kluci, tenkrát nám bylo 12-13 let, tak se hrálo pod motorpalem. A když jsme si chtěli zahrát, tak jsme vzali kosy a sekli jsme ručně kosama hřiště. Tenkrát byl takový nějaký útlum, že to nikdo neošetřoval nebo to, tak pak už to bylo lepší, pak už, když jsme byli starší, tak už jsme třeba spolupráce se statkama nebo co, tak to posekli cepákem tenkrát byl, že jo, už to bylo lepší, no.
2: Tam je nějaký pamětník, si tam prohlíží.
4: Já to obdivuju, jak to je hezky udělaný. Já jsem se narodil v 48. Když jsem se narodil, tak bylo batelovským fotbalu 23 let. Pavel
2: Doležal.
4: My jsme ještě hráli pod motorpalem a já tam chodím na procházku a vzpomínám. Jako nostalgie. Ještě mám fotku, co mi kluci poslali na vojnu, když tam byly ještě kabiny. To byla dřevěná bouda, kde jsme se převlíkali.
2: A vy jste s panem Hradeckým byl v týmu, se
4: ano, dívám. Ano. My jsme dokonce s Pepíkem seděli v lavici. My jsme spolužáci.
2: Ve škole?
4: My jsme byli nejšikovnější spolu. V gymnasti. Já jsem hrál, no začali jsme stejně. V žácích, v dospělosti jsem šel hrát za Modetu, do Jihlavy. Dneska, když se dívám na naše reprezentanty a oni v 60. minutě nemůžou, mají těžké nohy, tak se tomu trošku směju. My jsme jeli do Jihlavy na zápas na kole, že jsme neměli na vlak. Odehráli jsme zápas a na kole zpátky. Tu kondici jsme získávali takovou přirozenou cestou a my jsme pořád v přírodě běhali, lezli, skákali a vlastně jsme tu fyzičku do sebe dostávali, aniž bychom to dělali cíleně.
5: Já jsem Daniel Tauš, čeká nás zlatý hřeb dnešního programu, utkání Batelov proti Bohemians Praha. Z Bohemky přijalo 15 hráčů a za Batelov si myslím, že se bude střídat přibližně 20 hráčů.
6: Antonín Panenka!
2: Jak často hrajete?
7: Chodím tam jenom se projít. Jako.
2: Projít ne, když jste střelil penaltu.
7: Tak to jo, ale hlava bych chtěla, ale nohy říkají, že ne, takže spíš tam na chvilku vezu, aby jako jsem se ukázal a párkrát se rozkuju míč a zase si jdu sednout. No. Už to musím bohužel nechat na mladých.
2: Sledujete mladou generaci, jak hrajou fotbal?
7: Tak sleduju to, protože bydlím taky na vesnici a tam je to hodně frekventovaný. Tréninky těch dětí. Fotbal je masový sport, tak je potřeba, aby vyrostli další noví reprezentanti nebo hráči, kteří se nějakým způsobem budou prezentovat, takže můžu třeba se tím fotbalem živit, což je důležitý.
2: Úplně na závěr, jak se vám tady líbí v Batelově?
7: Křižátko krásný, na můj vkus je až moc veliký teda. To je to, že si můžeme daleko víc běhat, když je to hřiště menší. Že? Klobouk dolů, že tady mají 100 let fotbalu a že tady mají člověka, který se tady o to stará, pan Němeček, nebo který to organizuje, takže zaplať pánbůh za takovýhle lidi, který ještě existují, ale musíme si někoho vychovat. No.
1: Z Batelova Dáša Kubíková, Český rozhlas. Opouštíme tedy v dopoledním vysílání Batelov a vydáme se mnohem dál. Jako v sauně je totiž v posledních dnech také v Berlíně. Teploty stoupají na 30 stupňů a nedá se dýchat. O to tíživější působí jedno 100 let staré nařízení, které zakazuje koupat se v řece. Na protest proti němu se o víkendu ponořili do zprávy několik set lidí. Více uslyšíte v reportáži za pár minut.

Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: pondělním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Trend, který přichází zejména ze Skandinávie, velí umožňovat obyvatelům měst, aby se v letní výhni svlažili v řece. Ne takhle v Berlíně. V hlavním městě Německa je koupání ve Sprévě už 101 let zakázané. Zvrátit se to snaží jedna iniciativa. O uplynulém víkendu uspořádala protestní koupání přímo u bývalého berlínského zámku v místech někdejších říčních lázní.
1: Jetzt kann's losgehen. Also ich würde sagen, wir sind bereit. Badeverbot abwählen.
2: Na nábřeží v centru Berlína už jsou připravené desítky plavců, rovnají se do fronty a kráčí k úzkým schůdkům dolů do Sprévy. Martin je mezi prvními a věří, že takhle pomůže prolomit ten letitý zákaz koupání v řece.
3: Ja, ich glaube, das ist möglich, tatsächlich. Ja.
4: Es haben viele Städte schon gemacht.
5: Určitě, udělalo to už mnoho měst. Koupal jsem se v Bazileji v Rýnu. V Paříži se říkalo, že je Séna špinavá a vyčistili ji. V Berlíně to půjde taky.
2: Někteří si do vody berou nafukovací madračky nebo třeba růžové plameňáky a další na sobě mají namalované různé aktivistické nápisy. Štětce a barvy jim k tomu dala Klára.
6: Free Spreewas oder Abkühlung vor der Haustür. Ich
7: glaube, svobodnou Sprévu nebo osvěžení přímo u domu. To si asi lidé nechali psát na tělo nejčastěji. Podle většiny, se kterými jsem mluvila, je ve městě čím dál větší horko a tak chtějí mít bezplatný přístup a možnost ochladit se v řece.
6: Sie möchten den Zugang zum Fluss kostenlos und die Möglichkeit haben, sich abzukühlen im Sommer.
2: Že nemusí každému zbývat na koupaliště a Spreewa by měla být free i ve smyslu bezplatného osvěžení, to je celkem častý argument. Pro Jakoba je ale hlavní důvod, proč si přeje zrušení zákazu koupání, vzdálenost.
8: Rád se koupu venku celoročně, ale teď mám nejbližší příležitost asi hodinu cesty. Zatímco tady je to v centru. Člověk by mohl prostě hupsnout do vody, když je teplo. Dalo by se to nádherně zapojit do každodenního života.
2: Jakob se i přes zákaz ve Sprévě občas koupe. Nesmí se to, ale dá se, říká. Třeba zrovna včera. A ukazuje na odřené stehno. Narazil na nějaký kovový plát. Je zákaz a vstupy do vody jsou pochopitelně neupravené. Vláda Berlína argumentuje proti koupání v centru bezpečnosti, ale taky hygienou. Voda se podle ní zejména při bouřkách kontaminuje vyplavenými splašky. To iniciativa Flussbad Berlin, která je pro zrušení zákazu, nepopírá, ale zároveň zavedla vlastní měřící systém, dostupný online, podle kterého je voda většinu času v pořádku. V Berlíně budou v září volby a do té doby chce iniciativa plavat. A možná, že se rýsuje i nějaký kompromis. Aspoň na předměstích by se podle berlínského senátu mohlo koupání časem povolit. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Věděli jste, že avokádo, med nebo dokonce i káva nejsou jenom k jídlu nebo k pití? Patří i do vlasů. Proč? To už je téma pro Jarku Vykoupilovou, tak si počkejte na další díl Babských rad. Jarka nám to moc ráda poví. Ještě předtím ale nabízím Helenku Vondráčkovou, skupinu Alphaville nebo taky Petra Nováka.

0: 10:37 v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina, Helena Vondráčková. Avokádo, med nebo káva. I to jsou věci, které můžeme dát na naše vlasy. Nejsou jenom k jídlu nebo k pití.
1: Babské rady.
2: Vlasy jsou denně vystavovány slunečnímu záření, teplému vzduchu z fénu, žehlení, případně i zásahům barev nebo melírů. Pravidelné zábaly mohou pomoci obnovit jejich lesk a pružnost. Pro suché vlasy je vhodný zábal z olivového oleje a medu. Med pomáhá udržovat vlhkost a olej dodává vlasům ochrannou vrstvu. Směs se nanese na délky vlasů a nechá se působit přibližně půl hodinky. Velmi oblíbený je také avokádový zábal. Avokádo obsahuje zdravé tuky, vitamin E a další živiny, které prospívají vlasovému vláknu. Rozmačkané avokádo lze smíchat s trochou medu nebo jogurtu. Pro masnější vlasy bývá doporučován bílý jogurt. Obsahuje kyselinu mléčnou, která pomáhá čistit pokožku hlavy a zároveň ji nevysušuje. Oživte svoji kštici a navraťte jí ztracený lesk i hustotu. Připravte si kávovou masku na vlasy. Ze 2 čajových lžiček kávy, 1 celého syrového vajíčka a 2 lžiček olivového oleje.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, jak jsme zvyklí. Dnes úderem 11. hodiny aktuální zprávy a s nimi Jaromír Kulhánek. No a po 11. hodině přivítáme dnes velice zajímavého hosta, a to ředitele nemocnice Pelgřimov Michala Kozára. Tak si rozhovor s ním rozhodně nenechte ujít.

pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Opravy silnice v Pohledu se protáhnou a svah je tam potřeba víc zpevnit. Státní zástupce posílá před soud pekárnu z koncernu Agrofert kvůli možnému dotačnímu podvodu. Česká fotbalová reprezentace se na světovém šampionátu chystá na klíčový zápas s Mexikem. Bude jasno až polojasno, později oblačno i s možností lokálních přeháněk nebo bouřek. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Oprava silnice číslo 19 v Pohledu na Havlíčkobrodsku potrvá déle, než ředitelství silnic a dálnic předpokládalo. Úpravu nestabilního svahu tam bude nutné provést v daleko větším rozsahu. Práce měly být hotové v červenci, teď ředitelství počítá s obnovením provozu až na podzim. Při zahájení stavby uvedlo, že za práce zaplatí zhruba 46,5 milionů korun. Silnice je v Pohledu uzavřená od 23. března. Kauza dotací pro inovační linku na toustový chléb značky Penam míří před soud, zjistil to server iRozhlas. Státní zástupce Adam Bašný obžaloval společnost pekárna Zelená louka, která spadá pod Agrofert, a také dvě fyzické osoby. Případ se týká možného neoprávněného zisku dotace 100 milionů korun na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět zdravější a chutnější chleba.

0: Masinicím prezident z neúspěchu oprav obvinil vandaly.
1: Policie zatkla bývalého olympijského kanoistu Davida Herna, kterého viní z poškozování nádrže. 67-letý muž se během cyklový letu vyfotil s odlepeným kusem obložení na sociálních sítích. Prezident Trump vzkázal, že zastav nádrže mohou vandalové a federální žalobkyně Jeanine Pirova slíbila, že viníky bude stíhat v plném rozsahu zákona. Podle Bílého domu policie v souvislosti s reflexní nádrží dosud zatkla 5 lidí a dalších 5 dostalo pokutu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Čeští fotbalisté se připravují na poslední a klíčový zápas o postup do play-off mistrovství světa. S domácími Mexičany se utkají ze středy na čtvrtek českého času od 3 hodin. Koupkův výběr patří na šampionátu k týmům, které toho nejvíc nacestují. Pokračuje stoper Tomáš Holeš.
3: Těch přeletů a těch přejezdů je hodně, takže je to určitě faktor, který samozřejmě ubírá na těch sílách. Není to tak, že byste šli prostě po tréninku do regenerace, ale sednete do autobusu a jedete 40 minut na hotel. Že ideální to není, ale je to tak, jak to je, takže tím asi nějak jako nezaobíráme.
2: Počasí.
0: V Třebíči a Počátkách teď mají 26 stupňů, v Přibyslavi 24, bude jasno až polojasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk a bouřek, nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, přidá se slabý, během nemírný severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v Dolních Hřmanicích na Žďársku. Překáží tam nehoda osobního auta s přívěsem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezké pondělní dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina máme 4 minuty po 11. hodině. Začátek letošního roku byl pro nemocnici Pelhřimov velmi náročný. Řešila se personální situace, nejistota kolem fungování některých oddělení i otázky, jak zajistit stabilní zdravotní péči pro obyvatele regionu. Do čela nemocnice tehdy přišel krizový manažer s jasným úkolem. Situaci uklidnit, stabilizovat a vrátit důvěru zaměstnanců i pacientů. Jak se to podařilo a v jaké kondici je nemocnice dnes, tak o tom si budu povídat s ředitelem nemocnice Pelhřimov Michalem Kozárem. Vítejte, hezké dopoledne.
5: Dobrý den.
2: Hosté Heli Dvořákové.

0: Dvořákové.
1: Jak už jsme říkali v úvodu dnešního dopoledního rozhovoru, začátek letošního roku byl pro nemocnice Pelhřimov velmi náročný. Já jsem moc ráda, že hostem našeho vysílání je současný ředitel nemocnice Pelhřimov, Michal Kozár, který je zároveň i krizovým manažerem. Řekla bych, že vy jste měl velkou výhodu, protože když jste nastoupil do role krizového manažera, tak vy už jste měl několikaleté zkušenosti právě s Pelhřimovskou nemocnicí. Ale pojďme přiblížit. Ta nemocnice, když jste do ní nastoupil znovu, tak jste přicházel. Nemocnice čelila velmi složité situaci. Jak byste jí stav popsal dnes?
2: Dnešní stav dá se hodnotit jako pozitivní posun, protože v rámci náboru nových zaměstnanců se nám daří samozřejmě některý kolegy přilákat. Funguje stále ještě přirozená fluktuace, ať už je to z partnerských důvodů nebo v případě odchody do důchodu, ale ten výsledek se pomalu krok za krokem dostavuje.
1: Takže kdybychom to měli popsat jednou větou a říct, jak je na tom teď ta Pelhřimovská nemocnice. Je to stabilizované, řekněme?
2: Stabilizované v určitém ohledu určitě ano. Mm-hmm.
1: Co bylo po vašem nástupu první věc, kterou jste potřeboval zjistit?
2: Potřeboval jsem zjistit, jak nahlíží na celou situaci zaměstnanci a jestli jim stále záleží na tom, aby jejich organizace fungovala. Protože bez toho, aby oni sami chtěli nějakým způsobem dosáhnout změnu a i počkat chvíli na tuto změnu, tak by to nešlo.
1: Když se ještě vrátíme na ten začátek, co vás při tom převzetí nemocnice nejvíc překvapilo, ať už pozitivně nebo negativně, a vzpomínáte si na ten okamžik, kdy jste si uvědomil, že ta situace je opravdu vážná?
2: Tu situaci z hlediska její vážnosti jsem začal vnímat hned od prvopočátku, už jak se objevily první informace, protože to nebývá zvykem, že taká situace tímto způsobem začne eskalovat. Ale pozitivně mě právě překvapilo, když jsem mluvil s některýma zaměstnancema, že vlastně celou dobu se jedná jenom o to, aby nemocnice mohla dále fungovat. Že to není protest nebo spíše způsob, jak něčeho dosáhnout jenom pro sebe, ale že hledí na ty ostatní, což považuji za hodně pozitivní znak.
1: Když tedy krizový manažer přijde do nemocnice a má vyřešit ty problémy té organizace, která je vlastně i pod tlakem, co by měl tedy řešit nejvíc? Lidi, finance, provoz? A byla vaše výhoda to, že jste tu nemocnici znal, že jste znal i ty lidi, kteří tam působili a působí?
2: Z mého pohledu je první, co je potřeba vyřešit, je právě lidi. Musíte vědět, s kým budete spolupracovat, na koho se můžete spolehnout a jestli ten společný cíl se dá dosáhnout. A tam právě ta znalost toho prostředí pomůže. Nepotřebujete čas na to se učit, schvalovací procesy, nepotřebujete se učit, jak fungují některé principy, které tam jsou, a můžete se soustředit konkrétně na ty jednotlivé kroky.
1: Když se teď zeptám na takovou osobní otázku, jak dlouho jste váhal, jestli do toho jít nebo ne?
2: Moc dlouho jsem neváhal. Jak jsem byl požádán o pomoc, tak samozřejmě je tam vztah k té organizaci, působil jsem tam 11 let, to nehodíte za hlavu.
1: Říká dnešního z dobrého dopoledne ředitel nemocnice Pelhřimov Michal Kozár.

0: stop loving you. Host Heli Dvořákové.
1: Jak víte, z našeho vysílání začátek letošního roku byl pro nemocnici Pelhřimov velmi náročný. Jak se podařilo situaci vyřešit a v jaké kondici je nemocnice dnes? O tom si dnes povídám s dopoledním hostem našeho vysílání, ředitelem nemocnice Pelhřimov Michalem Kozárem. Personální situace, to bylo to hlavní, co se skloňovalo, ale byl to opravdu ten nejproblém? A jak to vypadá dnes?
2: Ano, byl to problém, který ovlivňuje vždycky chod, zejména ve zdravotnictví. Nemocnice je postavená na lékařském, nelékařském personálu, ale i technickém personálu. Takže to byl ten největší důvod. Dnes situace je lepší, samozřejmě ještě stále jsou určité nedostatky, které je potřeba řešit, ale pomalu se posouváme k cíli, který jsme si stanovili.
1: To znamená, že i v současné době jsou stále oddělení, kde bojujete s nedostatkem lékařů nebo sester?
2: Nadále jsou ještě určitá nebo určité oddělení, kde tento nedostatek je. Jedná se ale o problém, který není jenom u nás v Pelhřimovské nemocnici, ale obecně ve zdravotnictví, že dostatek specialistů prostě na trhu práce jich moc není a tím pádem každý se snaží získat toho svého.
1: Mě by zajímalo, pane řediteli, co dnes zdravotníky přesvědčí, aby šli pracovat právě do regionální nemocnice?
2: Osobně si myslím, že je může přesvědčit skutečnost, že se k pacientovi dostanou poměrně brzy, mají tam svou vlastně tvář v menším městě, o nich všichni ví a když jsou dobrý, tak samozřejmě mají možnost dělat medicínu, ne sice na ty úplně nejvyšší úrovni, ale na kvalitní úrovni, protože i tady na Vysočině jsou nemocnice dobře vybavené, i Pelhřimovská nemocnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí, takže ta možnost tam je poměrně vysoká.
1: Nevím, jestli se na to ptát, ale zeptám se, jak obtížné bylo obnovit důvěru mezi zaměstnanci a taky vedením.
2: A co se týče důvěry, tak jistá malinkatá nedůvěra vždycky zůstane. Vždy, jestli ty kroky, které se činí, jsou ty správné. A na druhou stranu věřím tomu, že s většinou, když jsem se sešel nebo když jsme měli hromadné setkání, tak se nám daří nalézt tu cestu, abychom si věřili, že to děláme pro to, aby organizace mohla budoucnu správně fungovat.
1: Co tedy nejvíc vlastně trápilo zaměstnance Pelhřimovské nemocnice?
2: Nejvíce trápilo to, že byla vyšší fluktuace, teda víc lidí odcházelo, než se povedlo získat a báli se toho, že pak už nastanou nevratné strukturální změny, které, i když dřív nebo později se to zdravotnictví posune určitým směrem s ohledem na demografii, změnu civilizačních chorob a cokoliv dalšího, tak to chtějí vědět. Chtějí být o tom informováni včas, aby se sami mohli i ve svých osobních životech připravit. To považuji i za důležité v rámci té interní komunikace.
1: Kdy jste vy osobně začal mít pocit, že ta celá situace se začíná obracet k lepšímu a že to klima tam začíná být tak nějak příznivější?
2: Když se nám povedli když se nám povedlo uzavřít první smlouvy s novými kolegy, tak jsem nabyl už dojmu, že se trochu posouváme a máme tu možnost stále ukázat, že ta nemocnice má svůj potenciál a bylo vidět i na kolezích, že rádi reflektujou tu situaci a tu informaci, že minimálně se u nás zajímají ostatní a přijdou se podívat na to. Ne se všema se vždy domluvíme, ale na druhou stranu určitý posun tam už je.
1: Říká dnešní host dobrého dopoledne, ředitel nemocnice Pelhřimov Michal Kozár.

0: host Heli Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes ředitel nemocnice Pelhřimov, Michal Kozár. My jsme tady do téhle chvíle řešili, co všechno jste musel od začátku letošního roku udělat, co by krizový manažer v roli ředitele nemocnice Pelhřimov. Ale ještě jsme neotevřeli otázku pacientů. Jaké světlo to vůbec vrhlo, ta událost z letošního začátku roku, která se odehrála v pelhřimovské nemocnici, právě jaký teď vnímají pacienti? Je tam pořád důvěryhodnost, nebo jsou tam obavy, zda budou, nebudou vyšetřit?
2: Co se týče pacientů, tak samozřejmě jejich obava byla spíše postavená na principu, jestli nedojde k dominovému efektu a najednou nebudou moc vyhledat péči, takže se dotazovali, sledovali to. Nemyslím si, že by ztratili důvěru v jednotlivé lékaře. To si nemyslím. Určitě jako, protože na péči nebo za péči stále přijdou, spíš se báli toho, že když mají plánovaný výkon, jestli bude realizovat. Částečně k odložení plánovaných výkonů docházelo, teď se postupně realizují. A samozřejmě není to v takovém časovém sledu, jak by si každý představoval. Někteří pacienti už mezi tím vyhledali jiné zdravotnické zařízení, ale věřím tomu, že když to bude pokračovat správným směrem dál, tak nadále budou navštěvovat nemocnici a nadále budou chtít, aby jim péče byla poskytována.
1: Pane řediteli, omezují se ještě v současné době některé ambulance nebo ty zmiňované plánované výkony? Já vím, že doháníte to, co bylo potřeba.
2: Co se týče omezení provozu, tak vycházíme ze stávající personální situace. Co jsme schopni bezpečně a správně zvládnout, to se snažíme realizovat. Vždy to je i podle dostupnosti třeba sálu nebo případně navazujících oddělení, tak, abychom mohli pacienta i uložit. Je to poměrně složitá alchymie a současně je před náma léto. Kolegové a kolegyně si chtějí vybrat dovolenou, takže tam určité omezení bude, přece jenom je potřeba, aby se odpočinou, aby nabrali sílu s rodinama. Nejsou to stroje, jsou to stále lidi. Musíme dbát o to, aby potom byli odpočetí a věřím, že i podzim potom bude opět silnější, bude se toho dát více udělat.
1: V tom případě, co vzkázat lidem, kteří v těch posledních měsících měli obavy, jestli jejich nemocnice funguje tak, jak má?
2: Vzkázat jim určitě můžeme to, že děláme vše proto, aby mohla fungovat a aby s ní byli spokojení.
1: Když teď opět trošičku vezmu tu osobní stránku, jaké bylo za tu dobu vaše nejtěžší rozhodnutí od nástupu do funkce ředitele pelhřimovské nemocnice?
2: Nejtěžší rozhodnutí bylo stanovit tu prioritu. Říct si ano, teď cílíme, tak jsme byli domluveni, že se budeme snažit posílit personální oblast. V tom momentě trošičku odsouváte bokem některé provozní záležitosti. Ne, že by nebyly důležitý, ale jestli koupit nějaký přístroj v tom momentě, to má čas počkat. Aspoň podle mého názoru, protože musím vědět, kdo s ním bude pracovat, jak s ním bude pracovat, jak bude využitý. A to je zrovna věc, kdy máte připravený plán investic, máte připravený všechno a říct, dámy a pánové, teď chvíli ne, teď řešíme to, aby jsme měli s kým spolupracovat.
1: Takže jste byl nucen možná udělat i nějaké nepopulární kroky.
2: Jestli jsou to přímo nepopulární, to musí vyhodnotit.
1: Když na to lékaři tolik let čekali a vy přijdete a řeknete, ne, teď bude něco jiného.
2: Samozřejmě, věřím tomu, že některý to vnímají hůř, ale vždycky, když i to diskutujeme, tak říkám, tady ještě je potřeba zohlednit i postoj zřizovatele, nejenom postoj můj, který má na starosti 5 nemocnic. A další věc je, když nebudeme mít dostatek kolegů, tak teoreticky jsou nám ty technické výmoženosti lidově řečeno jako jenom jako odkladiště prachu.
1: Je to tak. Hostem dobrého dopoledne je dnes ředitel nemocnice Pelhřimov Michal Kozár.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je ředitel nemocnice Pelhřimov Michal Kozár. My se dostáváme k další otázce. Co je podle vás v krizovém řízení asi nejtěžší? Je to nedostatek lidí, peněz nebo ta ztráta důvěry, která proběhne?
2: Nedostatek času.
1: Nedostatek času.
2: Nedostatek času. Z hlediska výsledků, které se očekávají, tak každý doufá, že se dostaví rychle. A vy najednou, byť lidi požádáte, aby chvíli vydrželi, tak čekají na to, jestli ten čas, který tomu věnují, který oni sami ještě stále obětují, protože ta situace dojde do stádia, nebo i došla do toho stádia, kdy vlastně se ozvali, že něco není v pořádku a čekají, že se to posune a bude to lepší. Ale nechtějí čekat 5 let, nechtějí čekat 2 roky. Oni by rádi, kdyby ty výsledky se dostavily v určitém období. A proto se musíte potom snažit soustředit na to, aby to šlo. Zdroje, ať už jsou to finanční, nebo případně důvěra cokoliv dalšího, to přijde jedno s druhým, když budou vidět, že se to posouvá. Jestli se to neposouvá, vrátí se zpátky do určité frustrace a pak potom už můžete dělat, co chcete a nebude to fungovat.
1: Jak moc velký tlak to byl na vás? Když jste viděl, že ten čas je takový, jaký je a ti zaměstnanci tlačí, protože chtějí to, co jste slíbil.
2: Ten tlak cítím ještě stále. Já cítím to zejména vnitřně, protože jsem do toho šel s tím, že udělám maximum pro to. Ale byl jsem k ním fér. Řekl jsem jim rovnou, že zázraky neumím. Ale udělám, co je v mých silách, zkusím nastavit ten proces tak, aby to mohlo být. A když bych neviděl některé věci, tak budu s nima mluvit a budu jim říkat dopředu, že bohužel něco se nepovedlo. Na druhou stranu, já jsem v tomhle směru optimista a věřím, že to světlo na konci tunela je a dojdeme k němu.
1: Řekněte mi, jak zvládáte ty situace, když víte, že to vaše rozhodnutí může ovlivnit nejenom ty samotné zaměstnance, ale v výsledku i ty pacienty?
2: Je to hodně složité přemýšlení. Člověk to hodně dlouho v sobě řeší, rozhodne se a ví zhruba, jaký výsledek očekává. Že se nedostaví, to se stát může. Ale musí to v sobě zvládnout, protože když se nerozhodnete, nikam se neposunete. To je jedna ze základních věcí, vzít si, řeknu, týden, dva na rozmyšlenou. To asi nikoho nezajímá. On potřebuje vědět, kam to půjde a kdy to půjde. A podle toho je potřeba k tomu přistoupit. A i, jak jsme zmínili v předchozí otázce, je tam strašně důležitý ten čas.
1: Co je v tuhle chvíli pro Pelhřimovskou nemocnici největší priorita?
2: Největší priorita je zkompletovat týmy, připravit je na nadcházející období a komunikovat se zřizovatelem, abychom se bavili o tom, jak bude celkově péče v kraji poskytována, abychom nešli proti sobě, abychom byli v konsenzu, abychom dosáhli toho stavu, který bude dlouhodobě udržitelný.
1: Kde by chtěl Michal Kozár, aby Pelhřimovská nemocnice byla za rok? A podle čeho se pozná, že jeho mise krizového manažera byla úspěšná? I na to se dnes budu ptát. Zůstávejte s námi.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Hostem našeho vysílání je dnes ředitel nemocnice Pelhřimov, Michal Kozár. A my se dostáváme k té otázce, kde byste chtěl, aby nemocnice Pelhřimov byla za rok. Máte vizi?
1: Vizi mám. Rád bych byl, aby se jednalo stabilizovanou organizaci, která poskytuje péči v regionu tak, jak jí to náleží a daří se spolupracovat se všemi, ať už specialisty nebo jinými poskytovateli zdravotních služeb, a dosahuje se těch výsledků, které v rámci toho jsou, a současně s tím budoucí ekonomická stabilita.
0: Podle čeho poznáte, že ta vaše mise v pozici krizového manažera, ředitele nemocnice Pelhřimov, byla úspěšná?
1: Podle čeho to poznáme já osobně? To bude poměrně složité, protože já jsem od přírody většině nespokojen. Takže
0: určitě, to pořád nebude dost.
1: Určitě budu mít pocit, že se to nepovedlo, ale budu se ptát spolupracovníků, budu sledovat, jestli to, co jsme si řekli, tak se povedlo a nemocnice se nadále posouvá a není tam výkyv oproti tomu, jak bylo slíbeno, protože když se personálně, a to byla moje primární úloha, stabilizujeme, tak věřím tomu, že to bude dobrý.
0: Jak to bude dál? Zůstanete na postu ředitele nemocnice Pelhřimov? Nebo budou probíhat výběrová řízení? Jaká je ta vize v tomhle ohledu?
1: Tahle otázka je spíše na zřizovatele než na mě. My jsme stanovili základní kritéria, kdy jsem řekl ano do konce října, s ohledem na to, že teď se aktuálně už řeší de facto komunální volby a ostatní náležitosti, takže z hlediska časového je určitá možnost to zjednodušit a obětovat i zbylý volný čas, který zbyl, aby se to dalo všechno realizovat, ale pak potom už musí zřizovatel rozhodnout, jestli k tomu přistoupí tím stylem, že jen vypíše výběrové řízení nebo eventuálně bude řešit spolupráci nemocnic. Těch možností je strašně moc a já se budu snažit a i se snažím předávat ty informace právě přímo zřizovateli, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout.
0: Úplně se bojím zeptat, možná se zeptám, kdyby ta nabídka přišla?
1: Já jsem proto říkal, že vše se má řešit v říjnu, protože dostávám tuto otázku poměrně často a nelze slíbit něco nebo takhle. Nerád bych něco slíboval, co potom nemůžu dodržet.
0: Ano. Dobrá, tady nebudu vás víc trápit. Kdybyste měl dnes posluchačům Českého rozhlasu Vysočina říct jednu věc, kterou by měli o Pelhřimovské nemocnici vědět, jaká věc by to byla?
1: Ta věc by měla být, že když potřebují péči, tak do ní rádi zajdou. A budou s péči spokojeni. Tohle, když si budou myslet o Pelhřimovské nemocnici a povede se to dosáhnout i z praktického hlediska, tak je to určitě dobrý výsledek a dobrá značka ty organizace.
0: Takže když se řekne Pelhřimovská nemocnice, tak by lidé měli říkat, tam by vždycky pomůžou?
1: Můžeme to říct i takhle a věřím tomu, že pro to udělají všichni maximum.
0: Já moc děkuju za to, že jste si našel čas, byl jste hostem našeho vysílání a že jste nám osvětlil, jaká je aktuálně situace v Pelhřimovské nemocnici. Já věřím, že je ve velmi dobrých rukou. Hostem našeho vysílání byl ředitel nemocnice Pelhřimov Michal Kozár. Díky moc a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Hosté Heli Dvořákové.

písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: 12 hodin 1 minuta. Zaměstnanci úřadu vlády, jejíž agenda se má přesunout pod ministerstvo kultury, se sešli s ministrem Klempířem. Výstavba chodníku z Okříšek do Přibyslavic začne až v příštím roce. Keir Starmer končí v čele britské vlády. Dnešní den budou doprovázet tropické hodnoty s možností bouřky. Zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Zaměstnanci úřadu vlády, kteří mají přejít pod ministerstvo kultury, se sešli s ministrem Otto Klempířem za motoristy. Jednání se týkalo dvou zaměstnanců úřadu vlády, kteří se věnují agendě národnostních menšin. Právě ta má od července přejít pod rezort kultury. Podle spolumluvčího stávkové pohotovosti úřadu vlády Ondřeje Medala bylo jednání věcné. Přesto podle něj nejsou úředníci stále přesvědčeni o tom, jestli bude přesun agendy smysluplný a efektivní a jestli na ní bude v dalších letech dost peněz.
3: My víme, že vlastně v těch delimitačních protokolech ty finance přechází.

0: Krušovku. Přistoupilo k němu vedení Okříšek. Práce na zhruba 1 kilometr dlouhé cestě za 8 milionů korun měly začít letos. Hotová je i projektová dokumentace. Stavbu, která má zajistit větší bezpečnost chodců na spojnici obou obcí, ale zdržely dvě komplikace. Pokračuje starosta městy se Zdeněk Ryšavý ze SocDem.
1: Jeden souhlas byl ze strany firmy, která v tom místě, kde jsme plánovali původně ten chodník, tak si připravila projekt na parkoviště, takže se ten chodník musel přesunout na druhou stranu. Tam byl zase nesouhlas vlastníka sousedního pozemku. Nakonec se nám podařilo i tady najít nějaký kompromisní řešení, ale samozřejmě to nějakou dobu trvalo a tím pádem už jsme ztratili asi 3 měsíce. Takže vlastně na stavební řízení to budeme dávat teprve teď a tím pádem už to není reálný v letošním roce to postavit.
0: Keir Starmer odchází z čela britské vlády. Oznámil to před sídlem premiéru v Downing Street. O svém rozhodnutí už Starmer informoval krále Karla III. I will resign
2: as leader of the Labour Party. V emotivním projevu uvedl Keir Starmer, že vyslyšel hlas své strany a odchází z pozice lídra Labouristů. Otevřely se tak dveře pro výběr nového lídra strany a předsedy britské vlády. Nominace se uzavřou 16. července. Za favorita je považován donedávna starosta Manchesteru Andy Burnham. Starmer slíbil, že na předání úřadu nástupci bude spolupracovat. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas. Sport.
0: V Praze začala letní olympiáda dětí a mládeže. Od 22. do 25. června nabídne souboje mladých sportovců v tradičních disciplínách, jako jsou atletika, plavání, fotbal či tenis, ale například také v šermu, judu nebo kanoistice. Do hlavního města vyrazilo také 241 sportovců a 52 členů realizačního týmu z Vysočiny. Největší ambice na úspěch mají krajští reprezentanti například ve volejbalu nebo plavání. Počasí. V Třebíči mají 29 stupňů, ve Vatíně a Černovicích 26. Dnešní obloha bude oblačná až polojasná a s menší pravděpodobností se může objevit přehánka nebo bouřka. Večer se mraky rozplynou, teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 78. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno stojí dvě porouchaná vozidla. Zpomalte tam.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zdarec jak palec, od mikrofonu vás zdraví Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu, písničky jak jinak než na vaše přání, takže zavolejte na číslo 22 155 49 99 a pošlete někomu písničku s vaší gratulací. Taky můžete poslat SMSku na čísle 90 011 04, ještě jednou 90 011 04. Nejdřív napíšete slovo píseň, děláte mezeru, pak krátkou zprávu a pokud jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz, pojďte na to.

0: Manžel přijde ráno domů a hned ve dveřích dostane ránu mezi světla. Když se probere z bezvědomí, stará se mu omlouva. Promiň, promiň, já jsem zapomněla, že jsi měl noční.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání a na telefonu už čeká František Střeště, nazdár.
3: Ahoj, ahoj, dobrý den, přátelé. Já vás všechny zdravím a já jsem si vzpomněl, když jsou teď takový teplá, takže já jsem hodně cestoval a jezdíval jsem, byl jsem několikrát v Egyptě a tam bylo v říjnu, tak jak je dneska tady u nás, tak tam bylo ještě v říjnu takhle teplo. A já jsem pokaždý vždycky, když jsem tam přijel, tak jsem navštívil, jezdilo se tam do jedné vesnice k Beduínům, takový odpolední zájezd, vždycky nám ukázali, jak tam žijou, jak tam, co tam všechno dělají a součástí toho zájezdu byla taky jízda na velbloudech, vždycky nás zavedli za skálu, tam seděli velbloudi, každý velbloud nesl svýho nějakou paní nebo nějakého tohletoho, neříkám školáka, nějakého prostě dorostence, který je vodil a tak jsem si taky jednou vybral, se jsem se na něj, teď ta paní mu něco pošeptala, nějakou tu velbloudí řečí, ten velbloud se postavil a kdo v životě neseděl na velbloudu a nečeká to, tak ví, že on se napřed postaví na zadní, tím pádem letíte dopředu, když se nemáte čeho držet, tak mu sedíte za krkem, pak stoupnete teprve na zadní a teď tam všichni vytvořili jakou kolonu a šli směrem k nějaký skále asi 50 metrů, tam 50 zpátky a jen ten můj velbloud pořád zůstal stát na místě a nebylo možné ho nějak rozejbat. A ta paní na ně nějak něco hulákala, nakonec ho majza, tou opratí, co měla v ruce, jak ho majza přes přední nohy a to neměla dělat. On se jí ten velbloud vyškubil a dal se do běhu a teď jsme hnali za tou karavanou. My jsme jí nejenom, že jsme jí doběhli, my jsme jí předeběhli. Já jsem akorát křičel pro pána Boha, kde má to zvíře brzdy, když se zastaví ve škájeře. Ale oni tam asi ze vším počítali, protože tam dva muži naskočili na dva zbylý velbloudy, dohnali mě, zastavili, no oči jsem měl jak borůvkový knedle, zuby mi cvakaly, jak kdyby byl kolik mínus mrazu a od té doby jsem tam byl ještě několikrát na velbloudu, jsem radši neset. A jako abych teda, proč volám, já bych chtěl popřát dneska slavím významné kulaté jubileum, moje sestra paní Olga Kolářová z Třeště. Tady místní občani Třeště si budou pamatovat jako na letětou zdravotní sestřičku na místní poliklinice, takže já bych ji chtěl popřát k těm narozeninám hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. A to tež bych chtěl popřát vám všem, kteří posloucháte tento rozhlas. Děkuji pěkně a nashledanou.
2: Měj se krásně, pěkná historka, děkuju. Čau.
3: Ahoj, ahoj.

0: kuřátko? Dáš si cígo? Ne, díky. Já jsem nekuřátko.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Písničky na vaše přání, další má Štěpán. Dobrý den, zahrajte prosím písničku od Argemy Jarošovský pivovar. Posílám mámě k dnešnímu svátku, přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí a hodně zdraví. Dneska by měla svátek i moje prateta Pavla, také přeji ostatním Pavlám k svátku a dalším, co slaví narozeniny a výročí. Díky, Štěpán. Já se přidávám taky, všechno nej.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Už 100 let se hraje fotbal v Batelově a my budeme u jejich velké oslavy. A nebudeme sami. Fotbal z Bateláky si přijede zahrát stará garda pražských Bohemians i s mistrem Dloubáku Antonínem Panenkou. Žonglování, tanec, pantomima nebo akrobacie na běžícím pásu. To všechno předvádí světoznámý soubor Cirkla Putika. A my vám představíme muže, který ho vede. Je totiž z Vysočiny.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Úterý ráno se s Ivanou Wiesnerovou podíváte do cejle. Místní se snaží svoji obec vyšperkovat. Proč? To uslyšíte zítra.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Ano, už tady mám další přání. Hezký den, chtěli bychom nechat zahrát písničku od Marcela z Moška Dlaně pro naši mamku a paní a Marie Liškovou z Úsobí k jejím dnešním narozeninám. Milá mami, přejeme ti k dnešním narozeninám vše krásné a nejlepší. Buď zdravá, šťastná, spokojená, máme tě rádi. To vše ti přeje manžel Vláďa, synové Martin a Tomáš s rodinami, dcera Vlaďka s rodinou, vnoučata s rodinami a i malá pravnoučátka a Hralovi. Moc děkujeme a přejeme hezký den. Já se přidávám taky všechno nejlepší. A je tady Marcel z Možek Dlaně.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Přesně tak, na vaše přání. Mám tady další. Zdravíme do stávkového režimu. Chceme vám vyjádřit podporu a prosíme o Haničku Zágorovou Rande Uzdinářku. Děkujeme Lenka, Míša, Markéta, Bára a Lucka z Jihlavy. Moc děkujeme.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední dní.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Ano, přesně tak, a teď tady mám dvě přáníčka. Zahrajte prosím Kohouta k narozeninám Jitulince Janů z Nového Města na Moravě. Děkujeme Pohankovi a vám příjemný den přejeme. Písnička je už nachystaná a pak tady mám nachystanou ještě jednu. Prosím zahrát písničku Kulatá jen tak pro radost. Moc děkuji Verča z Pelhřimova. Tak tu mám taky nachystanou. Je to tady.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky pro Vysočinu. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky pro Vysočinu. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky pro Vysočinu. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky pro Vysočinu. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pražští radní odvolali Ondřeje Prokopa z dozorčí rady dopravního podniku. Umělecká škola v Polné bude mít novou učebnu. Tenistky Bousková s Noskovou v přípravě na Wimbledon ovládly turné v Nottinghamu a Berlíně. Tropy v Česku budou pokračovat, dnes znovu hrozí silné bouřky. Zprávy vám od mikrofonu přináší Tomáš Kolátor. Kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop skončil v dozorčí radě městského dopravního podniku. Na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka z Pirátů ho dnes odvolali radní Prahy. Je to kvůli zjištění Seznam zpráv, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Zastupitelé ho už minulý týden odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop řekl, že vše vysvětlil a Piráti se mu mstí za jeho opoziční práci. Podle něj šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Novou učebnu pro smyčcové nástroje budou mít žáci základní umělecké školy v Polné. Chce ji vybudovat v dalších prostorách na tamním hradě, které dříve sloužily jako recepce a dnes je z nich sklad. Učebna by měla být hotová příští rok na jaře a podle ředitele Vlastimila Matuly vyřeší nedostatky prostoru, se kterými se škola potýká.
2: Ta výuka těch komorních seskupení probíhá především v pátek, kdy se nám vracejí žáci ze středních škol a z internátů. A je tady výuka jak orchestru, tak těchto komorních skupení, je to všechno v jeden čas a ty stávající prostory školy jsou nedostačující.
0: Česko čeká další tropický týden. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploty dosáhnou na 31 stupňů, na Moravě vyšplhají až na 33. K večeru pak hlavně na jihozápadě a jihovýchodě hrozí bouřky a silný vítr. Přehaňky a bouřky očekávají meteorologové i zítra. Nejvyšší teploty se budou opět pohybovat kolem tropické třicítky. Teploty o víkendu vystoupají až ke 35 stupňům Celsia. Sport. Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA a schodně porazily soupeřky ze Spojených států amerických. Bousková v Nottinghamu zdolala Navarovou, Nosková v Berlíně zvítězila nad Pegulovou. Po turnaji mluvila Nosková jen o pozitivech.
3: Krásný týden, já jsem si to strašně užila od začátku do konce. S tímhle koncem jsem úplně nepočítala, nikdy člověk vlastně neví, hlavně na právě, co může sám od sebe čekat, od soupeřek a vlastně od všech okolností okolo.
0: A ještě fotbalové výsledky z mistrovství.

0: Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 151. kilometru stojí porouchané auto. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90. a docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat

0: spatřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gymplu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
0: No tak já jsem šel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
0: No tak třeba
1: v čem?
0: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete na nic zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sítě. Sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
0: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
0: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte, a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jsi se zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očišťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc je to, tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jakoby rozebíral, ale v rámci přednášky, a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší, nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v vozovkách potřebujeme trošku odreagovat, a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
0: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, když odmykáte dveře, jako to myslíte na to, a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho. A já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje. Jo? A byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, půjde to zkusit někdo jiný. Jo? A nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál. No.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečný papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný. No. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí ten případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55, no.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil a říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to... Jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to
2: je,
1: za
2: jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit vždycky, tam ty média byly a tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no a rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky i pro toho soudce, protože ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někdy může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty myslíš, říkám, no jo, vlastně, jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte, no, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. To je Němec, takže my jsme ho čepli jako přesměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který sedl proti mě, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě je to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, tak já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A jsem říkal, jo, jasně, tak se sedněte vedle. A oba dva se počítali, v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat. No to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A zvrašť mám ze začátku, a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že se málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teďkon vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista nikdy neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se po jaký době dostal z vězení, po 11 nebo 13 letech, něco takového?
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde, pak teprve vylez, no, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Vocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitnete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový, jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v lese, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak bych. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit jako jíhle dálky. Protože jako jdu furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí se to nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se, nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji trošku jinak, ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě...
1: Ano.
2: Byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat, pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále, takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme. Krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamarád, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor. A byli jsme v kabině a pak jsme se šli, že ho sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5. Takhle nás byla, měli jsme radost, jakože už máme po tréninku. A jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme představit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
2: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Kauza dotací na toustový chléb značky Penam míří k soudu. Černovice představují novou dětskou skupinu. Pyrotechnikovi se podařilo deaktivovat munici u brněnského hlavního nádraží. Zítřejší tropické teploty budou pokračovat, výjimečně se objeví i bouřka. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Kauzu dotací na inovativní linku pro toustový chléb značky Penam bude řešit soud. Evropský žalobce Adam Bašný obžaloval dva lidi a společnost pekárna Zelená Louka, která pod Penam spadá. Zjistili to Český rozhlas a server iRozhlas. Případ se týká 100 milionové dotace na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět inovativní chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že společnost ve skutečnosti použila už existující technologii. Obžalovaným hrozí až 5 let vězení, pokračuje Bašný.
4: Je podána pro spáchání dokonaného zvlášť závažného zločinu dotační podvod a pro pokus zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie.
3: Holding Agrofert, pod který Penam spadá, nechce průběh vyšetřování komentovat. Vinu ale odmítá. Novou budovu pro dětskou skupinu si dnes poprvé můžou prohlédnout obyvatelé Černovic. Otevřená bude až do 17. hodiny. Ačkoliv má těsně po kolaudaci, kapacita je podle vedení města už naplněná.
5: Město se nakonec rozhodlo doplnit ještě parkoviště pro rodiče dětí, které se teprve bude stavět. Přestože část peněz na dětskou skupinu se podařilo získat formou nejrůznějších příspěvků, museli si Černovice vzít 15-milionový úvěr. Jeho čerpání schválilo na svém posledním jednání zastupitelstvo. Milan Soldán, Český rozhlas.
3: Policejní pyrotechnik deaktivoval bombu u brněnského hlavního nádraží. Dělníci dnes našli v nedalekém staveništi. Zřejmě šlo o leteckou pumu z druhé světové války. Okolí nádraží je zatím stále uzavřené. Přerušený je i provoz na železničním koridoru. Pumu teď pyrotechnik odveze a zlikviduje, shrnuje policejní mluvčí David Chaloupka.
6: Díky tomu, že ta puma je deaktivovaná, tak ten převoz bude více bezpečný, takže teď to bude záležet opravdu na rozhodnutí toho pyrotechnika. Jakmile bude asi převezená, tak se budou moci lidé vrátit zpátky do kanceláří nebo do svých domovů.
3: Mírová jednání mezi Íránem a Spojenými státy skončila. Íránská delegace už ze Švýcarska, kde se rozhovory odehrávaly, odjela. Americká strana výsledek 18-hodinových rozhovorů u Lucernu zatím nezhodnotila. Podle Teheránu se podařilo dosáhnout významného pokroku.
7: Jednání vytvořila podle šéfa íránské delegace Bagheera Ghalibafa rámec, uvnitř nějž se teď v příštích týdnech dají vést další technické rozhovory. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi, který se jednání ve Švýcarsku taky zúčastnil, napsal na sociální sítě, že prvním testem bude společné fórum pro dohled nad dodržováním příměří v Libanonu. Spojené státy a Írán se taky dohodli na zřízení horké linky pro řešení eventuálních problémů v Hormuzském průlivu. Zástupci obou zemí na nižších úrovních dál jednají ve švýcarském Birkenstocku za diplomatické podpory Pákistánu a Kataru. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.

0: a teplotami kolem 16 stupňů. Zítřek očekáváme polojasný nebo občas oblačný. Na jihu regionu se výjimečně objeví přeháňka nebo bouřka. Teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na jihlavském přivaděči u Červeného kříže stojí porouchané nákladní auto. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Odbyla 14. hodina a to znamená, že startuje dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Od mikrofonu vás zdraví Petr Janáček. Festivalová sezóna se rozjíždí naplno a s blížícími se prázdninami houstne nabídka kulturních akcí. Co zajímavého nabídne tento týden v kultuře? Řekneme si za 3 minuty hned po písničce Karla Gotta.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Prázdniny ještě ani nezačaly, kultura ale dávno přepnula na letní režim. Karlovarský festival láká na nové filmové tituly a už zítra představí možná další zajímavé hosty. Co nabídnou hudební scény a která divadla a divadelní soubory zamíří pod širé nebe, to se dozvíte v následujícím příspěvku.
1: Kán oceněný film Fjord o rodině, která začíná v Norsku nový život.
2: Jaký cítíte hezky?
1: Historické drama Domovina, která sleduje návrat spisovatele Thomase Manna do poválečného Německa. Nebo snímek z nenadání o přátelství divadelní režisérky a ředitelky domu s pečovatelskou službou. To jsou jen některé z výrazných novinek, které uvede Karlovarský festival. Jeho pořadatelé ale už zítra představí další program, který by se mohl už tradičně týkat známých filmových hostů. Po celém Česku začala také sezóna hudebních akcí. Pokračuje Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, na kterém vystoupí také symfonický

0: orchestr Českého rozhlasu. Ten zahraje dnes večer v ostravském sále Vesmír svitu z opery Příhody Lišky Bystroušky. Do Brna dnes přijede také rockový kanadský zpěvák a skladatel Bryan Adams. Ten zahraje kromě svých hitů, jako je třeba Summer of 69, také písničky z alba Tough Town, které vydal minulý rok. Tento týden začíná i tradiční divadelní přehlídka Shakespeareovské slavnosti. Letošní novinkou na repertoáru bude komedie Omylu v režii Vojtěcha Štěpánka.
1: Jsme na Hradě, bdíme, jsme tady celé noce a snažíme se dát tomu tempo, dát tomu ten drive, co to má mít, dát tomu tu chuť. Najít chuť ve 3 ráno je někdy těžký, ale když ji najdeme ve 3 ráno, tím s nás ji najdeme třeba v 8:30, nikdy ne.
0: Herci navštíví s divadelním klasikem kromě Prahy, Brna nebo Ostravy také Litomyšl a Hrady Loket a Kux. A premiéru bude mít tento pátek v pražském studiu Spejbla a Hurvínka loutkové představení Hurvínkův pohádkový expres. Nastupovat Hurvajs. V něm na cásce odvezou tvůrci malé i velké diváky do daleké prérie nebo vzdálených koutů vesmíru. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobré odpoledne z Českého rozhlasu Vysočina, 2:45. Za chvíli ke sportu. Peklo čeká podle obránce národního týmu Tomáše Holeše na českou reprezentaci v Mexiku během třetího utkání na mistrovství světa ve fotbale. Češi budou hrát na legendárním azteckém stadionu pro 87,5 tisíce lidí. A právě tam vás vezmeme už za 10 minut.
1: Úterý ráno se s Ivanou Wiesnerovou podíváte do cejle. Místní se snaží svoji obec vyšperkovat. Proč? To uslyšíte zítra.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Poslední zápas ve skupině rozhodne o tom, jestli česká reprezentace postoupí do vyřazovací části mistrovství světa ve fotbale, nebo se s turnajem, který hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, rozloučí. Národní tým bude hrát právě proti domácímu Mexiku, které musí v ideálním případě porazit, a to na legendárním aztéckém stadionu pro 87,5 tisíce lidí.
2: Cielito Lindo, nejslavnější mexická lidová píseň, která se proslavila hlavně díky nakažlivému refrénu. Ay, canta y no llores, v překladu zpívej a neplač.
3: Čeká nás peklo, bych řekl, ale já myslím, že si to všichni užijeme, protože ta atmosféra bude skvělá a myslím si, že, jak jste říkal, už to asi nikdy nezažijeme hrát s Mexikem u nich na takovýmhle stadionu, takže my se na to těšíme.
2: Řekl za hráčskou šatnu obránce národního týmu Tomáš Holeš, který na klubové úrovni obléká dres pražské Slávie, takže domácí zápasy hraje v Edenu. Největší fotbalový stadion v Česku má oproti tomu aztéckému 4x menší kapacitu.
3: Je to obrovský, celkově ty stadiony tady v Americe jsou nádherný, jsou obrovský, takže ty atmosféry si užíváme.
4: Člověk sní o tom, že bude hrát fotbal na takovém stadionu. Obléct si pak dres národního týmu je podle mě něco neuvěřitelného. Zítra to budou jiní a pozítří zase další, ale teď je řada na mě, abych tu byl, vážil si toho a užíval si to.
2: Doplnil Holeše obránce Mexika Edson Alvarez. Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ráno a my vám ho nabídneme v přímém přenosu na digitální stanici Radiožurnál Sport. Z Texasu Mikuláš Jáša, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: U fotbalu zůstaneme i za pár minut. Fotbal se totiž nehraje pouze v Americe, ale kopanou máme rádi i u nás na Vysočině. Třeba v Batelově, kde pro hráče fotbalu dnes funguje hřiště i zázemí, ale před desítkami let si kluci bez pokosení louky ani nezahráli. V reportáži si na staré časy zavzpomínají

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Divoké změny počasí provázely sobotní oslavy 100 let fotbalu v Batelově. Tropické horko přešlo v déšť, později i v bouřky a liják, ale fanoušky nejpopulárnějšího sportu u nás to neodradilo. Na hřišti se předvedli hráči FC Batelov všech generací od fotbalové školičky přes žáky až po zkušené fotbalisty, kteří sehráli zápas se starou gardou Bohemian z Praha 1905. Mezi diváky sedělo mnoho pamětníků, kteří si zašli zavzpomínat do síně slávy na svá mladá fotbalová léta.
2: My jsme s panem Josefem Hradeckým na výstavě, která připomíná 100 let fotbalu v Batelově. Tady jsou spousty fotografií. Jste na některé hrával?
3: No určitě. Od 60. až do 90. asi. Pro batelovský sport, musím říct, nejenom pro fotbal, tak jsem se mu věnoval 50 let.
4: Tady budu taky.
2: Tady jste na kopce. Tady, ano, už to vidím. A tady jsou i seznamy týmu. A kde jste hrávali?
3: Jako, začínali jsme jako kluci, tenkrát nám bylo 12-13 let, tak se hrálo pod motorpalem. A když jsme si chtěli zahrát, tak jsme vzali kosy a sekli jsme ručně kosama hřiště. Tenkrát byl takový nějaký útlum, že to nikdo neošetřoval nebo to, tak pak už to bylo lepší, pak už, když jsme byli starší, tak už jsme třeba spolupráce se statkama nebo co, tak to posekli cepákem tenkrát byl, že jo, už to bylo lepší, no.
2: Tam je nějaký pamětník, si tam prohlíží.
5: Já to obdivuju, jak to je hezky udělaný. Já jsem se narodil v 48. Když jsem se narodil, tak bylo batelovským fotbalu 23 let. Pavel
2: Doležal.
5: My jsme ještě hrali pod motorpalem a já tam chodím na procházku a vzpomínám. Jako nostalgie. Ještě mám fotku, co mi kluci poslali na vojnu, když tam byly ještě kabiny. To byla dřevěná bouda, kde jsme se převlíkali.
2: A vy jste s panem Hradeckým byl v týmu, sedíval?
5: Ano, ano. My jsme dokonce s Pepíkem seděli v lavici. My jsme spolužáci.
2: Ve škole?
5: My jsme byli nejšikovnější spolu. V gymnasti. Já jsem hrál, no začali jsme stejně. V žácích, v dospělosti jsem šel hrát za Modetu. Do Jihlavy. Dneska, když se dívám na naše reprezentanty a oni v 60. minutě nemůžou, mají těžké nohy, tak se tomu trošku směju. My jsme jeli do Jihlavy na zápas na kole, že jsme neměli na vlak. Odehráli jsme zápas a na kole zpátky. Tu kondici jsme získávali takovou přirozenou cestou a my jsme pořád v přírodě běhali, lezli, skákali a vlastně jsme tu fyzičku do sebe dostávali, aniž bychom to dělali cíleně.
6: Já jsem Daniel Tauš, čeká nás zlatý hřeb dnešního programu, utkání Batelov proti Bohemian z Praha. Z Bohemky přijalo 15 hráčů a za Batelov si myslím, že se bude střídat přibližně 20 hráčů.
7: Antonín Panenka!
2: Jak často hrajete?
8: Chodím tam jenom se projít. Jako.
2: Projít ne, když jste střelil penaltu.
8: Tak to jo, ale hlava bych chtěla, ale nohy říkají, že ne, takže spíš tam na chvilku vezu, aby jako jsem se ukázal a párkrát se tu míče a zase si jdu sednout. No. Už to musím bohužel nechat na mladých.
2: Sledujete mladou generaci, jak hrajou fotbal?
8: Tak sleduju to, protože bydlím taky na vesnici a tam je to hodně frekventovaný. Tréninky těch dětí. Fotbal je masový sport, tak je potřeba, aby vyrostli další noví reprezentanti nebo hráči, kteří se nějakým způsobem budou prezentovat, takže můžu třeba se tím fotbalem živit, což je důležitý.
2: Úplně na závěr, jak se vám tady líbí v Batelově?
8: Křižátko krásný, na můj vkus je až moc veliký teda. To je to, že se můžete být daleko víc běhat, když je tu hřiště menší. Že? Klobouk dolů, že tady mají 100 let fotbalu a že tady mají člověka, který se tady o to stará, pan Němeček, nebo který to organizuje, takže zaplať pánu za takovýhle lidi, který ještě existují, ale musíme si někoho vychovat. No.
2: Z Batelova Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobré odpoledne z Českého rozhlasu Vysočina vám v doprovodu skvělé muziky přeje Petr Janáček. Venku je to prostě nádhera, v neděli nám oficiálně začalo léto a teploty venku tomu konečně 100% odpovídají.
1: Počasí.
0: Další výhled na počasí už teď proberu s meteoroložkou Českého hydrometeorologického ústavu. Na telefonu je Jitka Kučerová. Dobré odpoledne přeju.
2: Dobré odpoledne.
0: Venku to dneska vypadá opravdu skvěle, léto se přihlásilo v plné síle. Jak to aktuálně vypadá na Vysočině? Kde v našem kraji teď sluníčko hřeje nejvíc?
2: Hřeje v podstatě nejvíc a to tropicky, což už asi pro někoho nemusí být úplně příjemné a krásné počasí, ale samozřejmě spousta lidí to uvítá, takže konkrétně teď na Vysočině ty teploty jsou od letních řekněme 27 až po tropických 32 stupňů, to hlavně na jihovýchodě kraje na Třebíčsku. Oblačnosti zas tak moc není, polojasno nebo na nejvýš oblačno, srážky v podobě přeháněk nebo bouřek se nevyskytují momentálně nad Vysočinou, mohly se vyskytovat, ale jenom s malou pravděpodobností. Ještě nějaký čas a prostor by mít mohli v následujících pár hodinách, že by se třeba někde nějaká ta přehaňka nebo bouřka vytvořila, ale spíše ta pravděpodobnost tedy malá, no a vítr fouká aktuálně mírný od severu.
0: Jaká bude situace večera taky v noci na zítřek?
2: Večer nebo k večeru se ta oblačnost, která se teď na obloze objevuje, bude postupně vytrácet, rozpouštět. V noci už potom čekáme skoro jasnou nebo polojasnou oblohu. Jenom zítra nad ránem se s nějakou menší pravděpodobností mohou objevit mlhy anebo případně nějaká zvětšená oblačnost ranní. Teploty budou klesat v noci mezi 18 až 15 stupňů nejčastěji a vítr slabý proměnlivý.
0: A ještě zítřek, ať máme tu předpověď kompletní, jaké tady bude z vašeho pohledu počasí zítra 23.
2: V podstatě dost podobné tomu dnešnímu, jenom malinko nižší teploty odpolední, 27 až 30 stupňů maxima, obloha bude skoro jasná, polojasná, hlavně v průběhu dne může být občas i oblačno, takže řekněme něco podobného jako dnes. Odpoledne a k večeru na jihu, jihozápadě kraje nějaká malá možnost, že se objeví přehánka, případně bouřka, no a vítr slabý během dne zítra na některých místech až mírný a směry bude mít severní.
0: Předpověď vypadá parádně, aspoň teda pro mě. Já děkuji za informace. To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte hezký zbytek dne a naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.
0: Aktuální předpověď máme za sebou a o počasí bude i dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Konkrétně o teplotních extrémek. Martin Písařík nám už za chvíli prozradí, kde na zemi byla naměřená nejnižší a nejvyšší teplota. Teď už zpívá Lucka Bílá.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 desetiny stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 desetin stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch íránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 desetin stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 desetiny stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 desetiny stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 2 desetiny stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Výstavba chodníku z Okříšek do Přebyslavic začne až v příštím roce. Ukrajinské nepilotované letouny útočily na Moskevskou oblast a okupovaný Krym. Zítřejší tropické teploty budou pokračovat, výjimečně se objeví i bouřka. Zprávy vám přináší Tomáš Kolátor. Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. Vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří dnes protestují kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
5: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
4: Stávku posluchači i diváci ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Roční odklad dostala plánovaná stavba chodníku mezi Okříškami a Přebyslavicemi na Třebícku. Přistoupilo k němu vedení Okříšek. Práce na zhruba 1 kilometr dlouhé cestě za 8 milionů korun měly začít letos. Hotová je i projektová dokumentace. Stavbu, která má zajistit větší bezpečnost chodců na spojnici obou obcí, ale zdržely dvě komplikace. Pokračuje starosta městy se Zdeněk Ryšavý ze SocDem.
6: Jeden souhlas byl ze strany firmy, která v tom místě, kde jsme plánovali původně ten chodník, tak si připravila projekt na parkoviště, takže se ten chodník musel přesunout na druhou stranu. Tam byl zase nesouhlas vlastníka sousedního pozemku. Nakonec se nám podařilo i tady najít nějaký kompromisní řešení, ale samozřejmě to nějakou dobu trvalo a tím pádem už jsme ztratili asi 3 měsíce. Takže vlastně na stavební řízení to budeme dávat teprve teď a tím pádem už to není reálný v letošním roce to postavit.
4: Ukrajina vyslala stovky dronů na Moskevskou oblast a okupovaný Krym. Moskevská protivzdušná obrana informovala o sestřelení asi 80 ukrajinských dronů.
7: Záběry přeletu ukrajinských nepilotovaných letounů a reakce protivzdušné obrany zveřejnili obyvatelé Moskevské oblasti na sociálních sítích, přestože ruské úřady to zakázaly a parlament připravuje novelu zákona o zostření postihů. Ukrajinské drony v noci a ráno útočily na Kerč, na anektovaném Krymu a také na tamní Feodosii, kde poškodili rozvodnu elektřiny. Ukrajinské námořnictvo oznámilo, že ruské drony napadly dvě cizí nákladní lodě. Na palubě jedné z nich zahynul egyptský kuchař a na lodi vypukl požár. Zbylé členy posádky ukrajinské síly evakuovaly na břeh. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Britský premiér Keir Starmer oznámil svou rezignaci na post lídra lejbristické strany, tedy i šéfa vlády. Už o tom informoval krále Karla III. Národní konvent lejbristů má otevřít nominace na nového předsedu 9. července. Strana tak bude mít nového lídra a Velká Británie nového premiéra před zářijovým návratem poslanců z parlamentních prázdnin. Sport. Praze začala letní olympiáda dětí a mládeže. Od 22. do 25. června nabídne souboje mladých sportovců v tradičních disciplínách, jako jsou atletika, plavání, fotbal či tenis, ale například také v šermu, judu nebo kanoistice. Do hlavního města vyrazilo také 241 sportovců a 52 členů realizačního týmu z Vysočiny. Největší ambice na úspěch mají krajští reprezentanti například ve volejbalu nebo plavání.
3: Počasí.
4: V Humpolci je aktuálně 27 stupňů, v Telči 28 a Moravské Budějovice hlásí 30. Noc bude jasná s malou možností mlh a teplotami kolem 16 stupňů. Zítřek očekáváme

0: 4,5 minuty po 15. hodině pokračuje pondělní dobré odpoledne na Českém rozhlase Vysočina. Palivové články pro vodíková letadla teď testují čeští odborníci, kteří jsou zároveň v čele mezinárodního projektu Newborn. Jeho ambicí je do 4 let postavit funkční stroj. A tak jsme se byli podívat, jak testování vodíkového pohonu v mobilní laboratoři vypadá. Podrobnosti okolo 3:45. Za mikrofonem i nadále Petr Janáček a se mnou další české písničky, které nestárnou. Zaspívá například Michal Tučný a uslyšíme i depeše Marty Kubišové.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: zdraví.
1: Může slunce opalovat i přes vodu?
2: Ano, může. Jednak to UV záření proniká i pod hladinu, skrz vodu, ale hlavně my ve vodě necítíme ten pocit tepla, protože nás ta voda schlazuje. Takže normálně bychom si třeba všimli, že máme horkou kůži,

0: vzpomněli bychom si, že se máme namazat. Ale jak to nevnímáme, tak na tu ochranu spíše zapomeneme. A vzpomeneme si až večer, až vnímáme ty následky. I když na to myslíme a používáme krém, který deklaruje, že je voděodolný, nikdy to není 100%. Měli bychom krém nanášet opakovaně a přes polední a časné odpolední období raději zůstat ve stínu.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Další krásná česká písnička, tentokrát od Marty Kubišové Depeše a já i ve čtvrté na čtyři přeji dobré slunečné odpoledne z Českého rozhlasu Vysočina. Sotva nám skončil víkend, tak už se můžeme začít těšit na další, pokud ještě nemáte plány na ten nadcházející víkend. Mám pro vás jeden parádní tip přímo z našeho regionu. Už v pátek v Úsobí na Havlíčkobrodsku startuje oblíbené úsobské koncertní léto. Program se odehrává přímo na náměstí v Úsobí a láká na opravdu zvučná jména. Těšit se můžete třeba na sobotní koncert Petrianů, v neděli pak dorazí Kamil Střihavka nebo Petra Černocká. Vstupné je dobrovolné, tak si můžete vyrazit užít skvělou letní atmosféru.
1: Úterý ráno se s Ivanou Wiesnerovou podíváte do cejle. Místní se snaží svoji obec vyšperkovat. Proč? To uslyšíte zítra.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Xindl X a Popelka na Českém rozhlasu Vysočina v 15 hodin 22 minut. Vodíkové letadlo, které nevypouští žádné emise, je blíže realitě. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži začalo testování pohonu s vodíkovým článkem o výkonu, který by stačil pro malé dopravní letadlo. Zatím jde o výzkumný prototyp, který by ale do 4 let mohl být reálným strojem. Evropský projekt Newborn koordinují čeští vědci. A proto vyrostla mobilní testovací laboratoř právě v Řeži u Prahy.
2: Ještě není opravdu odzkoušeno, že všechno funguje tak, jak má. To je ten hlavní důvod, proč to nemůže být zapnuto za přítomnosti lidí.
3: Vysvětluje Aleš Doucek z UJV Řeš, proč se testování vodíkového palivového článku odehrává tady, v odlehlé části Ústavu jaderného výzkumu.
2: Vidíte tady ty vysoké hromosvody například. Počítá se s tím, že někde mohou být nějaké technologické odfuky, může dojít k nějaké mimořádné situaci, a to také je spojeno s vypuštěním určitého množství vodíku.
3: Tak se pojďme podívat trošku blíže, protože tady vidím asi 3-4 kontejnery a ten úplně největší je otevřený a uvnitř vidím takovou změť trubek, modré, stříbrné, takže kde je tady ten vodík?
4: V těch lesklých, těch nerezových trubkách, abychom zabezpečili těsnost, v těch modrých se nachází vzduch anebo chladivo.
3: Říká výzkumník David Klištěnec a můžeme vidět ten konkrétní palivový článek?
4: Taková velká krabice, která ale bude namontovaná až trochu později, protože my potřebujeme nejprve ověřit, že ty jednotlivé systémy spolupracují a dělají to, co mají.
3: My jsme teď se přesunuli vlevo od té pohonné vodíkové jednotky, kde vidím nějakých 3, 6, 9, vlastně 18 ventilátorů.
5: Je to tak, je to 32 ventilátorů, jsou za těmi plechy, které nejsou vidět. Pavle, můžu poprosit o zapnutí ventilátorů?
6: Ano, zapínám.
5: Tohle zařízení je odporová zátěž, která slouží ke spotřebě vyrobené energie tím vlastním systémem s palivým článkem.
3: Představujeme další z unikátních zařízení Václav Mareš z Honeywell Aerospace.
5: Vy vidíte vlastně z téhle strany ty ventilátory, nicméně z druhé strany jsou ty vlastní topné spirály.
3: Takže to obcházím a musím si dát samozřejmě pozor, abych nešlápla na něco, co není správně. No a tady vidím.
5: To jsou topné spirály, v podstatě úplně to samé, co máte doma v troubě. Tady jich máme akorát 330, každá zhruba uvíkne. Výkonu 3 kW, takže dohromady ten potřebný 1 MW.
3: Teď půjdeme se podívat ještě do dalšího kontejneru. Tam vlastně nejsou přístroje, ale jsou tam lidi a počítače.
7: Teď vidíme údaje z toho systému z několika desítek, možná dokonce stovek senzorů.
3: Pavel Trnka jde k jednomu z monitorů.
7: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku, monitorujeme a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku, dusíku a průtok.
3: Vidím, že ta teplota vodíku je kolem 22 stupňů, to stačí?
7: To nestačí, článek pracuje někde kolem 80 stupňů, takže jak ten vodík, tak kyslík dodáváme na této teplotě.
3: Ale já vím, že my ten palivový článek můžeme vidět. Davide, tady je taková dřevěná krabice a ta to uchovává.
4: Takže tohle to je vlastně ten jeden 300 kW palivový článek, ale ono reálně těch článků tam je téměř 400. Jsou to vlastně tenké vrstvy, které jsou naskladané na sobě, takže jakmile propojíme tuhle tu krabici s těmi jednotlivými trubkami a hadicemi a přivedeme vzduch, vodík, tak jsme schopni generovat tu elektrickou energii.
3: Vodíkový článek pro letecký pohon se podle technického vedoucího projektu Newborn Ondřeje Kotaby bude tady v Řeži testovat celé léto.
8: Jedná se o integraci komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme hodně z těch rizik ověřili, že tam nejsou, že většina věcí se chová tak, jak má.
3: A pokud všechno půjde hladce, tak by evropské vodíkové letadlo mohlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tak dnes se rozhodně nemusíme učit slunce hřát, jak zpívala Helena Vondráčková. Přesně o 15:30 přejeme dobré odpoledne. Věříte na pověry? Například, že budete mít špatný den, když vám přes cestu přejde černá kočka? Naši předci věřili nespočtům pověr, nad kterými dnes možná zůstává rozum stát. A právě o tom bude dnešní Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Hrst starých, jak napsal dobový písmák, říkadel pověrečných i čtveračivých. Člověk se podiví, na co všechno ti naši předkové kdysi dávno věřili. Jejich život byl obestřen nespočtem pověr a z dnešního pragmatického úhlu pohledu vymyšlených předpovědí a předtuch. Zde je pár příkladů. Tedy, ještě máte v paměti, co se vám včera nebo v noci na dnešek zdálo? Ptám se proto, že podle staré pověry má platit, že co se komu v neděli zdá, vyjeví se. Tedy to se opravdu stane. Jiný výmysl, jež otiskují v časopisu Český lid pro budoucí paměť. Jak píše autor na konci 19. století, chce bejt hezkej, říkají lidé o tom, kdo jí studenou kávu. Tou studenou kávou nerozumějme nic jiného než lager, který zbyde po vypití takzvaného turka. Svrbí-li koho levá dlaň, říká, budu peníze bráti, neb dostávati. Svrbí-li jej pravá, ajajaj, budu peníze rozdávati. Och, smrt na mě sahá, říká ten, kdo náhle a neočekávaně jako mrazem se otřese. No a zítra o svatojánské noci.
1: Bejvávalo. Český rozhlas Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: Tak tady mám jeden takový školní vtípek. Takhle ve škole se blíží konec hodiny a učitelka říká: tak děti, zítra budu zkoušet Světlou, Němcovou a Nerudu. A zezadu se ozve: klidně, ty k nám nechoděj.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Za 2 minuty bude 3:15. Věděli jste, že pod jedním názvem se mohou skrývat docela odlišná jídla? S Dášou Kubíkovou za chvíli zjistíme, jak vypadá takový arménský kebab.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Dnes si dáme zahraniční dobrotu arménský kebab. Zjistíme, čím se liší od kebabů, který známe z prodejen v českých městech a jak, z jakého se dělá masa. To všechno díky akci Sousedi vaří, kterou pořádá Kultura Žďár, abychom mohli ochutnat jídla od lidí, kteří u nás žijí a vaří své speciality.
2: Jsou krásná místa, ideální pro návštěvu, ale někdy se tam prostě člověk nedostane. Pro mě to je třeba Arménie, kavkazská země, kde je kuchyně ovlivněná historií i sousedícími zeměmi. Současně je ale velmi originální a svá. Mně se podařilo ochutnat pár specialit od Tigrana Alichaniana, který žije s rodinou už téměř 20 let ve Žďáře nad Sázavou. Jedním z jídel, které uvařil pro návštěvníky akce Sousedi vaří, je arménský kebab. Ale pozor, neplést si ho s jinými kebaby, které známe.
3: Ten český kebab, co tady je, turecký, my tomu říkáme šaurma. Arménský kebab je tady to mletý maso. Připravené na špizu a na uhli. To je arménský kebab. To grilování na uhli, ne na plynu, jak je to u šaurmy. To je plyn, ale na uhlích právě to je ta práva grilovaný maso, kebab. Zrovna dneska jsme měli mix, to bylo hovězí, vepřový a kuřecí. Ten kebab, ne ty maso, ten kebab je mix.
2: Špíz, o němž se Tigran zmiňoval, vypadá trochu jako meč. Je dlouhý a má krásnou rukojeť. Říkají mu šampura a otáčejí s ním na grilu nad uhlím. Do směsi mletých mas patří podobně jako u nás i cibule, česnek a spousta bylinek. Určitě petržel a dále, co vám roste v truhlíku. Co se týká speciální chuti koření, ta zůstává záhadou.
3: To je arménská specialita. Koření, arménské tajemství.
2: Pro koření bychom si asi museli zajet přímo do Arménie, nebo až zase příště bude někde Tigran nabízet arménská jídla. Zatím doma můžeme zkusit improvizovat. Tak dobrou chuť!
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, písnička.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové FC.
2: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Prezident Pavel na summit NATO do Ankary nepojede, rozhodla o tom vláda. V Jihlavě bude městský holubník. Zemřel bývalý šéf americké centrální banky a vlivný ekonom Alan Greenspan. Bylo mu 100 let. Zítřejší tropické teploty budou pokračovat, výjimečně se objeví bouřka. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel nebude součástí české delegace na summitu NATO. Rozhodla o tom vláda. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že delegaci do Ankary povede on sám. Do Turecka s ním pojede i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Dodal, že vláda prezidentovi nijak nebrání v zahraničních cestách.
3: Tady není žádný důvod, že by jsme měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích.
2: Prezident Pavel už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Reakci hradu zjišťujeme. Jihlava bude mít vlastní holubník. Na jednu z budov na Masarykově náměstí ho dělníci nainstalují zřejmě na podzim. Cílem je podle vedoucí odboru životního prostředí Kataríny Ruškové omezení znečišťování veřejných prostranství holubím trusem. Stejně tak může novinka přispět k redukci stavů přemnožených holubů.
4: Oni v těch holubnicích hnízdí a snášejí tam vajíčka, která se jim mění za podkladky. To znamená, že ten holubí pár nevysedí mladý a to je strašně důležité, protože jeden standardní holubí pár snese nebo má až 3 až 5 snůšek za rok. To znamená, že až 5x za rok je schopen vyvést dvojici nebo i více mladých.
2: Holubníky se osvědčily i v zahraničí, zejména v Německu. První v Česku vznikl před 4 lety v Praze. Ve věku 100 let zemřel bývalý šéf americké centrální banky Alan Greenspan, informovala o tom stanice NBC News. V čele Fedu stál téměř 20 let až do roku 2006. Jeden z nejvlivnějších světových ekonomů spoluřídil měnovou politiku Spojených států v době mandátu 4 prezidentů. Ti ve funkci vyzdvihovali jeho snahu udržovat nízkou inflaci a podporovat dlouhodobý ekonomický růst.
0: Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. O rozhodnutí nezávislého tribunálu informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Wimbledonskou vítězku z roku 2023 potrestali za neodevzdaný vzorek při loňské dopingové kontrole.
0: Počasí.
2: Pelřimově je 29 stupňů, Vatín hlásí 28. Noc bude jasná s malou možností mlh a teplotami kolem 16 stupňů. Zítřek očekáváme polojasný nebo občas oblačný. Na jeho regionu se výjimečně objeví přehánka nebo bouřka. Teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
5: Zelená vlna Vysočina.
2: Pelhřimově máme hlášené dvě nehody. První se stala na kruhovém objezdu na ulici Pražská a druhá na Humpolecké výpadovce u ulice Slovanského bratrství. A pozor dávejte i na dálnici D1 na 154. kilometru ve směru na Prahu, stojí tam porouchané auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: sme to chteli vysílať, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladené pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounár. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, utiluje, všecko to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
1: Já to schrnu.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. No? V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě i jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pakliže k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo jo, pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče. Jo, a teďka já jsem ona dělal, a ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže
0: pekličko. Je důležité být ve spojení.
1: Ano, samozřejmě, ano. Ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde.
0: Ale
1: máme
0: zase
1: helmu, máme helmu,
0: ano,
1: na rozdíl
0: to je správné.
1: Od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, boltů, neboltů, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají.

0: nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
1: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
0: Ale oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
1: Mm-hmm. Jo, jenom no. Prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to rychlejší, v létě tě to osvěží,
0: to moc
1: ale
0: nežere.
1: Zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
0: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
1: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
0: Ne,
1: no,
0: ne na, nebo na to. Minerálka, dobře. Malý nákup, vejde se.
1: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru. A teďka. Jdeme na to. Čím osvěžíme posluchače
0: našem
1: archivu?
0: Já si myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Co ty na to?
1: Moje první taneční by tu byly. Povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
0: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle ocitl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začaly oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi: zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana. Moje první taneční podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
0: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
1: Jste to měli ve škole.
0: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale čověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já neopravdu, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčík, čověče, a ona z toho byla čtverilka. Víš, jako pohybově. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl před poslední Stardance A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tom letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo od dřív, to je jedno. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, kdy jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil. Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočuráš.
1: Takže zóna ve Stardance
0: ne, zatím ne, já, nebude. Ne, nemůžu ani. Dobře. Nemůžu, to já bych, ne, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplnej, hluboké brázdy.
1: Někteří tam byli jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
0: Ono všechno jako úplně neutáhne.
1: Opustíme toto téma.
0: Ano.
1: Jinak dovolená a tohle, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění povínku?
0: No tak já stojím a natřásám se.
1: No, tak jako, tak to jsme chtěli jako, vědět, takže jako, nějaký ten třes tam je
0: spíš jako
1: taneční.
0: Už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, normálně živá muzika, tak oni lidi opravdu náhle se hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
1: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
0: No jasně.
1: Ploužák by si zvládnul.
0: No
1: přece.
0: To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
1: Stačí.
0: Ne, do kapes na džínách,
1: jo, tak,
0: víš, aha, a už to
1: tak to.
0: A už jde to, hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
1: Ano.
0: Jo.
1: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
0: Takže už jste vedle v parku.
1: Ano. Hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Tepfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
0: No tak podívej.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás, ještě jednou zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Zdravím Dobré.
2: Ano.
4: Děkuju.
3: Karel z Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne. Ano. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Naschle.
2: Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: Díky.
5: Všeho.
4: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování, anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, zapsáno. Máte ho mít.
5: Mějte se hezky.
2: Naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdaléna z Hradce Králové, zdravím
4: se zále. Hradec.
6: Vám krásný den a volím jedna.
2: Ano, čili A, díky moc. Naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady dobrý Anna Písek, zdravím vás na oba dva a prosila bych pokračování.
4: No tak vidíte
2: Máme
4: to.
2: Zapsáno, díky.
4: Vašek
2: vede nad Tomášem, oba byli humoriádníky zde ano, a někteří ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
4: No děkujeme tak,
2: děkujeme. Myslíme, co je. Brno taky, ano. Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla, i vašeho hosta.
4: Dobrý den.
2: Děkujeme Ačko, pěkně, děkujeme. Naslyšenou.
4: Na kávu.
2: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadl kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr a dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před Matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Joža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat. Ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je...
1: Ano.
3: Posluchačka Anastázie.
2: Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že jo? To je taky zpěvačka slavná.
3: No,
1: taky,
3: moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, ano. Že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibora Jandy a duet z Heidi Janku, taky tém režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapy.
3: Chlapci a chlapy.
1: Ne.
2: Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji
2: vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu Trnku. Budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. A vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3, ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako...
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct... Kdy se, prosím tě, vláďa vrátí? A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá? A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, vláďa. A teďka já jsem věděl,
1: že to...
2: to a ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, vláda vrátí, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale vláďa vláda vrátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, až to budou dávat. Bylo nás šest, schválně, ano. Jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vráťa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoriádě.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, toto mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikde žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. to se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek staté.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounar?
2: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
1: A tu hraješ tu Bílou paní, ne?
2: Ne, to ne, ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha, který má...
1: Toho si ho naveme?
2: Ano, to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no,
2: že
1: takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
2: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
2: Je to prosím tě www.strašidlonazamku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu 20 minut zámky.
1: My se vracíme na humoriada.cz, ano. Tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhovský.
2: Jo, taky o tanci.
1: Humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu kapradiny.
2: Jésky. Yes.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak, vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to jo.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retro přilba, ne?
3: Co retro přilba?
1: Retro přilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
3: Tady je, já ji mám tady vedle sebe.
1: Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
3: Podívejte, takováhle krásná přilba.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: tak, my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Náhlovský, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo, halo.
4: Tady je Jirka Střelčan, dobrý den. Já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
4: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina. Ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara. Nebo Martina, včeru to už je jedno. No,
3: co si dáte?
4: Je to těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No, tak je to těžký.
1: A nebo B. Pojďte.
4: No, Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Tady je Vašek Drobůrka, zdravím do studia Humoriády.
3: Dobrý den.
5: Chlapi, odsejpávám to.
1: Děkujem.
5: Se velmi těší, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
5: Dobře, vám daří.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak, a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
6: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem pejskař. Zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
6: A dáme si
1: B. A víte, že jste měl rozhodující hlas. Na mě to stačí jednou, nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem zrak vypadal.
1: Mají slovo oba na Jozívci.
7: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
8: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
7: Počkej, ty jsi někdy tančil?
8: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
7: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Volšovou nohu, ale nevadí.
8: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
7: Tomu všichni věříme.
8: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci.
7: Jo.
8: Pro pokročilé při diskotékách.
7: A co se tam prosím tě učí?
8: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konzervovat, konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
7: To všichni umíme.
8: Jo?
7: Smím prosit, milostivá paní?
8: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, rachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
7: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
8: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šefe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
7: To, A co to je krmit uši?
8: Jakože jí budete oblbovat, ne? To se každý u nás nadíze jasný.
7: To je takové původní.
8: Ale šéfe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
7: Jo, ale proč?
8: Depeš, vole.
7: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
8: Na to já mám, šéfe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
7: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního
8: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
7: Vidíš, to jsem nevěděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech.
8: Při čem?
7: Rituální. Ritus, to je...
8: Stačí, tam mě velmi často posílají.
7: Ne, to je něco jiného.
8: A latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra, no, s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně zajímavé, Petra Haničince.
1: Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympic Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály, a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále. Dámy jsou, ano, už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater. Ano, do Rýmbavské Soboty, Rýmba, Sombat, Filekovo, kde moje mama malá rodinu, a tak tam jdeme aj za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední roky.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufra.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsou to chvíli, už známe vítěze, už je dohlasováno.
2: Ano.
1: Martine, bude to o tanci, tím jsme začali, tím to taky zakončíme.
2: No tak jo.
1: Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Tanečně neví, ale filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. To přesně, a filtry, a šminky, a ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kdekdo? Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká naučný slovník. Tanec je pohybová činnost, vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je, Aloš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aloš, pamatuj se.
4: Já vám dám rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, nech toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe jiná. U nás na diskotéce je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
2: To je starou českou polkou.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prej byl u vás tanec.
3: To sem nepleť, to sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Ale jsi nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sousedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prej dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
2: A já...
4: No, ale to nejde, to nejde...
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disjockey.
2: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
2: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio hey, poslouchej, to... musíme
2: ano,
1: říct.
2: Ano,
1: do
2: poslouchej,
1: rýmu.
2: Proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
2: S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounar, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
2: Ahoj.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Deště znečištili prameniště na Křemešníku. Pokud prezident podá kvůli summitu NATO kompetenční žalobu, ústavní soud ji projedná přednostně. Do výstražné stávky se zapojili více než 2000 zaměstnanců České televize. Zítřejší tropické teploty budou pokračovat, výjimečně se objeví bouřka. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Pracovníci Pelhřimovské vodárenské museli uzavřít po víkendových deštích prameniště na Křemešníku. Voda byla znečištěná a nebylo jí možné distribuovat. Podle odborníků za to může odlesnění vrcholu během kůrovcové kalamity. Zcela bez vody byl například Skrýšov. Vodu do vodojemu museli zavážet cisterny. Voda netekla od nedělního večera, říká předseda osadního výboru Zdeněk Martínek.
2: Myslím, že to bylo mezi 7 a 8 večer vlastně v neděli, takže bohužel takhle večer bylo to nepříjemný. I mi pár lidí psalo z obce, ale nedalo se prostě nic dělat. Když se zjišťoval konkrétně tu situaci, tak vlastně ona vodárenská musela zareagovat a musela vlastně vypnout ten přívod od Křemešníku a my jsme na něm závislí, takže bohužel to prostě nešlo jinak vyřešit.
0: A na Křemešník se vydáme před 17:30 v reportáži. Ústavní soud by případnou kompetenční žalobu od prezidenta Petra Pavla projednal přednostně. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Kamila Abasi. Prezident už dřív řekl, že podání žaloby zváží, pokud nebude součástí delegace na červencový summit v Ankaře. Dnes vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Doprovodí ho ministři zahraničí a obrany. Prezident součástí delegace není. Podle Abasi ústavní soud žalobu od prezidenta zatím nedostal.
3: Aby znalosti obsahu návrhu v tuto chvíli nelze odhadnout rozsah přezkumu ústavním soudem. O konkrétní lhůtě se s ohledem na to nelze přesně vyjádřit. V obecné rovině ve sporech o rozsah kompetencí rozhoduje ústavní soud v plénu. O případném návrhu tedy bude rozhodováno sborem všech soudkyň a soudců ústavního soudu.
0: Hrad se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu dnes stávkují. V televizi se do protestu zapojili asi 2000 pracovníků. Popoledně přišli podpořit i známé osobnosti.
4: Normálně jsem se vrátil do Prahy, šel jsem do krámu, koupil jsem si černou košili.
5: Stávkující přišel podpořit i herec Miroslav Hanuš.
4: Prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
5: Celé jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor Daniel Stach, když vládní koalice veřejnoprávní média zestátní, Dan Stach z České televize odejde.
6: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, takže nebudu v České televizi.
5: Zástupci stávkového výboru České televize Českému rozhlasu řekli, že jejich protest určitě bude pokračovat a že bude ještě silnější. Detaily ale zatím nechtějí prozrazovat. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Argentiny se na mistrovství světa utkají s Rakouskem. V prvním zápase úřadujících mistrů na turnaji dal argentinský útočník Lionel Messi 3 góly Alžírsku. I proto kouč Rakouska Ralf Rangnick vyzývá k maximálnímu nasazení.
7: Ano, mají Messiho, asi nejlepšího fotbalistu všech dob. Proto musíme ukázat, že my jsme jedním z nejlepších týmů na turnaji, hrát ve velkém nasazení s odvahou a energií na vysoké taktické úrovni. Musíme podat nejlepší výkon, jaký jsme za mého působení předvedli.
0: Zápas Argentina-Rakousko začne v 19 hodin českého času. Později nastoupí Francie proti Iráku, pak Norsko proti Senegalu a Jordánsko proti Alžírsku.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je teď 29 stupňů, Moravské Budějovice hlásí 30. Noc bude jasná s malou možností mlh a teplotami kolem 16 stupňů. Zítřek očekáváme polojasný nebo občas oblačný. Na jihu regionu se výjimečně objeví přeháňka nebo bouřka. Teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V pražském směru dálnice D1 stojí 2 porouchaná vozidla. První je na 154. kilometru a druhé pak na 78. Počítejte s tím a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. D1. Den v kraji.
7: Otevíráme společně 17. hodinu, ve které probereme to nejzásadnější z našeho regionu. Připomeneme si například sobotní oslavy 100 let fotbalu v Batelově a chybět nebude ani rekapitulace dnešního hosta v dobrém dopolední Heli Dvořákové. Teď zaspívá Ilona Čáková a od mikrofonu České

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Téměř 300 členů má výprava Vysočiny na letošních letních olympijských hrách dětí a mládeže. Z toho je 241 sportovců, kteří ode dneška soutěží v atletice, plavání, volejbalu a dalších sportech. Novou budovu pro dětskou skupinu si dnes poprvé mohli prohlédnout obyvatelé Černovic. Ačkoliv má těsně po kolaudaci, kapacita je podle vedení města už naplněná. S vysazením většího množství zeleně počítá revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě. Aktuálně je v centru stromů nedostatek. Nejvíce je to znát při horkém počasí. Podle vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Kataríny Ruškové totiž zeleň venkovní prostory ochlazuje.
2: Podobně jako ve zbytku České republiky klesá i počet patentových přihlášek. Vysočina měla loni po Karlovarském kraji druhý nejnižší počet platných patentů.
1: Záměru se pak budeme věnovat v reportáži před 17:45. Nejméně zaměstnanců ve vědě a výzkumu mají Vysočina, Karlovarský kraj a Ústecký kraj. Uvádí to Český statistický úřad. Na Vysočině jsou navíc vědci a výzkumníci zaměstnaní prakticky výlučně v podnikatelském sektoru. Další informace má redaktorka Tereza Pešoutová.
3: Za prvé vzrostla zeleň jako stromová zeleň, dělá stín, do kterého se lidi rádi schovávají, a pak stromy jsou v podstatě nejlepší klimatizační jednotky.
1: Část nové cyklostezky otevřeli v neděli v Brtnici. Vede z Komárovic ke zřícenině hradu Rokštejn. Měří necelých 5 kilometrů a vede říčním údolím. Město má už téměř hotovou i navazující část do Brtnice. Celá stezka bude dlouhá přes 8 kilometrů. Takový byl dnešní den v kraji. Události pro vás sleduje tým reportérů z Českého rozhlasu Vysočina a Tomáš Kolátor. Hezký podvečer.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: A já navážu na to, co už avizoval Tomáš. Místa ve stínu se teď na Masarykově náměstí v Jihlavě plní jako první. Stromů navíc není zrovna dostatek. Do budoucna by jich ale mělo přibýt. Více se dozvíte za chvíli v reportáži Terezy Pešoutové.

0: tom tropickém pondělním odpolední teď zpíval Pavel Didovič Bláznovu ukolébavku. Máme 13 minut po 17. hodině. Na nedostatek stinných míst v centru si při současných vysokých teplotách stěžují obyvatelé Jihlavy. Někteří lidé poukazují především na nedostatek zeleně. Právě ta přitom může v letních dnech pomoct v ulicích teplotu snižovat. Stinná místa pod stromy v centru jsou aktuálním počasí rychle zaplněna.
1: My máme problém, protože jsme na hřišti, které není zastíněno. No. Že vlastně jako jediný hřiště, kde jsou stíny, tak je prostě jenom jedno a vlastně v ostatní hřiště jsou na plném slunce. A tady teda taky je to takový hodně na slunce. No. Takže my, když se třeba dáme zmrzlinu, tak jsme se posazení prostě tamhle ve stínu.
2: Ukazuje paní Nikol na okraji Masarykova náměstí, kde teď pod stromy sedí asi desítka lidí. Podobně jsou obsypané i lavičky ve stínu kolem morového sloupu. Jinam už většinou zasahuje slunce.
1: Na tom sluníčku to dítě mít úplně nechcete. Ale jen otázka, kam to tady dát.
2: Kam zeleň umístit je skutečně klíčová otázka. Podle vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Kataríny Ruškové rozplánování výsadby není vůbec jednoduché.
3: Jsme ale v městské památkové rezervaci, jsme velmi výrazně limitováni tím, co můžeme a nemůžeme vysázet. Musíme respektovat to, že musí zůstat výhledy na velmi důležité památkově chráněné objekty. A dalším obrovským problémem ve všech městech jsou samozřejmě inženýrské sítě, podzemní inženýrské sítě, protože do jejich ochranných pásem nemůžete ty stromy vysázet. V Jihlavě máme ještě 3 patra podzemních chodeb, takže to je další limita.
2: I přes tyto obtíže by do budoucna mělo ale stromů přibýt. Počítá se s nimi totiž v plánované revitalizaci náměstí.
3: Začneme právě tou západní stranou náměstí, kde, jak jsem říkala, že jsou problémy i s inženýrskými sítěmi, tak tady právě je páteřní vodovod a kanál, takže současně s výměnou té vodárenské infrastruktury bude potřeba vyměnit i ty stromořadí.
2: Vysvětluje Katarína Rušková, že ale vše půjde po jednotlivých částech už vzhledem k velikosti náměstí. Za nultou etapu označuje takzvaný pokojíček Sirlíny, který je na náměstí už 4. rokem. Současně musí město v zastavěném centru využívat i speciální substrát.
3: Je vidět, že výsadba do strukturálního substrátu funguje, protože vlastně už dnes, kdy sázíme třeba, když nahrazujeme lípy. Při východní straně náměstí jsme sázeli náhradní lípy. Místo těch, které jsme museli pokácet, tak jsou vysazované do strukturálního substrátu a daří se jim velmi dobře, takže je to asi cesta správným směrem.
2: Díky stromům pak z náměstí rychle neodtéká voda, ale spíše se postupně odpařuje, což ochlazuje okolí. Další důležitou výhodou v horku je samozřejmě i poskytnutý stín pod zelení. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: 17. hodina, 19. minuta, posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Vysočina. Situace, kterou místní nepamatují, kalná voda a prázdný vodojem. Obyvatelé Pelhřimovského Skrýšova se ocitli bez dodávek vody kvůli víkendovým dešťům. Jak se to stalo, uslyšíte za chvíli v reportáži.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Už 100 let se hraje fotbal v Batelově a my budeme u jejich velké oslavy. A nebudeme sami. Fotbal z Bateláky si přijede zahrát stará garda pražských Bohemians i s mistrem Dloubáku Antonínem Panenkou. Žonglování, tanec, pantomima nebo akrobacie na běžícím pásu. To všechno předvádí světoznámý soubor Cirkla Putika. A my vám představíme muže, který ho vede. Je totiž z Vysočiny.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vloupám se zaspívalo pěkné československé spojení. To byly Opět a Radeček spolu s Márií Čírovou chvilku před půl šestou. Kůrovcová kalamita se může projevit i dnes, třeba tak, že vám přestane téct pitná voda. Takový případ se stal ve Skrýšově u Pelhřimova. Přívalový déšť poškodil prameniště na Křemešníku. Dříve ho chránili stromy, ty jsou ale dnes vykácené. Podrobnosti v reportáži Milana Soldána.
1: Ucpaný přívod od pramene díky těm velkým dešťům.
2: S paní Alenou se dávám do řeči v pelhřimovské místní části Skrýšov. Tu normálně vodou zásobují prameniště z vrcholu Křemešník. Po silných liácích přestala téct a v pondělí do vodu jemu museli navést cisternou.
1: To je mimořádný.
2: Dobrý den. Uprostřed louky v kopci nad Skrýšovem stojí nenápadný dobek. U něj jsme teď s předsedou osadního výboru Zdeňkem Martínkem. Tady je vidět, že ještě vlastně z dveří leží tady hasičská hadice.
3: Ano, máte pravdu, ráno jsem tady byl kontrolovat a on vlastně z Pelhřimovský vodárenský sem poslali cisterny. A jestli jsem viděl dobře, taky během dne, já jsem tam musel pracovně odjet, tak tady najížděli a myslím, že jich tady asi víc do toho vypouštěli.
2: A můžeme se podívat dovnitř, kolik je tam vody?
3: Nejsem si jistý, co uvidíme, ale můžeme nahlédnout určitě.
2: Asi neuvidíme nic moc, je tam tma, ale už by tam snad voda být měla tedy.
3: Ano, rozhodně už jako ta voda funguje.
2: Kdy vlastně přestala téct?
3: Myslím, že to bylo mezi 7. a 8. večer vlastně v neděli, takže bohužel takhle večer bylo to nepříjemný, i mi pár lidí psalo z obce, ale nedalo se prostě nic dělat.
2: A na to, co se konkrétně stalo, se zeptám prokuristy pelhřimovské vodárenské Rudolfa Cívky.
4: Když prostě víc prší, tak dojde k zhoršení senzorických vlastností té vody, k vyššímu HSK a my tu vodu vlastně nemůžeme distribuovat.
2: Takže jste ji zastavili sami?
4: Určitě, zastavili jsme ji sami, pracovník na pohotovosti provedl kontrolu a celé prameniště odstavil, protože ten odtok směrem do vodojemu tady v Pelhřimově už neodpovídal těm požadavkům, který by ta voda měla plnit.
2: Pelhřimov samotný tak musel využívat vodu z nádrže Švihov. Do Skrýšovského vodojemu bylo pak nutné zavést 6 plných cisteren.
4: Některá voda nám v akumulaci zůstala, některou vodu okamžitě sběratelé spotřebovali, protože měli nedostatek, že jo, po tom výpadku.
2: K takovým událostem přitom dřív nedocházelo. Podle Rudolfa je to přímý důsledek kůrovcové kalamity.
4: Došlo k vykácení části lesa, kde se nacházejí ty pramenné zářezy a to prameniště se chová úplně jinak, než se chovalo v předešlých 80-90 letech.
2: Že velká část lesních porostů zkrátka chybí, mi potvrdil i ředitel městské správy lesů Martin Kodeš. Podle něj bylo z okolí Pelhřimova nutné během kalamity vytěžit na 500 000 kubíků dřeva.
5: Pro asi bližší představu je to zhruba množství těžeb, které by se těžilo za běžných okolností v následujících 30 až 40 letech.
2: Během pondělí se podařilo prameniště z části znovu napojit. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: Začátek letošního roku byl pro nemocnici Pelhřimov velmi náročný. Řešila se personální situace, nejistota kolem fungování některých oddělení i otázky, jak zajistit stabilní zdravotní péči pro obyvatele regionu. Do čela nemocnice tehdy přišel krizový manažer Michal Kozár s jasným úkolem situaci uklidnit, stabilizovat a vrátit důvěru zaměstnanců i pacientů. Dnes byl hostem dobrého dopoledne a ukázku z rozhovoru uslyšíte krátce po půl šesté.
6: Český rozhlas Vysočina.
7: Říká

0: Hostem dobrého dopoledne byl dnes ředitel nemocnice Pelhřimov Michal Kozár. Jak se nemocnici daří po několika měsících jeho působení? Jaké změny se již podařilo prosadit a jaké ještě čekají? I o tom hovořil v našem vysílání. Mimochodem, kde bych chtěl, aby byla nemocnice Pelhřimov za rok?
1: Vždy mám, rád bych byl, aby se jednalo stabilizovanou organizaci, která poskytuje péči v regionu tak, jak jí to náleží a daří se spolupracovat se všemi, ať už specialisty nebo jinými poskytovateli zdravotních služeb, a dosahuje se těch výsledků, které v rámci toho jsou, a současně s tím budoucí ekonomická stabilita.
2: Podle čeho poznáte, že ta vaše mise v pozici krizového manažera, ředitele nemocnice Pelhřimov, byla úspěšná?
1: Podle čeho to poznáme já osobně? To bude poměrně složité, protože já jsem od přírody většině nespokojen, takže...
2: Takže to pořád nebude dost.
1: Určitě budu mít pocit, že se to nepovedlo, ale budu se ptát spolupracovníků, budu sledovat, jestli to, co jsme si řekli, tak se povedlo a nemocnice se nadále posouvá a není tam výkyv oproti tomu, jak bylo slíbeno, protože když se personálně, a to byla moje primární úloha, stabilizujeme, tak věřím tomu, že to bude dobrý.
0: Zítřejší rozhovor věnujeme pitnému režimu v horkých dnech. Proč není dobré čekat na pocit žízně a jak poznat, že tělu chybí tekutiny? Na tyto i další otázky se budeme ptát po 11. hodině nutriční terapeutky Gabriely Čurdové.
3: Den v kraji.

0: Písnička z komedie Slunce, seno, jahody. Připomnělo mi to hlášku Bude hits, Cecilko, hits bude. Což teda dnes se vyloženě sedí. Tohle byl Petr Kotwald a Stanislav Hložek, písnička V pohodě. Divoké změny počasí provázely sobotní oslavy 100 let fotbalu v Batelově. Tropické horko přešlo v déšť, později i v bouřky a liják, ale fanoušky nejpopulárnějšího sportu u nás to neodradilo. Na hřišti se předvedli hráči FC Batelov všech generací, od fotbalové školičky přes žáky až po zkušené fotbalisty, kteří sehráli zápas se starou gardou Bohemians Praha 1905. Mezi diváky sedělo mnoho pamětníků, kteří si zašli zavzpomínat do síně slávy na svá mladá fotbalová léta.
1: My jsme s panem Josefem Hradeckým na výstavě, která připomíná 100 let fotbalu v Batelově. Tady jsou spousty fotografií. Jste na některé hrával?
2: No určitě. Od 60. až do 90. asi. Pro batelovský sport, musím říct, nejenom pro fotbal, tak jsem se mu věnoval 50 let.
3: Tady budu taky.
1: Jste na topce. Tady, ano, už to vidím. A tady jsou i seznamy týmu. A kde jste hrávali?
2: Jako začínali jsme jako kluci, tenkrát nám bylo 12-13 let, tak se hrálo pod motorpalem. A když jsme si chtěli zahrát, tak jsme vzali kosy a sekli jsme ručně kosama hřiště. Tenkrát byl takový nějaký útlum, že to nikdo neošetřoval nebo to, tak pak už to bylo lepší, pak už, když jsme byli starší, tak už jsme třeba spolupráce se statkama nebo co, tak to posekli cepákem tenkrát byl, že jo, už to bylo lepší, no.
1: Tam je nějaký pamětník, si tam prohlížíš.
4: Já to obdivuju, jak to je hezky udělaný. Já jsem se narodil v 48. Když jsem se narodil, tak bylo batelovským fotbalu 23 let, Pavel.
1: Pavel Doležal.
4: My jsme ještě hráli pod motorpalem a já tam chodím na procházku a vzpomínám. Jako nostalgie. Ještě mám fotku, co mi kluci poslali na vojnu, když tam byly ještě kabiny. To byla dřevěná bouda, kde jsme se převlíkali.
1: A vy jste s panem Hradeckým byl v týmu, sedíval?
4: Ano, ano. My jsme dokonce s Pepíkem seděli v lavici. My jsme spolužáci.
1: Ve škole?
4: My jsme byli nejšikovnější spolu. V gymnasti. Já jsem hrál, no začali jsme stejně. V žácích, v dospělosti jsem šel hrát za Modetu, do Jihlavy. Dneska, když se dívám na naše reprezentanty a oni v 60. minutě nemůžou, mají těžké nohy, tak se tomu trošku směju. My jsme jeli do Jihlavy na zápas na kole, že jsme neměli na vlak. Odehráli jsme zápas a na kole zpátky. Tu kondici jsme získávali takovou přirozenou cestou a my jsme pořád v přírodě běhali, lezli, skákali a vlastně jsme tu fyzičku do sebe dostávali, aniž bychom to dělali cíleně.
5: Já jsem Daniel Tauš, čeká nás zlatý hřeb dnešního programu, utkání Batelov proti Bohemians Praha. Z Bohemky přijalo 15 hráčů a za Batelov si myslím, že se bude střídat přibližně 20 hráčů.
6: Antonín Panenka!
1: Jak často hrajete?
7: Chodím tam jenom se projít. Jako.
1: Projít ne, když jste střelil penaltu.
7: Tak to jo, ale hlava bych chtěla, ale nohy říkají, že ne, takže spíš tam na chvilku vezu, aby jako jsem se ukázal a párkrát se tu míč a zase si jdu sednout. No. Už to musím bohužel nechat na mladých.
1: Sledujete mladou generaci, jak hrajou fotbal?
7: Tak sleduju to, protože bydlím taky na vesnici a tam je to hodně frekventovaný. Tréninky těch dětí. Fotbal je masový sport, tak je potřeba, aby vyrostli další noví reprezentanti nebo hráči, kteří se nějakým způsobem budou prezentovat, takže můžu třeba se tím fotbalem živit, což je důležitý.
1: Úplně na závěr, jak se vám tady líbí v Batelově?
7: Křižátko krásný, na můj vkus je až moc veliký teda. To je to, že si můžete být daleko víc běhat, když je tu hřiště menší. Že? Klobouk dolů, že tady mají 100 let fotbalu a že tady mají člověka, který se tady o to stará, pan Němeček, nebo který to organizuje, takže zaplať pánu za chvíli lidi, kteří ještě existují, ale musíme si někoho vychovat. No.
1: Z Batelova Dáša Kubíková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: V pořadu Den v kraji jsme probrali to nejdůležitější z dnešního dění, ale k podvečernímu servisu na Českém rozhlasu Vysočina patří neodmyslitelně také pohled na oblohu.
2: Počasí.
1: A jaká ta obloha bude, to už prozradí Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu, která je momentálně na telefonu. Zdravím a přeji hezký podvečer.
3: Pěkný podvečer.
1: Tak tedy bude na Vysočině večera v noci jak?
3: A oblačnost by postupně měla ubývat, ona už se rozpouští teď a potom noc by měla být jasná až polojasná a možná se ještě teď večer udělá nějaká slabší přeháňka a nad ránem se zmenší pravděpodobností potom mohou objevit mlhy, případně se opět zvětší oblačnost a ty ranní teploty ty by měly klesnout mezi 18 až 15 stupňů Celsia.
1: Já tady nejsem odborník jako vy, Báro, ale předpokládám, že i zítřek bude ve znamení letních teplot. Nepletu se, jaké bude úterý?
3: Ano, zítra to budou letní, ale někde i tropické teploty, to znamená nad 30 stupňů a konkrétně ten interval zítřejších maxim je mezi 28 a 31 stupni Celsia a zítřek bude jinak s jasnou nebo polojasnou oblohou, zejména pak v průběhu dne se ta oblačnost může přechodně i zvětšit a bylo by oblačno a odpoledne a k večeru se na jihu a jihozápadě kraje mohou objevit s menší pravděpodobností přeháňky, případně i nějaká bouřka, takže to bude počasí docela podobnému tomu dnešnímu.
1: Říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Moc díky za předpověď a přeji hezký zbytek pondělí. Mějte se krásně a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, Rádio

0: Dnešní dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina i pořád Den v kraji utekl jako voda a od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Petr Janáček. Určitě si nás ale nalaďte i zítra, v dobrém ránu se totiž hned po probuzení podíváme na to, jak víkendové prudké deště znehodnotily pitnou vodu v prameniště na Křemešníku a co to pro tamní lidi znamená. Zjistíme ale také, proč teď obyvatelé celé troví tolik času krášlením své vsi a s naší reportérkou se vydáme do jihlavské zoologické zahrady. Kam se po dvou letech konečně vrátili rysy. Máte se na co těšit. Teď už se ale všechno chystá na 18. hodinu, kdy éter ovládnou dechovky pro Vysočinu. Tomáš Vodrážka už čeká na vaše písničky na přání a vy mu můžete rád vědět například přes web vysočina.rozhlas.cz, napsat SMSku nebo zavolat přímo do studia na číslo 22 155 49 99. Mějte nádherný letní večer v naší společnosti a já se budu brzy opět těšit na slyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Hodin 1 minuta.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO v Ankaře. Černovice dnes představili novou dětskou skupinu. Maďarská vláda chce změnit ústavu a odvolat prezidenta. Oznámil to dnes premiér Maďar. Zítřejší tropické teploty budou pokračovat. Výjimečně se objeví bouřka. Zprávy Českého rozhlasu Vysočina začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Prezident Petr Pavel nepojede na červencový summit NATO v Ankaře. Dnes o tom rozhodla vláda. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do Turecka s ním pojede ministr obrany za SPD Jaromír Zuna a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Pavel už dřív řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud nebude součástí delegace. K rozhodnutí vlády se prezident chce vyjádřit zítra dopoledne. Novou budovu pro dětskou skupinu dnes otevřeli v Černovicích. Ačkoliv má těsně po kolaudaci, kapacita je podle vedení města už naplněná.
3: Město se nakonec rozhodlo doplnit ještě parkoviště pro rodiče dětí, které se teprve bude stavět. Přestože část peněz na dětskou skupinu se podařilo získat formou nejrůznějších příspěvků, museli si Černovice vzít 15-milionový úvěr. Jeho čerpání schválilo na svém posledním jednání zastupitelstvo. Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Novou učebnu pro smyčcové nástroje budou mít žáci základní umělecké školy v Polné. Chce ji vybudovat v dalších prostorách na tamním hradě, které dříve sloužily jako recepce a dnes je z nich sklad. Učebna by měla být hotová příští rok na jaře a podle ředitele Vlastimila Matuly vyřeší nedostatky prostoru, se kterými se škola potýká.
4: Ta výuka těch komorních seskupení probíhá především v pátek, kdy se nám vracejí žáci ze středních škol a z internátů. A je tady výuka jak orchestru, tak těchto komorních skupení, je to všechno v jeden čas a ty stávající prostory školy jsou nedostačující.
1: Maďarská vláda chce předčasně ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Kabinet proto zahajuje změnu ústavy, která by odvolání hlavy státu umožnila. Oznámil to dnes premiér Péter Maďar v parlamentu. Šujok, kterého do funkce ještě prosadila bývalá vláda Viktora Orbána, už dřív Maďara obvinil ze zneužívání parlamentní většiny ve svůj prospěch. Kdy přesně mají změny začít platit, zatím není jasné.
5: Premiér Maďar tvrdí, že změny mají zabránit návratu systému, který podle něj v Maďarsku vybudoval jeho předchůdce Viktor Orbán.
6: Zahajujeme operaci Očistný oheň, která uzavírá jednu éru. Uzavírá dlouhá desetiletí, během nichž se Maďarsko stalo rukojmím organizovaných politických a ekonomických zločineckých skupin.
5: Maďar prezidenta dlouhodobě označuje za loutku bývalé Orbánovy vlády. Po dubnových volbách ho vyzval, aby do konce května rezignoval. Šujok ale odstoupit odmítá a tvrdí, že jeho setrvání ve funkci je pojistkou proti možnému zneužití moci novou vládou. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost, informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Češka byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
7: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
2: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou a Hubenově je 27 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 29. Noc bude jasná s malou možností mlh a teplotami kolem 16 stupňů. Zítřek očekáváme polojasný nebo občas oblačný. Na jihu regionu se výjimečně objeví přehánka nebo bouřka. Teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dávejte pozor na dálnici D1 na 124. kilometru ve směru na Prahu, stojí tam porouchané vozidlo.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Hezký podvečer. Ladíte Český rozhlas Vysočina a každý den po 18. hodině máte možnost si zavolat o pěknou dechovkovou písničku. Začínají dechovky pro Vysočinu.

0: Úvodní klasická pěkná dechovka je za námi. Telefonní číslo 22 155 49 99 je připravené pro živý vstup do vysílání. SMSky posílejte na číslo 90 01 04 a dechovkový formulář ten najdete na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Jako první se dnes dovolala paní Zdeňka z Plačkova. Zdeni, vítám vás do Plačkova. Dobrý podvečer.
1: Ano, dobrý podvečer. Já zítra oslavím můj bratr Ladislav Peterka 80. narozeniny. A tak mu z Močidel pochází. A tak mu přeji hodně a hodně zdravíčka.
0: A písničku Osm křížků mám.
1: Písničku Osm křížků mám od Vysočinky, jo?
0: Jasně, jiná k té 80. zaznít ani nemůže. Přejeme všechno nejlepší, Zdeni, vám hezký večer a díky za zavolání, naslyšenou.
1: Děkuji, nackanou.

0: Tak to bola svižná polka k 80. narozeninám. Pán Láďa vybírá tu další a ta bude určite k svátku. Láďa, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku. Já vás zdravím a dneska mám takový velký přání. Možná trochu budu víc kecat. Já bych si přál tu písničku, na který jsme se dohodli, poslat svoji tchyni Zdeňce Bartuškové, svoji manželce Zdeňce, svoji dceři Zdeňce, taky paní Zdeňce Stranadové z Velkého Beranova. A potom bych to chtěl poslat svýmu synovi Janovi Prchalovi z Jeclova a potom ještě jednomu nejlepšímu člověku, kterýho jsem ve svém životě poznal, Jendovi Smejkalovi z Luk nad Jihlavou a jeho synovi k jejich svátku, který budou mít pozejcí. A vám, pane kapelníku, moc děkuju za zahrání a někdy příště zase nashledanou.
0: Vy máte, Láďo, kolem sebe úplně přezdeňkováno.
1: No to mám, pane kapelníku, to
0: tak
1: mám.
0: Tak přejeme všechno nejlepší.
1: A já jsem za to rád.
0: Hodně zdraví k zítřejšímu svátku a písničku Postavím si má pěknou chaloupku hraje Krajanka Václava Hlaváča. Hezký večer i vám, naslyšenou.
1: Děkuji vám moc.

0: To byla krajanka, písnička Postavím si malou chaloupku, krásná Valčíková, velmi oblíbená. Zrovna včera jsme byli hrát s muzikanty v Tlumačově u Domažlic a tam tuhle tu písničku dokonce na přání chtěli zahrát. Taková je to písnička. Teď je tu pan Milan. Milane, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zítra oslaví, jak již tady bylo řečeno, svůj svátek všechny Zdenky a Zdeničky a také paní Zdena Stará Sveřimova. A proto ji chceme, jako všichni gratulanti, upřímně popřát vše, co se přeje, vše, co si sama přeje, ale zejména do dalších dnů, aby jí zdraví sloužilo alespoň jako doposud a všechny starosti a problémy, ať se jí vyhnou. A proto vše nejlepší jí při poslechu písničku přejí nápravníkovi. A ještě bych dodal, že i když paní Zdena je osoba velmi společenská a veselá, že přijme písničku, sice smutnou, ale pravdivou. Ještě jednou děkuji.
0: Dobře, písničku máme nachystanou, je to hřbitové, písnička je připravená. Milane, hezký večer, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: No a já přidám hned další přáníčko. Zahrajeme pěknou písničku pro Františka Zažímala z Urbanova k jeho středečním 89. narozeninám, které hrával také jako trumpetista. Přejeme mu zdraví, lásku, štěstí a boží požehnání. Děkujeme Zažímalovi a Ježkovi, jsou podepsaní.

0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: A v tuto chvíli s dalším posluchačem pan Zdeněk je na telefonu. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Tomáši. Tady je Zdeněk Dechovic a já bych potřeboval zahrát Janičku pro paní Janu Kratochvílovou z Dechovky, tady v Humpolce. Má dneska 71. Tak bych ji chtěl pogratulovat, aby hodně zdraví, aby se jí dařilo všechno, na co si vzpomene. Děkuju.
1: Dobře, písničku máme nachystanou, zpívá Pepíček Zima. Hezký večer a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Tak to byla písnička Jana, velmi oblíbená, krásná písnička. Je tady pan Toník. Toníku, dobrý podvečer.
1: Ano, můžu mluvit?
0: Ano, jste ve vysílání, můžete povídat.
1: Děkuji, pane Tomáši. Zdravím všechny posluchače tohoto krásného pořadu. A písničku bych chtěl poslat Donadějova Mirkovi Pečenkovi včerejším narozeninám. A hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, Mirku. Písničku bych poslal ještě Láďovi do Jimramova a těm jeho Zdenkám, protože to je taková nějaká přízeň se mnou nebo s náma, s manželkou. A ještě bych ji poslal a i Láď Jendovi do Luk. Děkuji za vysílání a přeju krásný zbytek dne. Děkuji.
0: I vám krásný zbytek dne, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A já přidám hned další přáníčko. Dobrý den, prosím o zahrání pěkné písničky pro naši členku hasičku Martinu Krátkou z Chlístova, která dnes slaví 53. narozeniny. Vše jen to nejlepší, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, radost, spokojenost, stálý úsměv na tváři ti přeje sbor dobrovolných hasičů z Heraltic. Děkujeme za zahrání, podepsaná je paní Jarka. Hraje a zpívá Stříbrňanka.

0: To byla Stříbrňanka a teď jsou tu pozvánky na následující víkend, kam zajet na pěknou dechovku. Je toho tady dost. 25.6. tento čtvrtek vás srdečně zveme na Jihlavské náměstí tradiční dechovky od 16 hodin, tentokrát s Vysočankou z Brtnice. 27. v sobotu vás zvu na Božáky, a to do Černovic od 14 hodin, nebo na Vysočinku do Dolního města u Havlíčkova Brodu od 13 hodin a ještě sobotní Vysočanka z Brtnice v Komárovicích od 16 hodin. A pokud v sobotu na dechovku nepojedete, můžete i v neděli. 28.6. vás zvu do Kališť u Humpolce, tam je od 15 hodin koncert Vysočinky. A teď už je tady pravidelný posluchač Vítek. Vítek Střebíče, Vítku, vítám tě ve vysílání. Ahoj.
1: Já tě zdravím, kapelníku. A dneska jsem moc rád, že jsem se dovolal, protože moje nejmladší dcerka má 16 let. Takže já, mamka, celá rodina ti přejeme, Justýnko, všechno nejlepší, hodně zdraví. No a ať se ti splní v životě, co si sama přeješ. Písnička by byla ještě pro babičku Jarku, pro dědu Svobodu, dneska se vrátil z nemocnice, a pro Kvajzerovi do Opatova. Můžeme to pustit, děkuju, ať to nezdržuje.
0: Písnička je nachystaná a právě Vysočanka z Brtnice nám ji zahraje. Hezký večer, Vítku, i tobě, naslyšenou.
1: Hezký večer, děkuju, naslyšenou.

0: Úterý ráno se s Ivanou Wiesnerovou podíváte do cejle. Místní se snaží svoji obec vyšperkovat. Proč? To uslyšíte zítra.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: 18 hodin 38 minut také s Maruškou Spolné. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer.
2: Můžete povídat, jsme ve vysílání.
3: Jo. Pane redaktore, já bych vás chtěla poprosit, kdybyste byl tak hodnej a mohl mě zahrát písničku pro našeho pana doktora Noska a sestřičku Lenku. Já jsem tam byla na předoperační vyšetření a ve čtvrtek nastupuju do nemocnice a písnička patří i vám. A děkuju vám moc krát.
2: Není vůbec zač, o to jsme tady a písničku hrajeme rádi. Tak ať vám to dobře všechno dopadne, ať si tady ano, spolu děkuju. Zase můžeme brzy pěkně zavolat. Mějte se
3: ano,
2: hezky, Maruško, naslyšenou. A tuhle tu písničku věnujeme také k tomuhle, tomu e-mailu. Zahrajte prosím písničku k narozeninám Jitulince Janů z Nového Města. Děkujeme Pohankovi a vám přejeme hezký den.

0: Hustopická dolinečka v podání Moravěnky dozněla a Jarda z Vyskytné vybere další písničku a také pěknou moravskou. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, Tomáši, já tě zdravím. Zdravím i všechny posluchače a dneska bychom chtěli zahrát písničku paní učitelce magistře Libušce Hodíkové do domova důchodců pro Seči Oborišti a popřát jí do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. To jí přejou bývalí žáci ze základní 9. školy v Nové Cerekvi, kteří jsme se sešli v sobotu na výročí 60 let, kdy jsme opustili školní lavice v Nové Cerekvi, ze základní školy v Nové Cerekvi. Tak jí zdravíme všichni. Zúčastnila se i paní učitelka Liduška Košařová, která letos oslaví 95. narozeniny. Písničku pošlu Mílovi Vackovi do Vilemovic, Vaškovi do Želiva, Mírovi a Věrce Jirzovým do Batelova, Slávince Divišové do Třebíče a zkrátka všem posluchačům, tobě a všem posluchačům přejeme s Janou hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. Písničku pošleme k svátku dnešnímu Pavlám a zítřejšímu svátku Zdeničkám. Tady z Vyskytna je jich tady hodně. A vybral a popřeme jim hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. A vybral jsem písničku Krásné žít od Glorie. Tomáši, moc ti děkuju a budu se těšit někdy zase naslyšenou. Ahoj.
0: Já se těším. Měj se hezky, naslyšenou.

To byla Gloria, písnička Krásné je žít a přidáváme další přání, tentokrát SMS-kové. Prosím, zahrajte Růžence Bendové do Bítovčic, Nikdy se nevrátí pohádka mládí. Děkuje vám Jarka, Veselka vyhrává.

0: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu. Pan Jirka je připravený, aby vybral další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Tomáši. Zdravím tě, zdravím všechny kamarády, posluchače. A dneska letí písnička Do Štoku, kde kamarád Péťa Bošťacký slaví 70 roků. Tak Péťo, už jsem přál, tak Péťo, už těm pošlu pěknou písničku. A když jsem v těch Štokách, tak to posílám ještě tak jedný šikovný kočce, Daně Kopicový, Dano, pozdravuji celou rodinu, taky posílám písničku. A ještě tady mám dům ze včerejška, takže posílám písničku Slávce do Třebíče, Jardovi do Vyskytní, Mílovi do Bělémovic, Joškovi do Jeráce a Vaškovi taky do Želiva a Vaškovi do Krozích Vršků. Tomáši, samozřejmě pro tebe a pro všechny kamarády a můžeš mě vypnout, jo.
0: Na silnici do Prášil. Mějte se hezky, Jirko, naslyšenou písničku posíláme.
1: Taky. Ahoj, ahoj.
0: Hrají Božejáci.

To byla cestářská písnička v podání Božáků. Je tady poslední dnešní zkaz. Dobrý den, zahrajte prosím Máničko moje pro paní Jaroslavu Webrovou z Kamenice k jejímu dnešnímu životnímu jubileu. Za celou rodinu jí přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody. Děkujeme, podepsaný je Roman. Dnešní dechovky pro Vysočinu jsou u konce. Zase zítra v 18 hodin si nalaďte Český rozhlas Vysočinu a pěknou dechovku. Loučí se Tomáš Podráška.

0: Máme 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Deště znečištili prameniště na Křemešníku. V Jihlavě bude městský holubník. Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. Zítřejší tropické teploty budou pokračovat. Výjimečně se objeví i bouřka. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý večer. Pracovníci Pelhřimovské vodárenské museli uzavřít po víkendových deštích prameniště na Křemešníku. Voda byla znečištěná a nebylo ji možné distribuovat. Podle odborníků za to může odlesnění vrcholu během kůrovcové kalamity. Zcela bez vody byl například Skrýšov. Vodu do vodojemu museli zavážet cisterny. Voda netekla od nedělního večera, říká předseda osadního výboru Zdeněk Martínek.
2: Myslím, že to bylo mezi 7 a 8 večer vlastně v neděli, takže bohužel takhle večer bylo to nepříjemný, i mi pár lidí psalo z obce, ale nedalo se prostě nic dělat. Když jsem zjišťoval konkrétně tu situaci, tak vlastně ona vodárenská musela zareagovat a musela vlastně vypnout ten přívod od Křemešníku a my jsme na něm závislí, takže bohužel to prostě nešlo jinak vyřešit.
0: Jihlava bude mít vlastní holubník. Na jednu z budov na Masarykově náměstí ho dělníci nainstalují zřejmě na podzim. Hlavním cílem je podle vedoucí odboru životního prostředí Kataríny Ruškové omezení znečišťování veřejných prostranství holubím trusem. Pomůže také se redukcí přemnoženého ptactva. Holubníky se osvědčily i v zahraničí, zejména v Německu. První v Česku vznikl před 4 lety v Praze. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
3: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
4: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
3: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
5: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
3: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Mistrovství světa ve fotbale má na programu další zápasy. Utkání Argentina-Rakousko začalo před malou chvílí. Později nastoupí Francie proti Iráku, pak Norsko proti Senegalu a Jordánsko proti Alžírsku.
1: Počasí.
0: V Humpolci je 25 stupňů, v Dukovanech 30. Noc bude jasná s malou možností mlh a teplotami kolem 16 stupňů. Zítřek očekáváme polojasný nebo občas oblačný. Na jihu regionu se výjimečně objeví přehánka nebo bouřka. Teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor na dálnici D1 na 74. kilometru ve směru na Brno, stojí tam porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní, nesu vám psaní. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Napsal nám posluchač, jestli může položit následující dotaz. On píše, dovolte mě položit následující dotaz, tak pěkně zdvořile. Pan Zdeněk, Ježek z Dolní Čermné, zdravíme. Podle jakého vzoru se má správně skloňovat slovo městys? Já bych se přikláněl k hradu, ale ono se to skloňuje spíš podle stroje. Proč? A v sedmém pádu množného čísla má být měkké i nebo tvrdé i. Děkuji za odpověď. Tak pane Ježku, paní magistra je nejpovolenější, aby odpověděla. Městys.
2: Široko daleko nejpovolenější.
1: Tak řekněme si ty dvě varianty.
2: Můžeme to v rychlosti vyskloňovat a rovnou tedy řekněme, že obě varianty jsou možné. Můžeme skloňovat buď podle hradu nebo podle stroje, je to jedno. Můžeme si skutečně vybrat. Takže ty tvary jsou městys bez městyse nebo bez městysu, k městysi nebo městysu. Mm-hmm. Vidím městys, šestý pád o městysi nebo městysu, sedmý pád s městysem. A v tom množném čísle zase paralelně tvary buď podle měkkého vzoru nebo tvrdého, neboli odpověď na tu koncovku v sedmém pádu s těmi městysi, tam můžeme napsat buď měkké i nebo tvrdé i, vždycky to bude správně.
1: Městysi, městysu, městyse, a jestli pak víme, co to je vůbec ten městys, vidíte?
2: No, definice, která je ve slovníku spisovné češtiny, je podle mého názoru velmi...
1: Šalamounská.
2: Tak, je to totiž obec větší než vesnice a menší než město.
1: No, lépe to říct nešlo.
2: Možná ještě drobnost, jestli máme čas. Pan Ježek se také ptal, proč jsem v některém z minulých pořadů řekla všechna místa a pak jsem řekla, že vybereme některé, že tam mělo být některá.
1: No to jste udělala chybu.
2: Udělala jsem chybu, no. A on napsal velice krásně a vnímavě, jestli by nebylo správnější říct některá. A tak já bych mu na to chtěla říct, že ano, že by to správně mělo být, ta shoda s tím podstatným jménem středního rodu v množném čísle, ale že jsem tedy v praxi, aniž bych si to uvědomila, předvedla ten obecný trend v mluvené češtině, který se dostává i do té psané podoby dnes už.

0: často, kdy nějak zanedbáváme tu zvláštní schodu u podstatných men středního rodu a dáváme tam automaticky koncovku pro ženský rod.
1: Tak, ty kuřata.
0: Je to prostě taková...
1: špatně. Tak.
0: Je to špatně, ale je to tendence, jestli tady budeme ještě za 20-30 let, pravděpodobně už nebude nutné říkat, co je správnější a bude to platit obojí.
1: No, vy jste si to prostě neuvědomila a já to záměrně nevystřihl, abych ukázal, že jste taky jenom člověk, Dagmar Magincová.
0: Děkuji.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 desetiny stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 desetin stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch íránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 desetin stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 desetiny stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 desetiny stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 2 desetiny stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Jablonecké gymnázium u Balvanu má nového ředitele. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
2: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
2: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
2: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michálu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka dnes věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hochfichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
0: Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky, Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z mloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice. Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek, večer se vyjasní a teploty 24 až 29 stupňů na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným je omezený průjezd kvůli nehodě. Na 33. kilometru narazilo nákladní auto do značení a svodidel a pak na místě havarovalo osobní auto. A pozor na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, v omezení před D1 je kolona, která se rozjíždí. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Oskarem Hessem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90. a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu, a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy, a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přišel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu, a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No tak třeba
1: v čem?
2: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam.
1: Stopa,
2: třeba, no,
1: kamera.
2: Nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete na nic zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci,
1: sítě.
2: Sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smalo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky, a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte.

0: Já ještě patřím do generace, kdy, když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, tak jsi se zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očišťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se vozívají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc to tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v vozovkách potřebujeme trošku odreagovat. A někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
0: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, když odmykáte dveře. Jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho. A já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje. Jo? A byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, půjde to zkusit někdo jiný. Jo? A nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál. No.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečné papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný. No. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, kteří by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takovej, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí tedy jen případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mě říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55. No.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případů jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil, říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to, jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to je, za chlapka?
2: Je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit vždycky, tam ty média byly. A tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní. Takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky, i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: úplně... Abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá, říkám, tyjo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někde může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty mi se to už říkám, no jo, vlastně. Jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. To je Němec, takže my jsme ho čepli jako přesměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Kam no, ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, to já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, kterého jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A jsem říkal, jo, jasně, tak si sedněte vedle. A v obrva se počítali a v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat. A on, no to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A zvrašť mám ze začátku a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on, no, on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vídáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají ani policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě, pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista nikdy neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde, pak teprve vylez, no, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako, když jako za 30 letech procitnete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový. Jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v lese, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to furt trénoval, že byl namakaný jak bych. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit jako jde dálky. Protože jako jdu furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To je jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí si to nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se nebo lepší se určitě členujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji trošku jinak, ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme, krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám a nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamarád, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli, že ho, sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, takhle nás byla, mě jsme radost, jakože už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A oni se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme sestavit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těchto těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuji za pozvání a taky děkuji.
1: Krásný den.
2: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. Ministerstvo životního prostředí souhlasí se stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
2: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
2: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
4: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
2: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku získala od Ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může Ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi chránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Podle mluvčí Ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
5: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
0: Se stavbou přehrady dřív nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly.
1: Sport.
0: Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů, kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
6: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
0: Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, za Doksany na 33. kilometru uvízla mezi vozovkou a plotem lesní zvěř, hrozí nehoda. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a ničím nerušený večer všem, kteří jste nastoupili do dnešního country dostavníku. Na jeho první zastávce nás vyhlížel Mirek Hoffman z Green Horny a písničkou Long Gone Lonesome Blues, kterou už v roce 1950 přivedl na vrchol hitparády její autor Hank Williams. Podle Mirka poslední hrana, na níž v roce 1964 zaspomínal Hank Williams junior.

Dnes už legendární teplická ztracená karavana, kterou už v roce 1969 založili bratři Karel a Miroslav Serbusové, a písnička Svítá, která se o 7 let později přičinila o 2. místo na portě. Ze stejné doby je i oznámení Jedu k vám.

Slavný Kanaďan Hank Snow a jeho zlatá raketa Golden Racket z vrcholu hitparády 1950. To bylo Hankovi 630 a stál na začátku bohaté sklizně, která jej v letech 1949 až 1980 přivedla celkem 85krát mezi elitu countryových singlů. O 24 let později ji do svého zpěvníku uložil Ladislav Vodička se svými vodomily jako půlnoční vlak.

Bratři Serbusové, Josef Hlavenka, Václav Tomka a Vilém Drahovzal, tedy teplická ztracená karavana z roku 1976 a máma Mirka Serbuse. Po řadě personálních změn a návratu z vojny se karavana dala znovu dohromady. Stoupila na aktivní scénu jako ryze bluegrazový katalog, který v letech 1985 a 86 získal Portu a o dalších pět let později v sestavě Karel Serbus, Sváťa Matějka, Robert Brown, Jiří Šruma, Mirek Roček a Ivan Brzobotý vydal 14-dílné album Katalog 91. Odtud je i Ivanova písnička Rozdávám.

0: Bílou řívu benžisty Petra Třebického vám nabídla trimská parta Zlatý orel, která vznikla už v roce 1982 ve stejnojmenné osadě.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm.

0: Bill, don't take your guns to town.
1: Country dostavník Mirka Černého.
2: Mladý cowboy Billy Joe na farmě vyrůstal. Hned jak volnou chvilku měl, s koltama si hrál. Když střílel, ani nezaslech, mám jen tichý vzdech. Buď hodnej, chlapče můj, nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krávy doma nech. Když svátek byl, boty vyleštil a koně osedlal, náboje v pásu doplnil, kolty do pouzdra si dal. Vlasy lesklý pomádou, měl černý jako pech, máma za ním volala, nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech. Když dveře báru rozkopnul, hned cítil si jak chlap, hej, dalej whisky poručil a pěstí ostu třáp. Když Nikes sklenku otočil, já sotva chytal dech a v uších zjel mu mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe, ty krámy doma nech. Zaprášenej honák vedle něj hned smích řval. Řekl barmane, ten cucák by si ještě jednu dal. Tak byli sáhnul po koltu a barem výstřel šlech. V tom znovu slyšel mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe, ty krámy doma nech.

0: psa. Když mu doktor Šátek povolil, byli naposledy vzdech, tak navždy v hlavě zní mu hlas. Nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech.
1: Šestinásobná country jednička z roku 59 Don't Take Your Guns to Town, nejprve v originální verzi Johnnyho Cashe a pak o 41 let mladší v doslovném překladu Nenos kolty do města s Pavlem Bobkem. A neměl bych zapomenout, že už v roce 1972 s ní na portě představila Karla Vosmanská s brněnskými hráči ošklivou holku.

Babi Daněk a další ze znamenitých textů Mirka Skunka Jaroše Nech svět, ať se točí dál z roku 2002. Velice věrná, tehdy už 37letá hitparádová jednička Eddie Arnolda Make the world go away. Make

0: Déšť vám přinesla Lenka Husárová, dnes členka skupiny Sem tam z Týna nad Vltavou, s čistě bluegrazovou partou z jihočeských Netolic, která vstoupila do historie před 40 lety jako Stuha. O dva roky později se pochlubila brněnská country stále aktivní skupinou Zimour.
1: Sedím ve vagóně, z okna ven se dívám, krajina kolem vlaku ubíhá. Touhle dobou je tu velkej nával a každej člověk jinej výraz má. Tam ten malej vypadá, že nemá zdání, kam s ním ten vlak vlastně uvádí.

Říká, že snad možná hora prachu tě může z týhle díry vytáhnout. A kdo má rozum, rychle odsud zmizí, někde poblíž hledá klidnej kout. Další z nich pak zase básní o svý práci, že prý svoje ruce zlatý má. Sám se ale hodně dlouho snaží, ale zlato pořád někdo jiný má.

Brněnský Zimour se solovým Petrem Horákem a jeho Rychlík na závěr dnešního pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Karlem Serbusem a jeho katalogem. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc kam.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Podle dat brněnského dopravního podniku vzrostl počet jízd hromadnou dopravou. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Počet jízd městskou hromadnou dopravou v Brně meziročně vzrostl, a to o necelých 4,5 milionu. Podle dat brněnského dopravního podniku lidé loni využili MHD v 376 milionech případů. Nárůst se projevil především v tramvajích, které nejméně ze všech dopravních prostředků trpí zpožděním kvůli hustému provozu. Další statistiky doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Zájem vzrostl o roční předplatní jízdenku, kterou si lidé trvalým pobytem v Brně můžou pořídit levněji. Stejně tak roste zájem o jednorázové jízdenky zakoupené pomocí platební karty přímo ve vozidle a naopak klesá poptávka po čtvrtletních jízdenkách a také po jednorázových SMS a papírových jízdenkách.
2: Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. Pozici krajské jedničky si udrželi i v loňském roce s víc než 1 milionem návštěvníků. Dnes to zveřejnila krajská centrála cestovního ruchu. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá Louka.
7: V první desítce nejoblíbenějších cílů pro turisty je také Dinopark, stezka Valaška, Landek Park a nově i poutní kostel na Krnovském Cvílíně. Většina těchto míst loni zaznamenala nárůst návštěvnosti. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost v tenisu.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánět nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu směrem z D1 opravují vozovku za sjezdem na Ořech mezi kilometry 18 až 16 je zavřený pravý pruh. Čekejte tam hustší provoz. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova zaslaným před víc než hodinou havarovalo několik aut na 33. kilometru. Aktuálně je místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer nebo dobré ráno, buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretiéra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, tam jsme tý.
2: Myslíš?
1: No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. To je krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom jí. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. Rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým

0: Já jsem taky samouk.
1: To jsme vlastně spolužáci.
2: No tak třeba co pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt, já chodil hodně za piano.
2: No, v tom to je, já nemohl chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skladatel, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele, když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou, na tom nezáleží.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak, jak to ty řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň. 1920.
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mrač na kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá kmotra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Grej. No ten, co ho držíte. Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci. Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak, jo, tak ten se udělal.

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co je ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, je, natrhala lupení, je, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit, je.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace alá Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v Osvobozeném divadle i Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpovědně zodpověděli. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty Brouka Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny 3, tedy na všechny 4. Kdybychom jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, já myslím, že jo.
4: My nemyslíme, my doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne? Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: To ne, jsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak. A on, když...
7: Ale. šťastný?
4: Když zalejvá kytky.
7: No, no.
4: A Šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingle tangly mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No to, protože jsem nechtěl, já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím. Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou.
2: Co?
0: Taky prý se ho neptají každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptají. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jako by von, jo.
2: No, jemu se to, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě, a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
2: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat ti daleko hůře než psa.
2: Tak, a jak jste adresoval? Který pes?
0: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
2: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
2: A on si to přečet a neříkal nic.
0: Neříkal nic.
2: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
4: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

rukavice, stejně jako lněný knot. Ukládám je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
1: Není.
0: Není.
2: Ono si jí to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No, jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. No. Já odmíkám a už je to doma.
0: Šlitr, zkusil jste si někdy napsat sám text?
3: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: A ověřil jsi to v praxi někdy zholí?
1: Ne, to mi nenapadlo. No.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No, já znám podle anekdot různý princip. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak...
0: Ty jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než no, nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.
1: Kde to tobě všude myslí, to je...
0: Ano, někdy i v Lucerně. Werich, co považujete za nejlepší vtip?
1: Ne. No, stvoření světa, snad.
0: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. Ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo? Na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo. Ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešíle starosta. V 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede. Ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky. A z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pocen.
4: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text a sice jmenuje se Big Bad John. One, two, three.

Tijeras, las tijeras, Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak se

co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá zloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. Sám

představte si, co jsem měl nespověru. Představte si, co jsem měl nespověru. Ten liky se zelím, kyselím, pak jsem jed u stolu.

jsem měl dnes k obědu. Předal testin, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, vaštil jsem jak praštěný, uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu. Jestli ter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně, buchtičky se šodou, zapíjel jsem je vodou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé Půlnoční párty zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: Já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, s dovolením.
1: Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pišel.
0: To stačí, myslím. Že jako ono těch melodí, nebo
1: pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel kohoholem v lodu. Vzpomněl si na...
0: No, ono by to šlo vlastně na všechny výstroje melodie, že jo?
2: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco, a něco teda, no, co už má nehravost v sobě,
0: no,
2: ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
2: Píseň by byla dobrá, co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to hlavní.
2: Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Mahler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Teď to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a pinkat na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká, pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Mahler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět, ale všichni si rozumíme, myslím.
8: Pane Mahler, prosím vás, stojí na to. Chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost v průšvihu.
0: Přitom samý o sobě hry a pečivo jako jsou chválně.
2: Ale já jsem se to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo... ujmou další písničky, protože bylo by dobrý zase nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba... o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mě vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička.
3: To ti budeme zpívat v krematóriu.
0: Myslíš, že tě pošlu parté, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známí.

Nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: Tohle to je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Vy jste to ještě neslyšeli. Tak já to zaspívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš? A no. Autem a...
1: A on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: já jsem... Já tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, by to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: On dvěkrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být?
1: No, kdo vypadá líp?
3: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten...
1: Automaticky už... Ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: A jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, co došlo, a dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme zpívat.
1: Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína, tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

ptáte se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padl květ,

osvačil, na bříšku plavovlasé dívky, a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem.

0: takový krásný společnosti.
1: Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý pozdní večer, milí posluchači. Je pondělní noc a já vás vítám u další noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o životě v početné rodině. Někdo vyrůstal jako jedináček, jiný měl kolem sebe od rána do večera několik sourozenců. V některých domácnostech bylo stále živo, u stolu se scházelo mnoho lidí, sdíleli se radosti, starosti a nikdy nebyla nouze o společnost. Velká rodina přináší spoustu krásných zážitků, ale také potřebu dělit se, pomáhat si, dělat kompromisy a někdy řešit i sourozenecké nebo jiné neshody. Kolik vás doma bylo a jaké to bylo? Na co nejraději vzpomínáte a co naopak bylo těžké a nevždy jednoduché. Pokud sami vychováváte více dětí, jak se vám daří udržovat rodinnou pohodu? Budu moc ráda, když se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že dnešní noční povídání bude plné úsměvných historek a možná i dojemných okamžiků, které k rodinnému životu prostě patří. Přeji příjemný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. 731 800 900, to je telefon. Volejte z celého Česka do zlínského studia, kde sedí Jarka Barboříková. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Vítá vás noční linka Jarka Barboříková u mikrofonu. A téma, jaké to je žít v početné rodině? Ptáme se paní Jarky z Frýdlantu. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, Jarko. Tady Jarča z Frýdlantu. Víte, Jarko, mámka pochází ze 6 dětí. Pak jsme byli jako mámka a její bratr. Jsme po 4 dětech v rodině, pak to další, její další bratr 5 dětí, pak další bratr 2 dětí, další bratr 2 dětí a ještě další bratr 3 dětí. Takže nás jich je hodně. Takže kdyby byla naše babička, tak by nás ani nemohla spočítat, to by nás bylo někde už 50 vnoučat. A 40
0: teď pravnoučat. Teď jsem to chtěla říct, jestli se vůbec dopočítáte. To je nádhera.
1: No, jsme velká rozetněná rodina. A to ještě mamka má příbuzný v Německu, takže jsme všude rozetvení. I po celé republice, takže jsme veliká rodina.
0: No hlavně je hezké, že se ty rodinné vazby přenesly i do těch dalších generací, že to vypadá, ano. Že tady jste v kontaktu, že se scházíte pravidelně. No a asi, když vás teda, to už, kolik vás teda je, Jarčo? Teď jsem se chtěla zeptat, jak často se můžete takto scházet, jestli je to jednou za rok na Vánoce, anebo jestli častěji.
1: No, my se scházíme, jak se dá, protože neteř bydlí jedna v Rostenově, druhá bydlí ve Frýdlantě, třetí bydlí v Odříši a synovec bydlí u Mladé Boleslavy v Březině. No a tam už taky má on děti, že jo? Neteř děti jedna ve Frýdlantě, tam už má i vnoučata, takže pak má druhá neteř taky 2 děti, třetí neteř už má.
0: Ano, tak chápeme. Když teda vaše maminka na ty svoje sourozence vzpomínala, o čem nejraději mluvila? O společných lumpárnách nebo spíš o tom, jak...
1: Když byly menší...
0: Hezké historky.
1: Mamka, když byla menší, tak hlídala si mladší sourozence, že jo? Protože babička onemocněla a pak musela se postarat o mladší sourozence a starší. Protože nejstarší měla bráchu a tomu by bylo teď 93. No a je, prostě jsou to krásné vzpomínky i na to, že co jsme byli my jako děti, když nás vychovávali, že jo, tak jsme jezdili k babice na Hartu nebo do Kulatis, ale tam jsme si vždycky, když přijeli z Německa, tak jsme grilovali. A i na semestra se dělalo takový ty všelijaký věci, co k tomu patří. No a i na Velikonoce.
0: Perfektní. Jarčo, zní to hezky, téměř až idylicky, tak vám přejeme, aby ty rodinné vztahy i nadále kvetly, ať se vaše rodina schází co nejčastěji v pohodě a ve zdraví.
1: Děkuju. A přeju hezkou noc vám všem, Jarko, a pěknou cestu domů. A pozdravu všechny lidičky.
0: Děkujeme. Paní Iveta píše na web. Ačkoliv vím, že se v pořadu striktně vyhýbáte politickým tématům, dovolte mi, abych, než se pustím do tématu, podpořila všechny rozhlasáky, televizáky, redaktory, novináře a zpátky k tématu. Jak už jsem možná zmínila někdy dávno, my jsme taková hujerovská rodina, která drží při sobě. Děda byl ze 13 dětí. Jedna babi ze 6, druhá ze 4. Já mám pouze jednoho bratra a manžel byl jedináček. Oba jsme se museli spoléhat hlavně sami na sebe. Naštěstí jsme měli 27 sestřenic a bratranců. Hodní a milí lidé, ale sourozence přece jenom mít, to je něco jiného. Snad proto jsme si přáli velkou rodinu. A povedlo se. Máme 6 dětí a díky nim je naše rodina hodně rozvětvená. Já vím, že člověk musel svou náruč otevřít mnohem víc, ale nemám pocit, že by byly děti o něco ošetřené.

0: dochází, že si v případě potřeby dokáží pomoci. Nepřeji si vidět ty hromady špinového nádobí a ten binec, co po takovém rodinném sletu je. Ale co? Něco se sklidí, všichni se zase rozjedou do svých domovů a zbytek pomalu uklízím já a těším se na příští setkání. Já svoji rodinu považuji za největší bohatství. Krásné léto a příjemnou dovolenou. Iveto, děkujeme za krásný vzkaz. Další milé příspěvky si můžete přečíst na webu rozhlas.cz/linka a u toho poslouchejte kapelu Olympic.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vánoční linka Českého rozhlasu pokračuje, píše pan Dalibor. Mí rodiče se rozvedli a tatínek si našel novou partnerku. Myslím, že to není nic neobvyklého, takové věci se v životě prostě stávají. A když jsou pak lidé rozumní, dá se všechno postupně srovnat, najít si k sobě cestu. A díky tomu máme teď velmi početnou rodinu ze všech možných stran. Dalibor, děkujeme za vzkaz a naváže na vás pan Janča, který volá tady ze Zlínska k nám do Zlína, do noční linky. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer, tady Josef Janča z Mánovic u Zlína.
0: Já s dovolením připomenu téma. Zajímá nás život v rodinách, kde je dětí víc než dost. Vy jste mluvil o tom, že

0: Nepocházíte z nějaké extrasy početné rodiny, ale přesto máte co říci k tématu. Je to tak?
1: Já osobně jsme jenom s bratrem dva, teda to je toto, ale chci říct, po 9 měsících od svatby se nám narodila dcera Martinka a pak nečekaně, neplánovaně, jako by se, a to plánovaně to neužívám rád, takové slovo, plánovaně, neplánovaně, se nám narodil chlapec zhruba po 14 měsících a vypadalo to složitě ta situace, ale bylo fantastické, že oni si spolu potom vyhráli, jako, že oni opravdu byli jako dvojčata téměř, vidíte, takže to bylo krásné, napřed to znovu opakuju, vypadalo špatně trošičku, ale pak se to v dobré obrátilo. Potom jsme přišli o nějaké mimina prostě a pak po mnoha letech jsme vymodlili ještě chlapečka. Takže jsme měli ty děti 3 a trošinku je problém, když se ti lidé před svatbou nedohodnou, kolik jsou mít dětí. Já říkám, že jediná správná odpověď je, kolik dá Pán Bůh.
0: Aha.
1: A obdivuji se, že náš arcibiskup otec Nuzík pochází z 11 dětí, že i v této početné skupině se nalezl takové duchovní povolání, které je prostě nadlidské téměř, prostě jeho postoje a jeho názory. Mm-hmm. Takže to je...
0: Pane Jančo, řekněte, jak daleko od sebe byly, kolik let to nejmladší dítě a nejstarší? Vy jste říkal, že tam byla nějaká pauza?
1: Nejstarší má 42 a nejmladší má 34.
0: Mhm. To od sebe byli kousek, ale asi ne tak velký. To ještě byly pořád děti, které si spolu asi hrály. Šel byste do toho znovu mít 3 děti, nebo byste přidal nebo ubral?
1: Ne, já bych přidal prostě, kolik dá Pán Bůh, to by znamenalo neomezeně.
0: A jaký vztah mají dnes mezi sebou jako dospělí?
1: Ach, není to nejlepší, ty vztahy mezi něma teď. Mm-hmm. Každý má svou rodinu, ten nejmladší je svobodný ještě, rozumíte? Dělá policistu v Praze. Mm-hmm. Ale dcera dělá na přestupkovém, syn dělá v radioaktivních látkách pro zdravotnictví, ale opravdu mezi tím synem, prostředním tím, co se narodil tak neplánovaně, jak jsem říkal, ty vztahy nejsou dobré prostě. On je ovlivněný tou rodinou té nevěsty, víte, a já vás špatně slyším stejně do telefonu, nevíte, čím to je?
0: Já vás slyším výborně a věřím, že posluchači také. Tak se ještě zkusím doptat, bylo těžké najít si čas jenom pro každé dítě zvlášť?
1: Ještě jednou?
0: Jak těžké bylo rozložit čas mezi ty děti? Měl jste pocit, že se každému dostatečně věnujete? To bývá právě ten největší otázka.
1: Nikdy se nevěnoval dětem víc než já. A neumím zpívat. A učil jsem je zpívat.
0: To je dobré.
1: A jsou to jinak neuvěřitelně správné děcka prostě. Když se tím zamyslím jako do hloubky. Můžu kritizovat ty vztahy, že by mohly být lepší mezi něma. A už mám 5 vnoučat, je to 5 chlapců, dcera má ty 3 chlapce a mají v rozpětí 6, 8, 10, ale jsou to závisláci na mobilech, takže oni spolu nekomunikují vůbec. A když se jim to zabaví, tak se bijou.
0: Tak. Pane Jančo, já bych vám moc přála, aby se ty vztahy mezi těmi dvěmi sourozenci, které jsou trošku zamotané, rozmotaly. Věci mají v životě vývoj, takže věřím, že se to může stát. A přeju vaší rodině hodně zdraví, pohody a společných hezkých chvil.
1: Loučím. Když si rozumíme třeba já s dcerou, tak prostě, že nepotřebují ty vztahy rozmotávat. Mě je to úplně ukradené, co si dělá ten chlapec. A každou sobotu či neděli zvu dceru na oběd k nám. A s těma 3 malýma přijíždí a rád jim vyvařil, bude byla v sobotu Kachna se Zelím a s Knedlíkem a to ještě neví, dcera bude v sobotu zase Kachna, ale z rýží.
0: Dobře. Mějte se dobře, pane Jančo. Loučíme se s vámi.
1: Díky moc za váš pořad a jste skvělí. Neposlouchám nic jiného než Rádio Zlín a mě mrzelo, že se nedá dovolat. Já jsem se chtěl vyjádřit, jak jste tam měli tu relaci o tom, jak se žije ve vašem městě. Já jsem chtěl říct, protože díky Rádiu Zlín se dovídáme o všech akcích, které jsou tady v okolí a že jsou to nejčerstvější zprávy jako takové a největší pro nás jako opora.
0: Přesně o to se snažíme, od toho jsme tady. Tak opatrujte se a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jaké to je sdílet vaše dětství s mnoha sourozenci? Dnes nás čekají příběhy z rodin, kde bylo doma opravdu živo. Volejte Český rozhlas, volejte noční linku. Máme 21 minut po 23. hodině.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý let.

0: tady se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: červnu Čílence Českého rozhlasu. Dnešní téma je o domovech, kde se stále něco děje, o početných rodinách. A k tématu se hlásí také paní Jiřinka, která volá ze Žďáru nad Sázavou.
1: Žďáru, ano. Takže já jsem vyrůstala, vlastně my jsme byli 4 holky, ale doma jsme byli jenom 3, protože vaši byli rozvedení a tak ta jedna děvčica nechtěla s náma žít, ta byla jako u tátových rodičů, ale my jsme jako měli docela dobrý vztah s tou jednou sestrou, teda úplně dobrý, s tou druhou horší, no ale jako jsme to překonali, ale já sama s manželem, já už to, jsme jich měli 6.
0: Teda.
1: 6 dětí, ale taky my jsme taky byli, jako já jsem měla 3, když mě manžel zemřel, tak jsem si našla pána, který měl 2, takže jsme jich měli 5, ale potom jsme měli 1 jako dohromady, jo. Takže, ale 6, jako, ale my jsme nedělali jako nějaký rozdíly, moje, tvoje děti, ne, to vůbec ne. Prostě museli jsme, ale ke každému tak jako přistupovat. No, každý byl jiný, že jo?
0: No,
1: prostě.
0: A jaké to bylo spojit ty 2 rodiny dohromady? Bylo to od začátku naprosto přirozené, nebo to chtělo spoustu času?
1: Taky s mužem, protože on byl daleko od nás a nemohl pořád dojíždět, paní Jaruško, takže my jsme se brali po 3 měsících známosti, jo?
0: Aha.
1: Jsme se vzali, když jsme se vzali 3 měsíce. No, tak půl roku jsme se tak zžívali, jako a jo, v pohodě, děcka si zvykly. A prostě já si myslím, že to bylo úplně... Já jsem teda byla taková přísnější, manžel byl takový benevolentnější, ale jo, ale jako zvládali jsme to. No a teďkon ty děcka jako mezi sebou prostě se baví všechno, akorát, že jsou roztrkaný po celé republice, takže my, a je nás 40, když se sejdeme, jo, takže my se scházíme, jako voláme si to, ano, to všechno, že jsou z Prahy, z toho, z Olomouce a tam z Podkrkonoší bydlí. Takže my se vždycky jako setkáváme, když je třeba já jsem měla 80, tak se všichni jsme sešli, ale v hospodě, že jo, protože to prostě jako bychom se nevešli, barák nemám. A pak měla, pak když měly holky moje 60, teďka ta nejmladší, co jsme měli manželem, ta měla 50. Už, takže jsme jako, vždycky se sejdeme a vždycky teda skutečně všichni přijedou a je to strašně hezký.
0: No to věřím, protože to zní opravdu idylicky. Vy jste dokázali spojit 2 rodiny
1: No tak
0: jednu...
1: to víte, že taky byly někdy chmury nebo prostě ten zlobil nebo tal, nebo to víte, že nebylo všechno růžový, ale snažili jsme se prostě, tenkrát ono se žilo tak jako skromnějc a těch peněz taky tolik nebylo, ale chtěli jsme, aby měli střechu nad hlavou, aby měli co jíst, aby byli oblečený. No a manžel, ten se jim jako hodně věnoval, jako, tak třeba je vzal někam do lesa, do přírody. Já jsem zase uklízela, prala, žehlila a tak, takže jsme se to takhle měli rozdělený. A tak já si myslím, že jsme docela dobře žili. I takhle, co potkávám, tady známe lidi, tak říkali, jo, vy jste byla rodina docela dobrá. Všechny moje děti pracujou, nikdo není, jakože by se flákal, i vnuci, i pravnuci. Takže já se, a už má zase ty moje vnuci, už mají prostě partnery a už i ty pravnuci jsou velký, paní Jaruško, takže já mám 10 pravnuků, teďka máme nejmenší, ty je 18 měsíců a je teda nejmilejší, no, holčička taková.
0: Teda, jaké to je sledovat tak velkou rodinu, jak roste do dalších generací?
1: No, tak to víte, že jo, taky někdy jsme se jako domlouvali, protože já jsem to myslela jinak, manžel taky jinak, ale vždycky jsme se teda, paní Jaruško, na všem jsme se domluvili, prostě jako to a To já jsem byla teda taková, že teďka se to nesmí, ale tenkrát se to mohlo, takže když zlobili a chytla se mě u toho, tak dostali na zadek. To teda jo.
0: Teď... A kdo z rodiny se s vámi vídá teď nejčastěji?
1: Prosím?
0: Kdo z rodiny se s vámi teď vídá nejčastěji?
1: Teďka nejčastěji ta nejmladší a ta prostřední, protože ty ostatní jsou daleko, ale jezdí sem za mnou každý 3 měsíce a tu nejmladší mám tady 5 minut od sebe, protože já jsem v pečovatelském domě, protože manžel mě zemřel, tak já jsem byt nechala vnučce a šla jsem sem a dcera bydlí 5 minut ode mě, takže když něco potřebuji, ale já ještě jsem tak jako samostatná, že si jako nakoupím, uvařím všechno, ale jsem tam mě teda velký nákupy dělají, no. A ta jedna dcera, ta bydlí tady kousínek, takže když potřebuju, tak ta za 20 minut je tady u mě, když něco potřebuju. A mám strašně dobrý zeťáky a ty taky jsou, když jako potřebuju, tak hnedka jedou. Takže já si nemůžu naříkat teda.
0: To je dobře, že je máte a že se máte. Jiřinko, děkujeme za vysílání.
1: Jo, máme se rádi, no tak to víte, že někdy taky, taky člověk si říká, mohlo by to být ještě lepší, no ale je to život, že jo, no.
0: Tak děkujeme, že jste taky s námi vysílala, přejeme, aby se vám dařilo, abyste všichni zůstávali ve
1: já
0: zdraví.
1: Já taky vám přeju a ještě krásnou pohodu a všechny příběhy budu poslouchat a děkuju moc, že jste mě vzala do vysílání.
0: My děkujeme za vaši účast a pojďme na Lenku Filipovou. Ta zaspívá píseň Norský dřevo a potom bude následovat další příběh dalšího z vás. Jaké to je žít v početné rodině? To je dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas, noční linka, kdo volá? Krásnou noc přeji.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Jarmilko, vítejte. Dnes mluvíme o příbězích z rodin, kde je doma opravdu veselo, živo. Povídáme si o tom, jak vypadá život, když je doma sourozenců víc než dva. Tak co máte vy k tématu?
1: Moment, ještě, já jsem si dala nějaký hlas.
0: My vás slyšíme dobře, tak můžete vyprávět.
1: No, dobře. Takže my jsme byli jenom tří sourozenci s tím, že nás teda naši vychovávali hlavně taťka tak jako přísnějc. Mamka jako ta se byla tak jako oba trošku s ňou smlouvat. No a s tím, že teda měli jsme i zavedený služby, když jsme dělali nádobí, takže se v neděli po vojenský předávala služba, prostě nádobí muselo být umytý, to byla ta stará myčka, že jo. A když se nám to nechtělo, tak jsme prostě nějaký plech od nedělního obědu, kde třeba jsme měli kačinu, tak jsme ho maskovali, protože se nám to nechtělo umývat, takže pak prostě se na to přišlo a bylo to, že jo, takový křik mezi náma, jako sestrama. No. Aha. A potom, když jsem teda vyrostli, nebo tak jsem se vdala s tím, že moje dcera Ivanka, tak ta jako sice měla kamarády nebo to, ale bohužel stalo se taková nemilá věc, že otec řekl, že je postavou jak její babička a ona si to vzala do hlavy s tím, že se nám přiznala až po čase, no a měla teda bulimii. Takže, ale to jsem odbočila, abych to vysvětlila. Takže si našla kamarádku, která byla taková tichá a to, a my jsme se ji nakonec prostě vzali do pěstounské péče, protože měla život úplně hrozný. Maminka ji zavírala do sklepa 4 roky, prostě dětství hrozný, měla ještě brášku a od toho se starala teta, zubní laborantka, takže kdyby se o ní nestarala, tak z něho nebylo taky nic. No a prostě ona přišla o půlnoci kolikrát, já jsem říkala, přijď kdykoliv, to byl ten otec, byl alkoholik a prostě měl tam kumpány a vyhrožovali, že jí prostě krumpáčem zabijou a takový to. Ta holka měla takový trauma, že mě jí tak bylo líto, že prostě jednou se stalo to, že přišla o půlnoci a tak utekla. Tak říkám, tohle ne, to se bude řešit. Tak jsme si všechno vyřídili a vzali jsme si ji k sobě, protože jí bylo ale 17 nebo tak nějak a vlastně, nebo ani ne 17, a nechtěla jsem, aby šla někam do ústavu, protože za chvilku by byla plnoletá, že jo, tak aby tohle. Tak jsme se o ní postarali, manžel taky s tím souhlasil, i když se mu to ze začátku jako nezamlouvalo, ale zvykli jsme si, udělali jsme jí pokojíček s tím, že teda měla svůj pokojíček sama pro sebe a jako byla šikovná, hodná, pomáhala a naučila se u nás spoustu věcí s tím, že teda měla někdy takový dny, že prostě asi se zamyslela zřejmě, co bylo, tak no a do dneška se teda stýkáme, vdala se, má 2 děti, kluky a bydlí tady kousíček, no v Lesenicích, kousek od Bolíkovic a on má rodiče v Čáslavicích, tak jezdí okolo. Takže když děláme nějaké posezení nebo prostě nějakou oslavu, tak je samozřejmě pozveme a přijedou a jsme rádi a vzpomínáme na to, na všechno a prostě je to takový pěkný, no. A jsou ráda, že jsme to udělali tenkrát, protože i když se posmívali, že jako, že jo, lidi byli přející a nepřející, no ale jako, já jsem prostě nechtěla, aby šla do ústavu, aby to, takže jsem jí ještě potom dala nějaký peníze, co jsem našetřila, aby měla do začátku. A tak mám z toho radost, no, že jsme jí takhle pomohli a ona je fakt šikovná holka. Na Vánoce nám donese co pekla nebo nějaké recepty, my si to prohodíme, anebo prostě, a kluci taky, kluci jsou vychovaní, poslušní, sice ten jeden dlouho začal mluvit, ale už to všechno dohnal, takže mají takový klidný život, žijou si dobře. Tak, se z toho, tak mám z toho radost.
0: Jarmilko, no. Teda hluboko sklon. Jste úžasná. Jste udělali opravdu velmi bohulibou věc, když jste té dívce pomohli. Říkala jste, že jí bylo třeba kolem 16. No to je tak skutečně citlivý věk, že si neumím představit, že něco takového prožívala. A vy jste jí pomohli. To je zajímavé, ale mám teda v hlavě a to mi dovolte zodpovědět tu otázku. Jak jste to myslela, že se našli nepřející lidi? Jakože někdo to
1: protože třeba
0: negativně, že jste někomu pomohli?
1: Chodit jakoby s kamarádem a ukazovala si, nebo si říkali, že teda nechtěla jsem to tak říct na plnou pusu, že jsou jako gejové, že a on prostě, když ta Blanka tam byla, tak prostě ji ze začátku nebral ten syn, jo. Prostě ji tam nechtěl, jakoby. Ale nedal jí to, jako, že tady nebudeš prostě. A my jsme se k ní chovali, prostě jsme ji brali tak, jak kdyby byla naše. Já jsem žádný rozdíl nedělala. Prostě, že jo, když něco teda svedla náhodou, nebo se něco tak dostala taky, jako vynadat trochu, nebo tak, ale a naší taky. Takže prostě všem stejným metrem, ale jsem ráda, že prostě, no tak to spíš takhle myšlený kvůli tomu Michalovi, no, že jako on se stranil a našel si potom kamarády nebo kamaráda a tak jako to vypadalo, že si o tom ve smíci povídají, že teda jsme hlavně, že jsme si vzali Blanku a tohle a přitom jako, že jo, no tak. Člověk jako nevěděl, co tomu ty lidi budou říkat. No, to víte, lidi jsou na vesnici, ty si vidí do talíře, že jo? Ano. No, takže...
0: Jarmilko, děkuju moc za ten příběh. Poslouchali jsme to s nadšením, taky asi s napětím, jak to dopadne. Všechno dopadlo dobře. Tak mám radost, že máte všichni dobré vztahy i po tolika letech a i po tom všem teda tím, čím jste si prošli. A musíme končit, ale jenom, prosím, jaký vztah má ta dívka teď se svými rodiči? Jak to tam dopadlo?
1: Ona?
0: No.
1: Oni už ta maminka s tou se vůbec nebaví, protože baráky sice jako zůstal, nebo si ho museli koupit. Předělávají, že to mají to tam úplně kouzelný. Zahrádku jen tak malou, ale mají tam všechno možný. On fakt se spolu prostě zhodli a je to tam vidět, že prostě se mají rádi a on si máme děti na, třeba na koupání a pak, zrovna jsem tam byla, když měla narozeniny 15. srpna a on jí koupil, dovezl takovou kytku a popřáli a to bylo tak hezký, prostě tak dojemný a zrovna se mi to povedlo vyfotit, takže jsou krásné fotky a mám z toho radost, že jsou také šťastní.
0: Děkuju za telefon. Děkujeme za přízeň. Opatrujte se, Jarmilko, a zase někdy zavolejte noční linku.
1: Jo, děkuju a taky všem přeju jen to nejlepší a hodně, hodně dobrý pohody a radosti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Markétka, Marie Rotrová v noční lince Českého rozhlasu. Za 6 minut bude půlnoc. S námi je návštěva z Prahy, je to tak?
1: Ano.
0: Vaše jméno, představte se, prosím.
1: Terezie.
0: Terezko, víme, že teda voláte z Prahy. Vítejte v noční lince a povídejte, co máte k tématu život v početné rodině.
1: No, chtěla jsem vám říct, že já pocházím z 15 dětí.
0: Mm-hmm.
1: Jo, jedna zemřela, ta byla o rok a půl mladší než já, ta byla jako miminko. No a pak ještě nás bylo, nás jich teda 14, nás jich zůstalo, jo. A nejmladší sestru se měla do 17 let mladší než jsem já. A já jsem pomáhala mamince s těma dětma už od malinka. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Haló?
0: My vás slyšíme dobře, můžete pokračovat.
1: Jo. No a já jsem od malinka mamince s nima pomáhala, s těma dětma. Dva bratři jsem měla starší, než jsem byla já, jednoho o 3 roky, druhého o 2 roky. No a dvojčata jsme měli, ty byly, mě bylo 14 roků, když oni se narodili. No a tak jsem mamince s nima pomáhala se všema. Já s nima chodila do poradny s těma menšíma. Prostě starala jsem se o ně, jako bych byla jejich maminka. Jo? No a oni dneska, mně už bude 80 roku, že jo, já už jsem taky dost stará. No a oni mě mají všechny, rodiče nám zemřeli, a oni mě mají všechny, jako bych byla jejich maminka. To bratrovi je 65 roku, on měl narozeniny. A říkal, že tam všem jako lidem řekl, já jsem neměl dvě mámy. Já jsem já neměl jednu mámu, já měl dvě.
0: Mm-hmm.
1: Že oni mě berou jako mámu a já jim můžu říct, co chci. A on nikdo si nedovolí mě něco říct. Jo, už nás jich žije jenom 9 teda. Už jich 6 zemřelo.
0: Tak ona to byla taková samozřejmost, že vždycky ti starší pomáhali s mladšími, ale
1: ano.
0: To byla také zároveň velká zodpovědnost, že ano? A vy teda jste se tomu postavila a zvládala to asi velmi dobře, vzhledem k tomu, jaké dobré vztahy jste měli a ještě máte s těmi, co jsou tady stále. To zní naprosto idylicky.
1: Teď jsem vám chtěla ještě říct, že všichni jako mě mají rádi, jako když mám narozeniny svátek, tak za mnou přijedou. Jedna sestra bydlí na Slovensku, ta mě pořád volá. Jo. A pořád, když nemůžou přijet za mnou, tak mě volají denně někdo z nich. Bylo nás jich 6 do holek, nás zůstalo a 8 kluků. A já sama mám 6 dětí.
0: Aha.
1: 6 dětí mám, jsou to samí kluci. A 18 vnoučat a 14 pravnoučat mám já.
0: Hra.
1: No, takže nás je velká rodina a já jsem ráda teda, jako, že ty děti mám. Teď mě zemřel manžel a oni se o mě starají, všechno pomáhají mi. Oni jsou to kluci, ale já nevím, já si myslím, že kdybych měla holky, takže by se ani tak o mě nestarali jako ty kluci.
0: Mm-hmm. To je naprosto úžasné vás poslouchat.
1: No.
0: Nevím, jak jste to zvládala vlastně celý život. Vy jste stále u někoho pečovala. Vy jste sama byla trošku okradená o to své dětství, protože jste se věnovala sourozencům. A když už by třeba sourozenci, dalo by se říct, byli soběstační, tak jste zase měla sama 6 dětí.
1: No, pak jsem měla já sama 6 dětí a dneska já jsem ráda, že je mám. A to jsem chodila do práce, že jo. Měla jsem 4, ty byly po roce, mě bylo 19 roku, když jsem měla první, a pak mě bylo 23 let, když jsem měla 4. Oni byli po roce skoro. No a chodila jsem do práce, 2 jsem chodila do školky a 2 chodili do školy. A tam ty 2 jsem měla zabíjet. To už jsem byla starší.
0: Co byste chtěla, aby si vaše děti a vnoučata jednou pamatovali o vašem rodinném životě?
1: No tak oni si to pamatují. Oni říkají, babičko, ty jsi strašně hodná. No a moje synové mě říkají, mami, musíš dávat na sebe pozor, my už máme jenom tebe. No to oni slyším denně toho. Protože já teďka jsem zůstala nevidomá, víte? Já špatně vidím. Aha. Já žiju pořád jakoby v mlze.
0: Tak no. O to víc potřebujete jako parťáky všechny z vaší rodiny, tak je tím, že jich máte tolik, tak je prostor, aby vám byl stále někdo na blízku. Tak moc děkuji za sdílení vašeho rodinného příběhu. Bylo krásné to poslouchat. Přejeme vám...
1: Mě vodějí za ruku jako dítě a říkám, to mě nemůžete takhle vodit. A oni říkají, mami, musíme, aby si neupadla.
0: Když jste vodila vy, je? A teď no, se vám to v dobrém všechno vrací.
1: No, to říkám, že jsem vodila vás a teď vodíte vy mě.
0: Loučíme se s vámi, přejeme krásnou noc. Zdravíme vás do Prahy, paní Teresko. Naslyšenou.
1: Tohle jsem vám chtěla jenom říct. No. Tak jo, děkuji vám a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes navazujeme na naše pondělní povídání o velkých rodinách, o sourozencích, o dětech i o vnoučatech, o tom, jaké to je, když je nás doma hodně a když je živo. Každá rodina to má jinak, někde bylo víc dětí, jinde méně, ale vždycky vznikají silné vzpomínky a příběhy, o které se dá podělit. Budu ráda, když se zapojíte i teď, zavolejte 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a vítám paní Vlastu, která volá z Ústí nad Labem.
2: Ne, já jsem vám jenom jako chtěla ještě říct, jak nás teda bylo 7, že jo? Aha. Jedno za
1: paní Vlasto, poprosím, abyste si stlumila rádio. A pak můžete pokračovat. Říkáte
2: je,
1: tedy,
2: tak to
1: že
2: já
1: bylo 7.
2: Jako nedokážu, protože já jako jsem nepohyblivá. Takže
1: tak
2: se nezlobte.
1: Nevadí, vyzkoušíme to. Tak pokračujte. Bylo vás doma 7?
2: No, bylo nás 7. Já jsem 45. ročník, poslední byla 56. ročník. No a jak bych to řekla, naši nás vůbec nezvládli.
1: Aha.
2: No, prostě my jsme neposlouchali. Maminka byla hysterická.
1: Tak vlastičku, zvládneme pokračovat?
2: No já bohužel nemůžu k tomu rádiu, no.
1: Já myslím, že to je v pořádku, zkuste mluvit dál. Ano?
2: No. No prostě, jak bych to řekla, já byla nejstarší, že jo?
1: A jaké to teda bylo u vás doma? Jak to vypadalo? Když jste říkala, že vás rodiče nezvládli, tak to jste hodně lupačili.
2: Já jdu k tomu rádiu přece jenom.
1: Zkuste pokračovat, paní Vlasti.
2: No, tak už jsem to dala na málo. Mně je 80, že jo, a v době, kdy jako jsme byli jako děti, tak to nebyla moc hezká doba.
1: Pokračujte.
2: No, maminka prostě, jak bych to řekla, vždycky čekala, až táta přijde z práce a hned ječela, nařeš je, nařeš je.
1: Aha.

0: bavila, že jste vzpomenula své sourozence, jsem ráda, že taky za vámi chodí, že nejste sama a když to bude možné, zavolejte i příště noční linku a zkusme vždycky volat u toho rádia, aby když zvedneme ten telefon, když se uslyšíme v éteru, aby jsme to stlumili, aby nám to nepískalo. Opatrujte se zase někdy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 15 minut po půlnoci, já přivádím dalšího hosta. Tím je Martin, jste říkal, pamatuju dobře?
1: Ano, ano.
0: Martine, ano. Vy jste na cestách?

0: teďka jedu směrem jakoby Francie.
1: Z Francie? Jo. Do Česka k nám, takže už jste skoro doma?
0: Ne, já jedu právě z Čech, jedu jakoby do středu Německa, dejme tomu. Jo, mám za sebou, já nevím, třeba asi 8 tun naloženo, tak jedu jako řidič nákladního automobilu nebo kamionu.
1: A kam teda jedete? Do toho Německa?
0: Do Německa.
1: Tak, já jsem ráda teda, že jste se nám ozval. Doufám, že spojení bude dobré, že signál vydrží a že nám něco povíte o tom, jak je to vyrůstat v početné rodině, v případě teda, že jste měl početnou rodinu. Nebo o čem chcete vyprávět na téma sourozenci?
0: No, sourozenci, no. Já jako nemám úplně tak moc početně jako sourozenců. Já mám jednoho vlastního, jednoho nevlastního, ale s těma sourozencema to je absolutní kříž, vám povím.
1: Aha. Tak to obzvlášť,
0: co se týká milostného života, jako, jo, jejich milostného života.
1: Aha, takže spolu probíráte všechno možné, tak to je fajn, že máte tak dobré vztahy. A když jste mluvil o tom, že teda jeden sourozenec je vlastní, druhý nevlastní, tak v kolika letech teda jste se zžili i s tím nevlastním sourozencem? Jaké to bylo?
0: To vám řeknu, to bylo asi tak teprv rok na zpátek třeba. Možná dva. Což je docela dlouhá doba.
1: No, nevím. Myslela jsem, že jste se spolu třeba začali vídat, když vám bylo kolem 10, tak teď teda jste k sobě přišli až v tom pozdějším věku teda.
0: Jo, takhle jste to myslela. Nebo... My jsme se jako vídali, jako když jsme byli malí, ale já jsem toho sourozence prostě neměl rád. Jo, prostě to byl takovej ten jako... jak se upřednostňuje, prostě ten jeden rodič ho prostě upřednostňuje více, tak prostě, víte co, vy prostě jako něco uděláte a hned za to, jo, jste prostě jako pití, ale tenhle ten sourozenec ten udělá a je vlastně všechno pořád, no takže kvůli takovýmhle věcem, prostě já jsem toho sourozence neměl rád. Teďka už je pomalu jako dospělej, nebo dospělá a tak už je ten vztah takový lepší, bych to asi viděl.
1: No, takže často obrousil. A myslíte, že to teda bylo tím, že ho protěžovali ti rodiče vaši, nebo jeden teda vlastní rodič, druhý nevlastní, anebo to bylo právě tím, že do té rodiny nepatřil od počátku? Tady ty vztahy bývají někdy trošku složitější, nebo ne?
0: Je to takový složitější. Určitě tam má prostě jako nějakou vinu to protěžování, že to je takový ten papánek nebo mamánek, nebo jak by se to jako dalo říct, jo. Ale potom samozřejmě asi je možná chyba i ve mně, protože já razím takový to heslo, nebo heslo, to je moje heslo, že prostě má to být stejná krev, když je to tam už trošku zmíchaný, tak už se mě to tak jako úplně nelíbí.
1: Takže jste cítil ten rozdíl v přístupu rodičů k vám a k němu, asi to tady byla sestra. No, někdy to je těžké přijmout, třeba ty životní změny, zvláště samozřejmě pro ty děti, ale tak vy říkáte, že teď máte vztah dobrý, takže se to časem opravdu obrousilo.
0: Jo, jo, jako, už je to asi dobrý, no.
1: Už je to asi
0: už
1: dobrý.
0: Si nějak nevadíme, už si nějak nevadíme.
1: Dobře, tak vzpomenete ještě třeba, kdo byl u vás doma přísnější, máma nebo táta? Jak to bylo?
0: Hejte, asi babička.
1: Babička, takže vy jste vyrůstali ještě z další generací, ano?
0: Jako já osobně jsem navštěvoval pořád vždycky po škole babičku a dědu, tam jsem s nima trávil prostě celý den, než máma přijde z práce a nech si mě vezme. A což si myslím, že je velice jako dobrá věc, že by to tak mělo být. To je asi i někde, nevím jestli v Číně, nebo asi v Japonsku, že tam ty děti jako spíš vychovávají ta starší generace. A za mě to má jakoby docela pozitivní jako vliv, jo? Že prostě já když dneska vidím své jako vrstevníky, to je samý odpadkový jako pytel na odpadky, prostě já nevím, květáky na hlavě, jo? To prostě člověka nebaví a ty jejich jako názory nebo argumenty nebo jak se chovají, jo? Nebo že prostě pohrnujou nos na tamhletím, to mě se prostě nelíbí, to mě se vlastně jako ani netýká, protože jak jsem hodně trávil čas s těma staršíma, tak má člověk i nějakou jakoby tu jejich životní zkušenost, kterou jakoby předávají.
1: To s vámi souhlasím. No, teda, vy byste ještě povídal dál, vidíte to, do jedné hodiny byste to možná zvládl. Asi bychom se měli o čem vyprávit, ale bohužel se musíme rozloučit, když se dívám na ten čas. Takže moc děkuju, Martine, že jste s námi, že nás posloucháte na cestách. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase příště, když budete mít chvilku. Jsme tady každý den od 11. do 1.
0: Dobrá, tak jo, já taky děkuju, že už mi to asi po 12. co jsem volal, vyšlo.
1: Tak to máme radost.
0: A budeme teda pozdravovat všechny posluchače. A když na to přijde, tak já zase někdy zavolám, protože já mám čas do 5 do rána.
1: Výborně, tak bezpečnou jízdu a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a s ní téma, které se dotýká mnohých z nás. Život v početné rodině. Je to také téma pro pana Olina z Kopřivnice. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer všem, kteří ještě poslouchají. Mnohočetná rodina, tak já bych to řekl asi takhle. Když jsem se vrátil ze základní vojenské služby po 2 letech, tak to už jsem byl ženatý a měli jsme dceru. Byli jsme chvilku v Rožnově a pak nastala prostě nějaká taková situace, že jsem potřeboval změnit zaměstnání, tak jsme se vrátili. Přišli jsme do Kopřivnice, odkud vlastně manželka pocházela, kde bydleli její rodiče. S rodičema tam ještě bydlela maminka tchýně, takže když jsme přijeli tady, tak jsme vlastně byli 4 generace. Prababička, babička, dědeček, my s manželkou a dcera. Za chvilku se nám narodil kluk, takže jsme tady byli 4 generace. Mám dokonce někde i fotku všech žen, teda těch 4, prababička, babička, manželka a dcera. To byly 4 generace na jedné fotce. Soužití, já si myslím, že bylo dobré. Žádné nějaké krize nebyly, nebo takhle. My jsme tady přišli s tím, že tady budeme chvilku, než si něco najdeme. No a ta chvilka se protáhla až do dneška. Je to vlastně s manželkou, jsme už 51 roku spolu a když vzpomínám prostě na tchá, na tchyní, tak já jsem neměl prostě žádné problémy. Prababička, která, na to si pamatuju, nebo na to si pamatujeme všichni, hlavně na Vánoce, když s námi jedla, nebo byla u večeře a jedla rybu, ona říká, to je zajímavé, já tam žádné kosti nemám, ona to prostě chroupala s těma kostima, jí to prostě nevadilo. To byla taková, to je taková vzpomínka na tu prababičku. Jinak opravdu těch 4 generace, myslím si, že dobrý. Teď jsme tady vlastně, jsme zůstali s manželkou, zůstala tady po synovi, který nám zemřel, tak tady zůstala snacha, se to říká, a 3 vnuci. Takže jsme tady 1, 2, 3 generace. Takže tak asi. A bydlíme v pohodě. Neříkám, že občas nevyskočí nějaký to, jako taková ta bouřka. Já teda hlavně s těma klukama, protože to jsou takový klacci 18 a 20 roku za chvilku. To oni mají svoji hlavu a prostě mají svůj život a mně se to jako, znáte to, no prostě, když někomu chcete něco vnutit a on se nedá, takže to je takové,
0: aha, tak vznikne nějaká třecí plocha možná. No. V každém případě je to nádhera, když to funguje, když spolu lidé mohou žít pod jednou střechou, 3 generace. Dřív to bylo běžné, vidíte. Dnes je to rarita.
1: No já vlastně, to už víte, to, já pocházím z Moravskoslovácka a tam jsme vlastně byli 3 generace babičky, rodiče a my kluci jako, takže tam to bylo taky takové, tak to bylo takové, jak se říká, dědina, tam znal každý každého, takže tam se to všechno srovnávalo. Bylo to jako v pohodě, sousedé, to tam se neříkalo paní, pane, a tam se říkalo tetí a stříčku, a takže to bylo takové, už jenom to, už i to oslovení napovídalo, že tam bylo taková tak družnější život společenský.
0: Atmosféra. Co je na soužití 3 generací nejtěžší?
1: No, to je to, co jsem říkal, že mám s těma vnukama, jo? To,
0: s těma vnukama, kdy?
1: No, to je prostě, oni mají svůj.
0: Mají svůj, oni, hlavu, já, no.
1: Ano, já jim říkám, vy tady bydlíte jak v paneláku, vás vůbec nezajímá, jestli tady, já nevím, třeba v plotě, teď si uvádím jako příklad nějaký v plotě díra, nebo jestli teče do střechy, nebo je posyčená tráva kolem baráku, nebo není. Prostě oni mají svůj život takový, jakože tady jsou, my můžeme být rádi, že oni tady jsou a oni nic nemusí dělat a tak dále. Mm-hmm. To je takový trošičku, to je třecí plocha.
0: To je stěná stránka. A co je naopak nejhezčí na soužití 3 generací?
1: Řekl bych Vánoce a společná fotka. To je prostě vždycky takový, tam nikdo nic nepředstírá, každý se usmívá, opravdu se usmívá. Je to takové pohodové, protože já jsem bez své profesi dokumentoval nebo fotografoval vlastně všechno kolem mě. A když vlastně si vytáhnu staré fotky, když ještě byly ta prababička nebo ti tchánstkyní, ty naše společné vánoční fotografie, tak to je taková pěkná vzpomínka, že prostě tenkrát to bylo takové, měli jsme se rádi, snášeli jsme se, nebyly žádné nějaké, bych řekl, velké rozbroje nebo něco takového. Bylo to fajn, prostě je, můžete se spolehnout. Tady, jako když teď tady žijeme, tak manželka vlastně dost často lidá, máme vlastně 18, 20, ti kluci budou, to jsou ti starší a malej má 7 roku, teď půjde do školy, jo. Takže maminka jejich, tak ta podniká osoba samostatně vydělečně činná, nebo zvečí, jak se to říká. A občas potřebuje, když malý je nemocný, tak přijde dolů za babičkou a babička pohlí dát. To prostě to je takový zaběhnutý rituál. Takže myslím si, že oni si to uvědomují, že nás mají, my si uvědomují, že máme je, a takže tak nějak se to prostě zvládá. Je to bez těch výstřelků, bez těch výbuchů a podobně. Myslím si to aspoň já za sebe.
0: Oline, děkuji, že jste zavolal a podělil se o to. Přeju vám hezký večer, ať je doma co nejvíc pohody a naslyšenou někdy v noční lince.
1: Já vám děkuji taky, mějte se moc krásně. Budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posluchači, dnes se vydáváme do rodin, kde je slyšet hodně smíchu, někde možná nějaká hádka, ale hlavně společné příběhy. Volejte noční linku, čeká na vás Jarka Barbuříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u dnešního vysílání, ve kterém se povídáme o tom, jak vypadá život, když je doma hodně sourozenců. Vícepočetná rodina, téma pro paní Ludmilku, která volá z Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny linkary, kteří nespí ještě. Hlavně vás. Já jsem volala včera. Jaruško, já nepocházím z hodně dětí, ale jinak jsme se rozmnožili. Já pocházím, že jsem měla jenom bratra, ale já jsem porodila 3 děti. Moje děti mají každý po 2 dětech. Nejstarší syn, ten má 2 kluky, prostřední holka má 2 dcery a ta nejmladší, který je 44, má 2 holky. Ale od té prostřední dcery už ty 2 děvčata jsou vdaný, mají každá 2 děti a od syna ten jeden, ten má 33 vnuk, tak ten má teď má malý dítě teprve. Takže to je, nemůžeme se setkat v rodinném domě, i když obě holky mají rodinný domy. Ale už je nás tolik, že jsme se sešli na Vánoce v restauraci, to veď, který pan ředitel tak to zařídil a všechny nás tam pozval a bylo to na oběd. A potom jsme jeli k té vnučce, ta má 30, takže u té jsme byli všichni, protože oni jsou podnikateli a mají prostor, takže jsme se tam sešli. A bylo nás fůra. A já z té nejstarší generace už jsem zůstala sama. Tatínek, jak jsem včera mluvila, tak by se dožila letos 100 roků v říjnu a maminka teda 95. A maminka teda umřela před 2 rokama. S bratrem se nestýkám, protože se mnou není od pohřbu maminky. Takže. A on měl manželku, která mu zemřela. A já jsem ho vedla domácnost 5 roků, no a potom si někoho našela. A už to bylo zle. Do všeho mluvila paní. A takže jsem zůstala a držím to pokopě, tu rodinu. A vykládám jim vždycky, oni mě mají hrozně rádi a jsou strašně rádi, když já jim povídám. A vždycky říkám, že volám do noční linky a oni vždycky. Babi, tak co je nového v noční lince, pověz nám to. A já jim to vykládám, oni poslouchají a máme krásné zážitky. Tak to jsem chtěla říct, Jaruško.
0: A máte je blízko?
1: Mám je blízko, já bydlím v Brně, akorát, no a mě přítel zemřel, takže já jsem sama už 16 roků. A to je zajímavé, a že ten zemřel a můj druhý manžel, ten taky zemřel. Všichni po mně, chlapi kolem mě umírají, to je divné, že? A oni bydlí třeba 10 kilometrů, ta nejstarší vnučka bydlí 10 kilometrů ode mě a ta prostřední dcera, ta bydlí 25 kilometrů ode mě a ta nejmladší, ta bydlí taky 20 kilometrů, co mají ty baráky. No a ta jedna je zdravotní sestra teda, spíš vrchní teďka bude a takže se stýkáme. Všichni dohromady.
0: Těch 20 kilometrů, to je fajn, to, když potřebujete, to je, se vidíte. A
1: oni, když potřebují, jako já jsem je všechny hlídala, ty děcka, jo? To jsem odchovala já, protože já jsem byla od 40 roku v důchodě, protože jsem měla plotinky a byla jsem po operaci a trošku jsem to na mě zanechalo, že jsem nemohla se moc jako hejbat. Ale teď jo, teď už v pořádku. A jsem, tak jsem je hlídala všechny, ty vnoučata. Jak ty holky o té prostřední, tak ty nejmladší teďka a ty kluky od syna, tak ty hlídala moje babička, moje maminka. Ty to měli 3 kilometry, protože byli v Líšni, tak vždycky tramvají, vyzvedávali je ze školky. Takže takhle jsme se všichni.
0: Byla jste babičkou na plný úvazek, nebo pořád jste, tak to má být. Děkuju, Ludmilko, za návštěvu. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem.
1: Ano, děkuji vám a přeji vám krásné pohodu v rodině.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Tady je Noční linka Českého rozhlasu, přivádím paní Alenku. Zdravíme vás, až teď jsme ve vysílání.
1: Děkuju, já tak. Já bych chtěla říct, my jsme se narodili tři sourozenci. Bratr byl dvouletý a my jsme se po dvou letech narodili mamince a byli jsme dvojčata.
0: Aha.
1: A my jsme ohromně, jako děti jsme se prostě, opravdu jsme se měli hrozně rádi, až do dospělosti. Bohužel bratr nám teďko v době o covidu zemřel, takže jsme zůstali jenom my se sestrou. Ale my jsme prostě na sebe tak šíleně napojení, že kdyby jsme si dennodenně nezavolali, tak už máme strach, jestli se něco neděje. A vždycky jednou za rok si uděláme takový sesterský vejlet. Teď jsme třeba byli v Mariánkách, v loni jsme byli tady v Polsku, hned u Harachova. Vždycky si uděláme prostě takový svůj vejlet, který si ohromně užijeme. Protože mě teda zemřel manžel, ona manžela ještě má. A sestra má dva kluci a já mám dva kluci taky. A máme, dva kluci jsou už starší a já mám teď u druhého syna mladšího, mám malý děti. Teď bude holčička do školy a chlapec bude příští rok a od syna druhého už mám dospělý děti. Takže teď si užívám zase ještě ty malý. Sestra už to má odrostlý, ty děti, ta už prostě, ale zase její syn si vzal do pěstounský péče holčičku, ohromně šikovnou, jo. Tak to je taky takovej miláček celý ty rodiny, když ji vidíme, tak by každý nejradši sežral láskou, jak ona je ohromně milá. Jako opravdu pořád držíme ta rodina dohromady. Hlavně nás to naučila maminka, aby jsme se jako pořád, nikdy jsme neměli žádný třenice mezi sebou. A ty kluci, ty moje děti a sestřiny děti, oni teď hodně sportujou, tak jezdí furt na kolách někde. Už to jsou taky chlapi prostě 40 letý, jeden je 50, druhý je 40. Ale opravdu kluci si pořád se jako stýkáme a se sestrou já se stýkám dennodenně. Prostě je to moje polovička. Je to moje polovička. Takže jako chtěla bych užít tenhle ten vztah, pokud to půjde, aby jsme se ještě mohli přátelit dál, jo. Pokud nám to zdraví dovolí a bydlí kousek tady od Liberce, takže to není takový problém, aby jsme se neviděli. Denodenně třeba i v Liberci se sázíme, ale bohužel brzy ten zadešel.
0: Přesně tak by to mělo být, když no, se sourozenci mají, tak skutečně si jsou vzájemně parťáky až do dospělosti, do stáří. Tak vy máte to štěstí, že teda sestra je stále po vašem boku. Vy jste mluvila o tom, že vyjíždíte pravidelně na dovolené.
1: Ještě užili, co jsme se narodili od té maminky, tak my prostě se furt tak napojený, že bychom se chtěli jako stále prostě přátelit, aby, i když má manžela, že jo, ale vždycky si tu chvilku a přijede tady ze mnou, protože rodiče jsou pohřbený tady v Českém Dubě. Takže jako ona sem hodně za mnou jezdí a když ne za mnou, tak já jedu za ní do Liberce, protože zase ještě člověk je schopný se tam tak nějak dopravit. Chtěla bych to, aby ta láska mezi námi byla pořád dlouhá. No.
0: Věřím, že bude, paní Alenko, jak vás tak poslouchám. Určitě no, to obou
1: opravdu, a
0: řekněte mi, samozřejmě já mám se sestrou krásný vztah asi tak jako vy, připomíná mi to, že to je podobné. A přitom nejsme dvojčata. Myslíte, že to je znát na to, když teda je to vaše dvojče, nebo když je to v uvozovkách jenom sestra?
1: Nevím, no já teda to můžu jenom posoudit z toho, že jsme dvojčata, jo. Ale znám spoustu sestry, které nejsou dvojčata a taky mají tu lásku velkou mezi sebou, jo. My jsme teď byli na rekreaci, na 3 dny jsme si udělali takovou jízdu a teď vám to, a zrovna jsme se vraceli a byli narozeniny naše. A teď přišla paní, my jsme si opět hodně podobní. A přišla paní ve vlaku, co dělá stevartko, přišla k nám. A ona říkala, vy jste nějaký stejný. A my jsme říkali, no, my jsme dvojčata a ještě máme dneska narozeniny. A ona vám vytáhla 2 balíčky bombónu a začala nám, jak se to zpívá anglicky, jo, to... To you, jo. A teď vám začal celý vagon zpívat. Já si říkala, no to byl tak nádherný dárek, kterýho se asi už nikdy nedožiju, jo. Protože co tam byli lidi v tom vagonu, tak hned se přidali a začali zpívat. To vám bylo tak úžasný. Takže jsme si to užili, ty narozeniny, vlastně 2x tímhle tím způsobem, že jsme si udělali spolu výlet a ještě nám to takhle příjemnili v tom vlaku. No, tak jako bylo to ohromně hezky. Prostě, no, tak jako jo. Já moji sestru miluju a myslím, že ona mě. A teď, co odešel manžel, tak to jako vůbec je takový. Ona mě hodně jako pomáhá. Psychicky. Psychicky mě pomáhá. No.
0: Ano.
1: Tak jo.
0: Zmíjí to krásně, Lenko, celý váš životní příběh s vaší sestrou.
1: No, no. A děti mám teda taky hodný, pracovitý, prostě starej se o rodinu, tak si myslím, že si nemůžu na nic stěžovat, jen aby to takhle dál vydrželo a aby nepřišla nějaká pohroma. Z toho má člověk strach, aby ta situace není taková hezká celkem a...
0: Budeme moc rádi, když zůstaneme ve spojení a uslyšíme se zase někdy příště na vlnách Českého taky rozhlasu.
1: A klidnou noc vám přeji a děkuji za vyslyšení.
0: A to je z dnešní noční linky úplně všechno. Děkuji vám za vaše telefonáty, zprávy i příběhy, které jste sdíleli. Bylo v nich hodně života, vzpomínek i těch obyčejných každodenních věcí, které ale tvoří to nejdůležitější, rodinu. Ať už je malá, velká, úplná, neúplná, složitá. Rodina je něco, co si často uvědomíme až zpětně. Proto je hezké si občas připomenout, jak moc si musíme vážit těch, které máme kolem sebe. Mějte se co nejlépe, těším se na vás opět příště. Jarka Barboříková a Noční linka.

Rosu roní, marně pastýř ovci hledá, luny sbice chytit nedá, vítr z vinic tiše sténá, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři jí městem vedou, odpustit to nedovedou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dále.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastika někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř nazpaměť, že opač jsem měl představit o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že ho tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. No, ale já se nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní. Já jsem měl dost bohatou historii. Já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl už míry v té době. My jsme v Jihlavě měli stálý divadlo. Burian přišel z koncertačního tábora a tam mě viděl rád a velice po mě usiloval. Já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem byl u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě. Tak jsem tam seděl v takovým baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, až jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a povedal, tak co děláš, starý? Já povedal, no co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolnil. Povedal, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A povedal, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapet jeden druhýmu na paty, tady co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, když jsem šel tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, nezlob se, Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pan se kechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, víš, na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti, na tom F. Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmarja, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehrajou velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležitý, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten hroší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou, víte, na poráčku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral Chytrák se spálí Mamájeva s Vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou. Tam jsme chytli, to byl šofér, který ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam a teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo nastupujeme, hračte prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnu vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval zase tam to požářiště, jedlo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Porášek nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli, jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

kravátu dělalo. A nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 000, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti nebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. My jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slohů, že jo. A on, když v nějakej bazén říkal, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte? Na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo? No tak nám, mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo? Ale ty baby, ty padaly ještě dřív, než brzdil, takže... Byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milospaní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nezdažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl, to hlodá, tak ona zařvala, hledá, jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paní bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikominda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhala všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální herečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam o nocleh, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvelený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pojem byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, plešatý, ale nesměl jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta parůka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no. Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu,
aby si

vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal, nasadil, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak rád, tak já vám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby. Ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7krát, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Mač, to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly. A člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj liriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se Strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivl jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skrýjí a pod loděmi Strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlynáře, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rýjí na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na břiše a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní. Jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív, jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály dva trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli, no to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi nalije svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představy smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanů, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod Břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, je ten je maje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci, to bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to bylo, že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej,
2: tak vzhledem k tomu, prosím. Tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočník.
2: No tak to je. No, nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, leobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No asi o rok a půl, páč, v prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, abych se to v tomhle věku dělá rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen, já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršulu turu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč, tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
3: Ale jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, já nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, je to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chceš
3: prosím,
2: něco ty?
3: Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak
2: samotný. Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No veselou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem tento... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem ho, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Teď jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho tak, Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
3: K tobě.
2: Jo, a teď já nevěděl, o co jde.
3: Jo.
2: Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, protože jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že jsem někdo splet. Já jsem chrapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako o hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě, no úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak jsi některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už, pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju
3: tak,
2: ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl někdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
3: Studuji
2: jsem
3: Habersperk,
2: šel do... Jo, no studuju, porád ho studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo. Ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půl.
3: Tam se
2: to byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš nějaký konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne.
3: Já taky ne.
2: Ne, taky ne.
3: Přímo ze života, jo?
2: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tedy prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou,
2: odpust,
3: jednou,
2: že...
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně
3: ano.
2: Řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano.
2: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od kloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jako zlata. Tenkrát, že sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten nejvyšší, ten akvizitor odevšel, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak nám měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo?
3: Ano.
2: A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano.
2: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Ano. Takže tohle si měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: to měl, okno,
2: to pochopitelně takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano. No a... No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: taky jo, tak, to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páčou tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojištěny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: To. všem. Nepřetahujem, to nepřetahujem.
3: Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
3: Dog, ano, ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč. Že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Solko, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
3: ano.
2: Nepojistné cvoci. A tam bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a pana vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený, anebo prostě rozuřený.
3: Ne,
2: poznám.
3: No tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano,
2: no tak ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment ano. První, já měl v každý kapse buřte, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže ano. Oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, bebe. No, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psy. Jo. Jeden si se takhle nažidli a druhý takhle. A ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No. Takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo.
3: Jo.
2: A teď bába od stolu se pozoroval, jak se zachovám, jo, tak já tak, tohle, tak, takhle, v tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona, jsem slyšel, jak vzlikla, jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
1: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.